Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu. A třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývaly.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdesi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě, co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočinulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl... Správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou. A jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom
3: a na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalují lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival. Největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější, a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích, spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti, o tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tím ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak,
1: protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedeme, tak si musíme postavit stát. Potom jdeme na to zahájení a další den staneme, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme jít například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškeřík, dobrý den. S Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilní,

0: mobilních pacientech, taky to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
0: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
0: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
0: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrhla pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvalita vody v nádrži Jordán v Táboře se zlepšuje, dokládají to měření povodí Vltavy. Dneska i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Obrazy malířky a spisovatelky Dity Kůtové dneska zaplní kostel v Klení na Českokrumlovsku. Na jihu Čech bude dneska občas pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Průhlednost nádrže Jordán v Táboře byla loni nejlepší za 10 let. Vyplývá to z měření povodí Vltavy. Celkově se kvalita vody rok od roku zlepšuje. Vliv na to má taky srážecí stanice fosforu, která je v provozu od roku 2023. Město plánuje i další opatření na povodí Jordánu. Popisuje místostarosta Radoslav Kacerovský z hnutí Tábor 2020.
3: Zmíním jenom budování současného vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě. Za přispění pozemkového úřadu v Táboře probíhá revitalizace Svrabovského a Radimovického potoka. Plánujeme úpravy na Malém Jordáně, vybudování nové výpusti, úpravu loviště a spoustu dalších opatření, které na kvalitu vody v budoucnu budou mít vliv.
2: Přestože jsou dneska a zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. I když obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidi před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohli otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
4: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
2: Výstava obrazů a knižních ilustrací Dity Kůtové pomůže obnově kostela v Klení na Českokrumlovsku. Autorka románu Zlá babička poskytla svoje práce k prodejní výstavě. Vernisáž je v kostele v Klení dneska v 15 hodin. Výtěžek půjde na podporu závěrečné fáze obnovy památky, která byla ještě v polovině 90. let ruinou. Podrobnosti o výstavě přidává organizátor akce a spisovatel Jan Štifter.
5: Obrázky, které jsou na výstavě k vidění, jsou obrazové celky z dvou knih. Jedná se o knihu Zlá babička a kniha Krajina rozstavených zvonů. Jsou to knižní originály, které jsou v místě vystavené a vy si je můžete na místě koupit. Veškerý výnos z výstavy, a to skutečně do koruny, jde na obnovu kostela svatého Vavřince v Klení.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je obloha oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne se budou srážky vyskytovat na většině území kraje. Hlavně k večeru se pak můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstává na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se jezdí bez problémů, bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu ještě 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 5. července. Tak dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeze studia Luboš Voráček.

Kapela Lucie dohrála 8,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle 5. července, do konce roku zbývá 179 dní a svátek dnes mají Cyrilové a Metodějové, respektive Cyril a Metoděj. Cyril je jméno řeckého původu, které pochází z řeckého jména Kyrios, nebo také Kýros, a vykládá se jako pán nebo páneček. Někdy je jeho původ odvozován od perského slova kuruš, tedy slunce. A Metoděj je jméno odvozené z řeckého metodos, česky je to tedy způsob anebo metoda zkoumání. Dnes je také státní svátek, dnes je den slovanských věrozvěstů, tedy Cyrila a Metoděje. Slaví se jako připomenutí výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu v roce 863. Tehdy se tak stalo na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III. Letos je tomu tedy 1163 let. 5. července roku 1742 Karel III. Vydal osvobozovací patent, který sliboval osvobození od nevolnictví každému, kdo by se zúčastnil selského povstání proti rakouskému vojsku. V roce 1947 se v Praze uskutečnil manifestační sjezd Československé obce legionářské. V roce 1996 se narodila ovce Dolly, tedy první úspěšně naklonovaný savec. A ještě vzpomeňme rok 1999, to česká průzkumná rota vstoupila do Kosova, čímž zahájila svou účast na misi KFOR. To byl rok 1999. 5. července roku 1762 zemřel v Českém Krumlově tamní rodák Josef František Fortin. To byl příslušník stavitelského rodu Fortýny, syn schwarzenberského architekta Františka Jakuba Fortýna a sám stavitel také knížecího dvora v Českém Krumlově. V době vlády knížete Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu. Bylo mu 35 let. V roce 1864 zemřel v jihočeském Nadějkově Prokop Chocholoušek, novinář a spisovatel, autor romantické historické prózy z českých a jihoslovanských dějin, známý také jako satirik. V roce 1947 zemřel na Jindřichohradecku, konkrétně v kostelní Radouni, J.R. Hradecký, spisovatel, dramatik a žurnalista. V roce 2003 zemřel ve Volyni Karel Hausenblas, jazykovědec, bohemista, také profesor českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabýval se stylistikou. A ještě vzpomeňme rok 2019. To zemřel Josef Koutecký, lékař a zakladatel dětské onkologie v Československu. 5. července roku 1182 se narodil František z Assisi, italský mnich a mystik, zakladatel žebravého řádu františkánů. V roce 1911 se v Čimelicích narodil Karel VI. Schwarzenberg, spisovatel, heraldik a kníže z orlické větve rodu Schwarzenbergů. Za druhé světové války bojoval proti nacismu a po nástupu komunistického režimu v roce 1948 pak odešel z republiky do exilu. Český politik Karel Schwarzenberg je jeho synem. 81. narozeniny dnes má zpěvák Viktor Sodoma a 68. narozeniny herečka Ljuba Krbová. Pokud také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci od severozápadu bylo oblačno až zataženo a místy se vyskytoval déšť. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 11 stupni. Přes den nás čeká velká oblačnost se srážkami. Čekáme oblačno až zataženo, ráno místy, během dne pak na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména pak k večeru se ojediněle vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou i dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, teď nám přišla zpráva ze Zduchovic před malinkým okamžikem. Ve Zduchovicích je pošmůrná obloha, respektive nad Zduchovicemi je pošmůrná obloha a je 15 stupňů a také bezvětří. Deštík žádný, píše a den v pohodě všem přeje Josef. Josefe, děkujeme za zprávu a i do Zduchovic přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvilku vás raní ptáčata, pozdraví Jiří Kasal, kolega, který dá prostor hudbě, kterou byste možná ani nečekali, ale ještě předtím je tu kapela Opět Rádeček.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Tento prodloužený víkend je z větší části sváteční a poetikou toho prvního svátku je v tom nejlepším slova smyslu ovlivněno také dnešní moje hudební pozdravení. Všechno má svůj čas, to je biblická moudrost a také název alba, které se narodilo už před 15 roky a které je spoluautorským projektem textaře a také učitele televizního strýčka Emu, Emanuela Míška a hudebníka, klávesisty a také skladatele Josefa Fojty, dlouholetého člena Hradišťanu. Je nepochybné, že během zpětně dohledné doby upoutali oba pánové pozornost dospělých i dětských posluchačů řadou neotřelých nápadů a alb, včetně zhudebněného Herbáře, Bylinky, písničky z Hrnečku a komponovaného pořadu Zpáteční do Betléma, které prezentovali živě o adventu roku 2018 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice, a to i s 50 dětských zpěváků ze školních sborů Slunko a Harmonie. Ovšem to nejstarší z alb dvojice Josef Fojta, Emanuel Míšek, Všechno má svůj čas, s modrým obalem, s bílým peříčkem, si mě k sobě přitáhlo nejsilněji, zejména jemnou písničkovou oslavou zdánlivě všedních věcí a událostí života, a jako by to album přicházelo z jiného, čistého, hezčího světa. Jak lze cítit už z názvu písniček, lámání chleba, vlní se lán, obyčejný den, javorový list, voda nebo hnízda, s hlasem Kristýny Daňhelové.

0: Ty notárny teď vystřídá Petra, která připravila zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko si dneska připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera z poloviny 14. století v Jindřichově Hradci se dočkal obnovy. Lidi ho můžou navštívit o prázdninových víkendech mezi 13. a 16. hodinou. Rekonstrukce historické prostoru, který spravuje muzeum Jindřichohradecká, stála přes 1 000 000 korun. Na zřícenině hradu Orlík u Humpolce dneska startuje dvoudenní středověký program. Lidi uvidí ukázky tehdejších řemesel, šermířské souboje nebo kousky kejklířů. Ochutnají i tradiční jídla a pro děti jsou připravené historické hry. Akce na hradním nádvoří začne v 10 hodin. 5 českých singlistů si poprvé v éře samostatného Česka zahraje osmifinále Wimbledonu. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál taky Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i s bouřkami. Teploty vystoupají ke 24 stupňům, na horách k 20. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je neděle a to se samozřejmě odráží i na provozu. Jihočeské silnice jsou bez problémů, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké nedělní ráno. Botanická zahrada v Průhonicích není pouze místem pro obdivování květin a vzácných dřevin. Po celý rok zve také návštěvníky na výstavy, komentované prohlídky a další zajímavé akce. Co aktuálně všechno tam letos můžete zažít, o tom budeme mluvit za chvilku. Teď bude zpívat Jiří Korn a bude zpívat jako déšť.

0: Rozlehlé sbírky rostlin, romantická zákoutí a také pestrý program pro milovníky přírody všech generací. Botanická zahrada v Průhonicích patří k vyhledávaným výletním místům a každá sezóna přináší návštěvníkům něco nového. Na to, čím zahrada žije letos, jaké unikátní rostliny v ní najdeme a jaké akce jsou pro veřejnost připravené, se zeptala kolegyně redaktorka Hanka Šeberová, vedoucího zahrady Pavla Sekerky.
1: Botanická zahrada je specializovaná na jenom několik málo skupin rostlin. Jsou to především kosatce, pivoňky, denivky a růže. Ale tyhle ty skupiny máme sezbírány, vlastně by se dalo říct, v celé šíři, protože je máme od planých druhů přes prastaré odrůdy, historické odrůdy, až po ty nejnovější žhavé novinky. Takže pokud sem přijde návštěvník a přijde v době, kdy tyhle ty sbírky kvetou, tak uvidí opravdu průřez tím celým vývojem šlechtění od, řekněme, starověku až po současnost. Kromě těchto z těch sbírek ale zahrada má i nějaké jiné zvláštnosti. Jsou to třeba ovocné sady, protože ona byla založena na místě, kde bylo pomologické arboretum, takže sbírka ovocných dřevin. To pomologické arboretum vlastně zaniklo někdy v roce 62-63, ale některé ty stromy nám zůstaly doteď a my se o ně staráme. Staráme se ve spolupráci s ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody a staráme se o ně tak, že se snažíme zachovat vysokokmeny a současně starý způsob hospodaření. Takže ty sady nejsou chemicky ošetřované, v jejich podrostu jsou květnaté louky a snažíme se být přívětiví i pro ten hmyz, který nám v zahradě žije, i pro ty ostatní živočichy, které jsou na ty květnaté louky navázány. Kromě tohoto jsme zapojeni do některých ochranářských projektů, protože Unie botanických zahrad vytvořila seznam kriticky ohrožených druhů, které by bylo dobré konzervovat v botanických zahradách. A my přibližně 10 těchto druhů v zahradě máme a pěstujeme je tak, aby je bylo možné použít pro posílení populací v divoké přírodě.
2: Kromě výsadeb se návštěvníci mohou ve vaší botanické zahradě účastnit několika akcí. Pojďte nás na ně pozvat.
1: Tak během sezóny máme kurátorské provázení po sbírkách. Vlastně odborní pracovníci zahrady seznámí návštěvníky s těmi nejvýznamnějšími sbírkami. Termíny provázení najdete na našich webových stránkách, případně na Facebooku. Kromě toho máme pravidelně během sezóny umělecké výstavy. Je to o víkendech, kdy tedy je tady výstava většinou obrazů, ale i fotografií. Jsou to díla, která mají nějaký vztah k zahradě, k přírodě, takže můžete vidět fotografie různých parků, můžete vidět olejomalby květin, podle toho, co teda který umělec.

0: ukazuje, anebo také abstraktní umění, které ale propojuje, dalo by se říci, ten kubismus s linkami v zahradě, a je to neuvěřitelné, jak i tyto obrazy do té zahrady patří. No a největší akce, které máme, jsou začátkem září. První víkend v září míváme Japonský den, což je veliká akce, která vzniká ve spolupráci s Česko-japonskou společností, s ambasádou Japonska v České republice. A během akce se představí nejrůznější bojová umění, představí se nám japonští umělci, kteří ukáží, jak se píše kaligrafie, máme výstavu ikebany, výstavu bonsai, a pro děti jsou připraveny workshopy, takže děti můžou skládat origami, zahrát si go, no a samozřejmě pro rodiče je i občerstvení, takže kromě japonského jídla můžou ochutnat japonské pivo, japonskou whisky. A následující víkend, takže druhý víkend v září, je připraven pomologický den, nebo tedy pomologický víkend, protože akce je o celém víkendu. A tuto akci pořádáme v široké spolupráci, účastní se jí ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody, ale také se jí účastní šlechtitelé jabloní ze Střížovic, což je pobočka Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. A případně většinou také se účastní Výzkumný ústav ovocnářský z Holovous. Tato akce jednak ukazuje historické odrůdy jabloní, ukazuje krajové odrůdy, čili odrůdy, které vznikaly a byly udržovány v jednotlivých regionech, ukazuje nejnovější výsledky šlechtění, jsou to jabloně, které jsou rezistentní k chorobám, případně například na řezu tmavě červené. No a kromě těch vlastních odrůd můžou návštěvníci ochutnat různé produkty. Skauti nám tady dělají mošty odrůdové, takže ochutnáte mošty z odrůd jabloní, z odrůd hrušní. Docela zajímavé například je to, že trpké nedobré hrušky, když se zmoštují, tak dostanete vynikající sladký mošt, což normálně asi není známo. No a ještě kromě toho jsou připraveny procházky po našem sadu, kde lektoři návštěvníky seznámí, s jakým způsobem se udržují historické vysokokmenné sady. A již druhým rokem také budeme mít mykologickou exkurzi, kde tedy podle toho, jaké bude počasí a jaké vyrostou houby, uvidíme tedy bohatství těchto organismů v botanické zahradě.
1: Dá se tady strávit hodiny a hodiny. Na jaké ploše se vlastně rozkládá průhonická botanická zahrada?
0: Návštěvnická plocha v současnosti je kolem 15 hektarů a k této ploše ještě obhospodařujeme přibližně 3 hektary zásobních polí, zásobních ploch genofondových sbírek.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio.

0: počasí.
1: Je 6:15 a k tomu už 2 minuty máme pro vás informace o počasí. V noci bylo od západu oblačno až zataženo a místy se vyskytoval občasný déšť. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká velká oblačnost se srážkami. Čekáme oblačnost a oblačno až zataženo, ráno ještě místy, během dne pak na většině území občasný déšť s deštěm a nebo přeháňkami. Zejména k večeru se pak ojediněle vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách dnes bude 17 až 20 stupňů Celsia a vád by dnes měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v pondělí bude dál velká oblačnost a četné srážky, bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Podíváme se ještě na SMSky, přišla nám aktuálně zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 13 stupňů, zataženo, klid. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu a do Plané nad Lužnicí přejeme také hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou ranní jsme pro vás připravili pár tipů, kam dnes můžete zajít a tipy, které vám mohou zpříjemnit dnešní sváteční neděli. Pokud vás láká výlet, zaměřte do Vyššího Brodu. Poštovní muzeum tam otevře už v 9 hodin a až do 17 hodin nabídne zvýhodněné vstupné za 100 korun. Vedle historie poštovnictví si děti užijí interaktivní herní sál i literární poštovní detektivku. A když už tedy ve Vyšším Brodě budete, můžete od 10 do 20 hodin pak zamířit také na náměstí. Street Food Festival přiveze chutě z různých koutů světa. Od burgerů a tacos až po asijské speciality nebo také sladké dobroty. Vstup je zdarma. Na hradě Zvíkov vás dnes přenesou do starých časů. Spolek historického šermu Rival předvede v hradním parku u Černé věže svá vystoupení. V 11 hodin, ve 13 hodin a 30 minut a pak ještě u Červené věže budou hrát v 15 hodin a 30 minut. Chybět nebude ani ukázka historické zbrojnice. Odpoledne bude patřit také divadlu. V klášterní zahradě v Bechyni začne ve 14 hodin festival Divadlo v trávě pohádkou o bojácném Floriánkovi. Postupně pak přidá další pohádky i komedie a večer od 20 hodin pak uzavře koncert folkové a bluegrassové kapely Standa Fuka a Kolektiv. Hudební zastavení nabídne také hned několik dnešních míst u nás v kraji. Závěr jubilejního 40. ročníku Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově ozdobí od 17 hodin na prvním zámeckém nádvoří koncert jazzbandu Schwarzenberské gardy. Vstup je zdarma. Součástí jihočeského komorního festivalu bude od 18 hodin také koncert v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, kde zazní Bachovy skladby v podání předních českých violistů. Na Dobré vodě u Českých Budějovic pak od 19 hodin naváže další festivalová nabídka. Varhaní půlhodinka s Martinem Kubátem v kostele Panny Marie Bolestné. A pokud máte chuť na rock s výraznou osobností české hudební scény, zaměřte večer do Dačic. Od 20 hodin tam vystoupí Michal Prokop s kapelou Framus 5. Koncert je součástí kulturního programu a na zámeckém nádvoří. A ještě jedna pozvánka. Den můžete zakončit také přímo u vody. Festival Můzy na vodě uzavře na soutoku Vltavy a Malše v Českých Budějovicích koncert kapely Flaret, který začne v 21 hodin a 30 minut.

0: česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidi v místech s nedostatkem vody mají hlásit napouštění bazénů, apelují vodohospodáři. Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů nebude kvůli nízké účasti platné. Národní technické muzeum si připomíná výročí svého založení, ve svých pobočkách nabízí zvýhodněné vstupné. Týká se to i Vyšebrodského poštovního muzea. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 22 stupňů. Dobré nedělní ráno vám přeje Petra Pitra. Jihočeští vodohospodáři varují před napouštěním bazénů z vodovodního řadu bez předchozího ohlášení. Lidi by měli zavolat na havarijní linku, kde se dozví nejvhodnější termín napouštění, aby nedošlo k poklesu tlaku v síti. V některých případech může provozovatel vodovodu zajistit i přímé napouštění vody. Podrobnosti přidává mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.
3: Za mě v tuhle chvíli schudnější varianta si tu dodávku vody do bazénu objednat a nechat si ji zavést. My tuto službu poskytujeme také, ale musím upozornit, že to nefunguje z hodiny na hodinu. Může se stát, že budete muset několik dnů počkat.
2: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout aspoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
4: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Národní technické muzeum si připomíná 118 let od svého založení a při té příležitosti si na dnešek připravilo pro návštěvníky snížené vstupné. Týká se to nejen hlavní budovy v Praze, ale i všech jeho poboček. Jednou je poštovní muzeum ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Otevřené je od 9 do 17 hodin a na návštěvníky čeká expozice dějin poštovnictví, interaktivní herní sál i letní poštovní detektivka pro děti.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je obloha oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne se budou srážky vyskytovat na většině území kraje a hlavně k večeru se můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vlna veder se z České republiky přesunula na východ Severní Ameriky. Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku dokonce ruší venkovní části oslav 250. výročí americké nezávislosti. Ale fotbalisti Francie a Paraguaye tam dnes nastoupí k osmifinále mistrovství světa. Tak do Vídně se za nimi podíváme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 6. hodině v neděli 5. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro ke 40 stupňům Celsia. Pořadatelé tam kvůli tomu ruší jednu venkovní část oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Ovšem fotbalisté Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v extrémních podmínkách ve Filadelfii odehrát osmifinále mistrovství světa. Do rozpálených ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený. A Becky vtipkuje, že holt sebou z Texasu přivezli i počasí.
2: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný. Dneska jsem taky pil ještě ráno, no a koupil si nějaký pití, nějaký dvě, tři flašky. Ale co je tady divný? Nemají tady žádný pítka, jsem si všiml. Jako.
3: Tamhle jsem viděl, jedna je hydration station, a tamhle se dá naplnit
2: voda, jenomže já nemám flašku, no, takže si nic nenaplnil. Normální obyčejný pítka jsem tady zatím neviděl.
1: Petr starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie. A možná teď ani nelituje, že nevěděl o tom, že se tu bude hrát i fotbalový zápas.
2: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Nebo třeba i v Miami, jo, ty týmy, co hráli. To musí být šílený, jako ještě to vlhko k tomu. Ztratit třeba 2 kila, možná zhubnou 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
4: We are from Bolivia,
1: but... Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
4: Paraguay is our neighbor.
1: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy.
4: Mbappé, Olise, Dembélé, they won't be able to play that fast because of the weather.
5: No,
1: je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho francouzští spoluhráči. Země srčí potoky potu. Kdybych měl taky vyběhnout na trávník, tak je za 5 minut po mně. Ale Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguají, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
6: Když hrajete v horku, mnohem více potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale krůček po krůčku si na to zvykáme. Oba týmy to pocítí stejně a my budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
1: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, a po něm přichází Didier Deschamps. Kouč země, která dala světu pařížskou klimatickou dohodu, sedí před reklamní stěnou, kde mimo jiné září název saudsko-arabské ropné společnosti Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Podle aktuální studie klimatologů z organizace World Weather Attribution by vlna veder v takovéto intenzitě a rozsahu nebyla možná bez změny klimatu způsobené právě hlavně spalováním ropy, uhlí a plynu. Ptám se tedy trenéra Francie, jak svůj tým na takovéto podmínky připravuje.
7: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
1: Odpovídá na otázku Českého rozhlasu Didier Deschamps. Týmy Francie i Paraguaje dnes na hřiště vyběhnou, i když kvůli extrémnímu vedru zdejší pořadatelé zrušili velkou část venkovních oslav 250. výročí americké nezávislosti. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPRO označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci od severozápadu bylo oblačno až zataženo a místy se vyskytoval také déšť. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká velká oblačnost se srážkami, čekáme oblačno až zataženo, ráno místy, během dne pak na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Zejména pak k večeru se ojediněle vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka z Trhových Svinů, kde je zataženo 17 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeje a zdraví Boža. Božu děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Jednodušší rekonvalescenci po výměně například kyčelního kloubu by mohl přinést nápad českých vědců. Přímo na umělý kloub totiž nanášejí protizánětlivé anebo antibiotické látky, které v těle pak postupně se vstřebávají. Za chvilku o tom bude řeč. Ještě předtím bude zpívat Kristýna.

0: Umělý kloub na míru, který zároveň ještě léčí, tak takovými kloubními implantáty by v budoucnu mohly být obdarováni čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní a díky tomu se do něj také může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na Vysoké škole chemicko-technologické pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí v sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům pooperačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil letní tábory pro děti z dětských domovů, prověřuje policie. Dotklo se to i 23 dětí z domova ve Volyni. Dětské domovy za program zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas zjistil, že spolek zveřejnil inzerát, ve kterém hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na tábory pro děti z dětských domovů. Na dotazy vedení spolku nereaguje. Lidi už na náhradní program pro děti vybrali přes 2,5 milionu korun. Velké obchody v Česku nemusí dneska ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátky Cyrila a Metoděje a na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bikeparky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily horské káry, na kterých lidi jezdí po sjezdovkách. První větší příliv turistů čekají příští týden. Fotbalisti Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa nad Paraguají, vyhráli 1-0 díky úspěšně proměněné penaltě Mbappého. Mezi 8 nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0. Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Teploty vystoupají ke 24 stupňům, na horách 20. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích zůstává dál klidný, nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30, k tomu 2,5 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Za chvilku se společně podíváme za dobytkem. Chlévy na Vysočině teď budou vyslané řepkovou slámou. Zemědělci se připravují na nedostatek klasického obilního steliva. A kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek jsou porosty nízké a k tomu ještě řídké. Slámy bude letos méně než jindy. Za chvilku k tomu řekneme víc, přidáme reportáž, ale teď bude zpívat Petr Muk.

0: Obilí více zasychá, než dozrává. Hlásí to zemědělci z jihu Čech i Vysočiny. Letošní žně sice podle některých zemědělců začnou kvůli horkům dříve než jindy, ale výsledky neočekávají příliš dobré. Zrna nejsou dost nalitá a problémy také s výškou porostů. Farmáři se proto připravují také na nedostatek slámy.
1: No, na tom už se nic nemělo jako tím zlepšit. No, už vlastně ta voda přišla pozdě, takže tý slámy bude určitě málo. Teď je otázka, co udělají ty vysoké teploty, aby vlastně nezaschlo to málo, co zbylo, aby byl vůbec výnos zrna. No.
2: Říká mi agronom zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku František Vašák. Obilí je nízké a hrozí akutní nedostatek podestýlky. Dá se říct, že obilí zraje, ale neroste.
1: Přesně tak, no. Nebo spíš to zasychá, než zraje v téhle fázi.
2: To by znamenalo i dřívější běžně?
1: Určitě, no. Mohly by být ty podstatně třeba i o 14 dní dřív.
2: Tedy hrozí nějaký nedostatek toho steliva?
1: No, ten už je daný. Ten u nás už se to nezlepší, takže steliva tady bude určitě málo. Opět ty porosty jsou řidší a nižší. Otázka je, jak to přežije tyhle ty vlny veder, jestli se to dočká vody, aby aspoň to zrno se trochu nalilo a udělalo to aspoň trochu nějaký normální výnos.
2: Obavy z nedostatku slámy mají i v jiných družstvech, například v tom v Puklicích na Jihlavsku, jak mi potvrdil tamní předseda Karel Vašourek.
3: My máme silnou živočišnou výrobu, u skotu máme všechno slany a slámu potřebujeme i krmnou a tam mám velký obavy, že ta sláma nebude, tak už jsem jim nasidil, že to obilí proti jiným rokům, že to musíme sít až u země, aby ty slámy bylo maximum.
2: Do stájí prý navíc zamíří i alternativní podestýlka.
3: Vždycky jsme drtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
2: A na některých místech bude i problém s krmivem. Například v Želivě letos sklidili jen polovinu sena a o třetinu méně. Je telovin než v běžných letech. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno a srážky, pouze ojediněle se vyskytuje přehánka na severu kraje. Kolem výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám proudí vlhčí vzduch od severozápadu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia a nejnižší teplotu dnes naměřilo pohoří na Šumavě, a to 3,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo. Teplota je rovných 17 stupňů, vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo, teplotu 14,1 stupně Celsia a vítr mírný severozápadní 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Stále bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami a zejména k večeru se potom ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Maxima budou poměrně nízké mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a později večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Dnes nás žádné extrémní teploty nečekají. Jak to bylo v historii s teplotními rekordy k 5. červenci?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1957, a to 37,3 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1928, a to 4,8 stupně Celsia.
1: A co slunce? V kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 5 minut a zapadlo bude ve 21 hodin a 8 minut.
1: A to zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu?
2: Zítřejší bude přesně tak, bude podobné, bude stále oblačno až zataženo. Místy během zítřejšího dopoledne postupně na většině území s deštěm nebo s přehaňkami a zítra večer potom budou srážky ustávat. Minima se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia a maxima mezi 20 až 23 stupni, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli, za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Máte na zahradě místo, na které většinu dne praží sluníčko a přemýšlíte, čím ho osázet tak, aby rostliny drsné podmínky přežily? Pak si poslechněte další vydání Zelených světů. Zmíníme i některé prohřešky českých zahrádkářů a vezmeme vás na jednu středomořskou zahradu. Ptáte se kdy? V neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.

0: 2. července roku 1915 se narodil v Kosově u Kamenného újezda Prokop Brázda. Kdo to byl? Tak zprvu to byl obyčejný jihočeský kluk, později pak letec 313. stíhací perutě britského královského letectva za druhé světové války, který absolvoval 325 bojových startů. My si ho připomeneme v dnešní Vltavínu v nahrávce, kterou redaktor Zdeněk Zajíček natočil se Zdeňkem Sadeckým z Czech Spitfire klubu. Měl totiž díky tomu setkání možnost usadit se do kokpitu věrné kopie slavného stíhacího Spitfireu. A jaké to tam je?
1: Takže, teď já mám tady nějaké pedály.
2: To jsou pedály směrového řízení, když zkusíte zmáčknout třeba na levý a na pravý a otočil byste se dozadu, tak uvidíte, co to dělá se směrovkou.
1: Takže to zadní takovéto ocasní křídlo se otáčí teď, když hýbu nohama.
2: Budete vidět, možná to budete vidět i v zrcátku.
1: Vidím to v zrcátku, aha. Upřímně řečeno, před sebe vůbec nevidím. Absolutně, vůbec nechápu, jak ty chlapi se dokázali trefit na runway.
2: Ještě vám můžu zprostředkovat ještě lepší zážitek, vám to zavřu tu kabinu.
1: Teď nevidím vůbec nic už, jenom úzký průzor.
2: Nebudu to úplně zavírat.
1: Klidně to zavřete. A jsem uvnitř Spitfireu, je to neuvěřitelný pocit. Slyšíte, jak se to ozývá tou ozvěnou? Teď na to zabouchám. Je to malý, neuvěřitelně malý prostor. I vůbec žádné polstrování, prostě jen kovová konstrukce. Docela rád si nadechnu čerstvého vzduchu.
2: No tak v létě tam byl jako ve skleníku změna, asi byla zima, no takže.
1: A takhle to bylo v tom skutečném, to znamená takhle ten výklenek, tak žádné polstrování?
2: Žádné polstrování, ale ještě tam bylo řada dalších ovladačů, které postupně děláme. Ještě tam schází ovládání plynu, podvozku, stavění uhlu vrtule, kyslík a další věci, to všechno doděláváme postupně.
1: Upřímně řečeno, já si v tom zatím neumím představit vůbec přebít, dejme tomu hodinu nebo dvě, na to, s tím letět. A na to, s tím střílet a trefit se.
2: No tak to je právě to hrdinství těch našich letců, že do takovýchto strojů sedali a za naši svobodu někde za mořem bojovali.
1: Klobouk dolů, pánové.
2: No myslím si, že je to věc skutečně, která by neměla být zapomenutá, protože tam je nejenom ta otázka, že opustili vlast a dost někdy dramatickými způsoby se dostávali za hranice, ale i to, že shodou nešťastných náhod se gestapu dostali, ať už teda ve Francii, nebo potom i některé údaje od nás a od dvou zrádců z Anglie, kteří potom uletěli, kteří se dostali na kontinent, data těchto našich pilotů a gestapo samozřejmě jejich rodiny tady perzekovalo, řada z nich byla zavřena do koncentračních táborů, a řada z nich byla umučena, takže nešlo jenom o to, že oni tam bojovali vlastně za naši svobodu, ale tím, že vlastně pocházeli z protektorátu Čechy a Morava, že byli Německou říši považováni za vlastní zrádce, tak vlastně se ta německá msta nebo ta nacistická msta se dotkla jejich rodin. To znamená, jako hodně příbuzných jich tady prostě měli velice těžký osud.
1: Za války i po válce?
2: Za války, potom po válce chvíli to bylo dobré a potom zase to došlo tam, kde to asi oni nechtěli. Když si to člověk uvědomí a čte si třeba některé knihy, skutečně za jakých podmínek tam bojovali a těšili se do republiky, jak se vrátí zpátky. A když si vezmete třeba takové číslo zajímavé, z té 2500 mužů a žen, kteří bojovali v RAF za války, po 48. roku se znovu 200 vrátili do RAF. Jo, takže muselo by to být šílené, protože vlastně za něco bojovali, umírali, padali, řada z nich byla popálená, těžce zraněná a podobně. A potom museli po 3 letech po návratu zase utéct znovu. No. Takže to je úplně něco nepředstavitelného. Když se to člověk žije do těch osudů, tak je to dost hrozné.
0: Slyšeli jste jenom krátkou ukázku z dnešního Vltavínu. Celý pořad odvysíláme po zprávách v 9 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Správa železnic přestaví viadukt v Lubech u Klatov. Hlavní tah na železnou rudu bude zavřený. Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. Bechyně na Táborsku hostí tradiční divadelní festival Divadlo v trávě. Na jihu Čech bude dneska občas pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Správa železnic začne v srpnu s rekonstrukcí viaduktu v Lubech u Klatov. Často pod ním uvízly kamiony, když jejich řidiči nerespektovali značku o výšce. Nový most bude vyšší a taky širší. Po dobu rekonstrukce bude uzavřený hlavní tah na železnou rudu. Město o úpravách viaduktu usiluje už o úpravy viaduktu usiluje už několik let, říká starosta Rudolf Salvetr z ODS.
3: Díky dlouholeté debatě se správou železnic se nám podařilo dosáhnout toho, že tento most se bude měnit. V měsíci srpnu započnou práce. Taková rekonstrukce znamená také stavební ruch, přerušení dopravy. Nicméně z pohledu bezpečnosti dopravy tuto věc považujeme za velmi důležitou.
2: Největší tragédie se u viaduktu v Lubech stala před 2 lety. Z uvízlého kamionu tehdy odpadla část návěsu a spadla naproti jedoucí osobní auto, ve kterém zemřel spolujezdec. V půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo míň. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
4: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
2: Nejvíc proto suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Podle Trnky ale nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují míň dřeva, než je v tomto období zvykem. Divadelní festival Divadlo v trávě dneska zavítá do klášterní zahrady v Bechyni. Pro návštěvníky jsou připravené komedie, pohádky nebo koncert. Program začíná ve 14 hodin a podrobnosti přidává Petra Šulcová z kulturního střediska města Bechyně.
5: Na vás čekají 2 pohádky pro menší děti, potom 2 představení pro odrostlejší diváky, to bude Maloměstské klepny a pak místní bechyňský spolek zahraje svoji hru Výročí. Celé odpoledne zakončí Standa Fuka se svými přáteli, což byl koncert takové folk bluegrass. Bude tam připravené i pohoštění, součástí i naše nejmilejší hra, kdy děti sbírají barevné kuličky v trávě, takže si něco i odnesou.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech je obloha oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Hlavně k večeru se pak můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Biozátěž zůstává na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor v Písku v ulici Karla Čapka. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pamětní desku může mít kdokoliv. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace slavnostně odhalili pamětní desku jako vzpomínku na studentská léta a své rázného hostinského. Za chvilku se na místo podíváme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 7. hodině, a to v neděli 5. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Máme pro vás další archivní perlu a dnešní archivní perla připomene mimořádnou osobnost československých dějin. V nahrávce staré více než čtvrtstoletí uslyšíte hlas generálporučíka Františka Faitla, československého stíhacího pilota, který ve druhé světové válce nebo za druhé světové války bojoval v řadách britského královského letectva a později také pak v československých leteckých jednotkách během slovenského národního povstání. Reportérka Mirka Nezvalová s ním natočila rozhovor o válečných zkušenostech a také o letech po únoru roku 1948, kdy se stal obětí komunistické perzekuce. Přesto vzpomíná také na podporu, které se mu dostávalo od obyčejných lidí.
1: My jsme to cítili, to uznání od všech slušných lidí, kteří tady byli. Neslušní lidi, pochopitelně, co od nich chcete očekávat, je. Ale já si vzpomínám, že když jsem byl vyhozený z armády a dělal jsem dělníka na stavbě, že přišli dělníci a kritizovali, co se s námi děje a tak dále, a že se k nám slušní lidi vždycky dobře chovali, tak na to mám hezký vzpomínky. Ovšem, když mě zavřeli na Mírově, no tak pochopitelně to je, zavřeli, že mi to je arest. To byla takzvaná nucená práce, nás se museli nějak dělat a zacházelo s námi jako z vězní. To znamená, zavřeli nás za katr, že museli jsme poslouchat, se chodit jenom do čtverce jako vězňové, tak to jako bylo velmi krutý a na to jako zapomněl můžeme. Ale dnešní dobu, co jsme se dočkali, že máme zase svobodu, to je to hlavní. A to nám asi stačí.
2: Když se potkáváte se svými kamarády, piloty, kteří zůstali v Anglii anebo ve světě, nelitujete, že jste také neodešel?
1: Já jsem za první nemohl odejít, protože jsem za první slíbil rodičům, kteří byli zavřeni za Němců. Maminka byla nemocná, otec to těžko nesl a oni, speciálně maminka, řekla: Františku, už prosím tě, nikdy od nás neodkázej, dokud neumřeme. Tak jsem si řekl: mami, slibuju. Měl jsem samozřejmě, nechci říct zájem, ale možnost. Přišel pro mě z Anglie můj kamarád Chlumčan, který přímo byl poslaný, aby mě vzal do odboje, ale já jsem mu odmít. Jednak z toho důvodu, že jsem měl obavy, že je sledován. On se zase vrátil zpátky do Anglie, ale ten slib jsem chtěl dodržel a dodržel jsem ho. Ovšem, na kamarády jsem vždycky vzpomínal a přál jsem jim to nejlepší. Oni tam zpočátku to tak neměli dobrý, protože museli někdy jít do hodností nejmenších, nedali jim ty hodnosti, které skončily jak ve válce. No, to byla otázka procedurální, v zahraničí to nevím, jak to bylo, ale dneska se s nima stýkám a máme velice hezký styk s ním.
2: Pane generále, vy jste byl několikrát sestřelen, vidíte?
1: Ano, byl jsem dvakrát sestřelen. Poprvé to bylo nad mořem, nad kanálem, kdy Němci na nás měli takovou šakalí techniku. Odletěli do Anglie a letěli zpátky, jako když jsou to naši. A pak jsem najednou zjistil, že to nejsou, že to jsou nepřítelé a stříleli proti nám od Anglie. A to skončilo dobře, měl jsem několik zástřelů, ale dotáhl jsem to do Anglie a přistřelil jsem nouzově. Ale po druhé, to bylo v 1942. roce v květnu, kde mě se střelili přímo nad Francií, severní Francii. A já jsem s hořícím Spitfirem přistál přímo do jejich linií. Bylo to odpoledne, já jsem se ukryl, v noci jsem mě obklíčili, já jsem plížením k stu obklíčení se dostal. 8 dní jsem putoval pěšky do Paříže, tam jsem se schoval 16 dní u staré české rodiny v Formánku, kam jsem dojížděl o dovolené během té první toho roku války. No a dostal jsem pomoc jednak od Francouzů, od Maky, podzemního hnutí, potom od Poláků, kteří tam pracovali v krajinách jako utečenci. A samozřejmě i svým úsilím jsem pronikl až pod Pyreneje, tý jsem přešel, ve Španělsku mě zajel, hodili mě do koncentračního tábora a do vězení, pustých vězení i v Barceloně. Tam mě zase, ale když se dozvěděli Angličané, že tam jsem, tak mě vysvobodil a dostal jsem se zpátky přes Gibraltar do Anglie a začal jsem bojovat znova.
0: Slyšeli jste další unikátní nahrávku Českého rozhlasu České Budějovice. Tyto archivní perly najdete na našem webu v sekci pořadů právě pod názvem Archivní perly.

0: počasí.
1: Je 7:15, k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká velká oblačnost se srážkami. Čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Zejména k večeru pak se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. A vád by měl mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který později večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla nám také SMS-ka z Černovic u Tábora. V Černovicích u Tábora je 16 stupňů, píše pan Folta. Děkujeme za tu SMS-ku. Do Černovic u Tábora zdravíme. Ve Velešíně je oblačno, 17 stupňů, pohodovou neděli všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme, i do Velešína letí naše pozdravy. V Prachaticích je teplé, zatažené ráno, pofukuje, je 20 stupňů, pohodu a zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zatažená obloha, klidno a 17 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je oblačno až zataženo, větrno a 18 stupňů, zdraví a hezkou neděli přeje Marie. I vám, Marie, do Brloha, děkujeme za zprávu. Ale mám tu také informaci z Vimperka. Vimper hlásí skoro zataženo, 18 stupňů a vlhkost vzduchu 55%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, děkujeme. V Borovanech je oblačno, 17 stupňů, příjemný den přeje Růža. Růžu, děkujeme, i do Borovan zdravíme. A ještě tu mám druhou SMS-ku z Jindřichova Hradce, ta je tedy od nádraží, kde je skoro zataženo, slaví severozápadní vítr a 15 stupňů. Příjemnou neděli všem přeje Milan. Milane, i vám děkujeme a do Jindřichova Hradce také přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Hudba, která propojuje menší nenápadná místa a špičkové interpretační umění. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Jihočeský komorní festival, který má za sebou už 20 ročníků. Ten 21. přinese koncerty v průběhu celých letošních prázdnin. A jaké nás čekají? O tom si budu povídat s ředitelkou festivalu Kristinou Fialovou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.

0: Nakladatelství Moto přišlo s ediční řadou průvodců, která se jmenuje Za tichem. Ze 7 knih, které v této řadě vyšly, jsou 3 věnované místům na jihu Čech. A jedna z nich, průvodce Aleny Binterové po České Kanadě, právě míří do tisku. Jak autorka sama řekla, s takovým ohlasem své knihy nepočítala.
1: Je to velká radost a velké překvapení, protože knížka vyšla v březnu a vlastně říkám si, ta sezóna v České Kanadě teprve začíná teď s létem a s podzimem, kdy je tam spousta hub, takže jsem opravdu za ten dotisk ráda, protože věřím, že lidé, kteří tam přijedou, že najdou zase něco nového. Není to klasický bedekr, je to osobní průvodce, dokonce se tam, myslím, píše velmi osobní průvodce místy, kde se duše může nadechnout. Taky proto jsem na tu nabídku nakladatelství Moto kývla, protože je to už 6. díl pořadí této edice, která je krásná. Jsou to knížky tak akorát do batohu, nejsou těžké, nejsou drahé. Jsou tam souřadnice, mapky, ale zároveň není to právě ten klasický bedekr. Vlastně tam se píše o těch místech obvykle všude stejně, stručně. Tady mi bylo dáno, nebo nám autorům je umožněno napsat to právě osobně se svým příběhem, se svými vzpomínkami, s tím, jak se tam cítíme a pořád hlavně jdeme za tichem, to znamená hledáme i místa, která tak známa nejsou.
2: Knížku doprovází ne černobílé, ale správně bych měl říct to mavomodro-bílé fotografie. To si fotila ty nebo kdo?
1: Ne, to je druhý důvod, neméně závažný, proč jsem na tu nabídku kývla při svém zaměstnání, protože není to úplně tak snadné napsat knihu, i když je malá, ale ten důvod byl, že fotografie pořídil můj syn, se kterým vlastně jsem Českou Kanadu objevovala poprvé, když byl ještě malý, jezdili jsme tam k prarodičům Binterovým na chalupu. Samozřejmě jsme nějaké výlety už tehdy podnikali a našla jsem úplně nové, krásné území, které jsem předtím neznala. A pak jsem se tam ještě mnohokrát vracela i za kamarády u Slavonic v Modleticích. Tam vlastně chalupaří kapela Cymbal Klasik, to jsou vlastně lídři Štruncovi, to jsou prostě lidi, kteří tu duši České Kanady a i muzikantskou duši mi otevřeli a za to jsem nesmírně vděčná.
0: Tolik Alena Binterová o průvodci Za tichem Česká Kanada. Nejenom o něm, ale i o dalších zajímavých knížkách bude řeč v dnešním vydání knižní hlídky. Takže poslouchejte Český rozhlas České Budějovice i odpoledne ve 14 hodin a 45 minut.

0: Boniem teď střídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: S následky poklišťové encefalitidě bojovalo ještě půl roku po jejím prodělání skoro 45% lidí. Vyplývá to ze studie infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Každoročně se v Česku nemocí nakazí několik stovek lidí. Loni jich bylo přes 700. Nejvíc pacientů přibyde v létě a na podzim. Na většině území je teď aktivita klišťat střední nebo vysoká. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera z poloviny 14. století v Jindřichově Hradci se dočkal obnovy. Lidi ho můžou navštívit o prázdninových víkendech mezi 13. a 16. hodinou. Rekonstrukce historického prostoru, který spravuje muzeum Jindřichohradecká, stála přes 1 000 000 korun. Na zřícenině hradu Orlík u Humpolce dneska startuje dvoudenní středověký program. Lidi uvidí ukázky tehdejších řemesel, šermířské souboje nebo kousky kejklířů. Ochutnají i tradiční jídla a pro děti jsou připravené historické hry. Akce na hradním nádvoří začne v 10 hodin. 5 českých tenistů si poprvé v éře samostatného Česka zahraje osmifinále Wimbledonu. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál taky Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Teploty vystoupají ke 24 stupňům, na horách k 20. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:30 a k tomu 2¼ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno. Také hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace U Koců slavnostně odhalili pamětní desku jako vzpomínku na studentská léta a své rázného hostinského. Za chvilku si 80. léta minulého století připomeneme přímo na místě činu, ale teď bude zpívat Jarek Nohavica.

zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tam, kde bývala v Plzni restaurace U Koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti a také studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce. To je na té desce.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U Koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U Koců David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půlitry.
2: Toto lítalo. Hospodka čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Čindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jak si všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že i kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde.

0: je do dneška.
1: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
0: Kdy přesně hospoda u Koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
1: Ano, je to tak.
0: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smataná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme zataženo až oblačno a ojediněle se vyskytují přehánky. Kolem výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám proudí vlhčí vzduch od severozápadu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo. Teplota je 18,4 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo teplotu 13,3 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jeho českých tocích?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je 42 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 58 cm, takže na hranici sjíznosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné. A Otava, Katovice hlásí výšku hladiny pouhých 38 cm, takže také pod hranicí sjíznosti. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 25,3 stupně Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Čekáme stále oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a zejména k večeru se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a později večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A platí stále, že zítra bude podobné počasí tomu dnešnímu?
2: Zítra to bude podobné. Bude stále oblačno až zataženo. Místy během zítřejšího dopoledne postupně na většině území s deštěm nebo s přehánkami a večer potom budou srážky ustávat. Minima budou mezi 15 až 12 stupni a maxima mezi 20 až 23 stupni Celsia na horách kolem 17. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a byl předpověď pro zítřek také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na úterý?
2: Úterý bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Minima kolem 15 stupňů Celsia a maxima kolem 24 stupňů Celsia. A vítr mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o kyselinách v našem těle bude za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Všechno řekne Martin Písařík, ale ještě předtím bude zpívat Lucie Vondráčková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvalita vody v nádrži Jordán v Táboře se zlepšuje, dokládají to měření povodí Vltavy. Při včerejší nehodě u Hluboké nad Vltavou se zranili 3 lidi. Tomio Okamura navštíví ve druhé půlce července Čínu, doprovodí ho Renata Vesecká. Teploty na jihu Čech se dostanou ke 24 a na horách ke 20 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Průhlednost nádrže Jordán v Táboře byla loni nejlepší za 10 let. Vyplývá to z měření povodí Vltavy. Celkově se kvalita vody rok od roku zlepšuje. Vliv na to má taky srážecí stanice fosforu, která je v provozu od roku 2023. Město plánuje i další opatření na povodí Jordánu. Popisuje místostarosta Radoslav Kacerovský z hnutí Tábor 2020.
3: Zmíním jenom budování současného vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě. Za přispění pozemkového úřadu v Táboře probíhá revitalizace Svrabovského a Radimovického potoka. Plánujeme úpravy na Malém Jordáně, vybudování nové výpusti, úpravu loviště a spoustu dalších opatření, které na kvalitu vody v budoucnu budou mít vliv.
2: Jihočeští záchranáři včera vyjížděli ke dvěma vážným dopravním nehodám. Před druhou hodinou zasahovali u Hluboké nad Vltavou mezi Ponišicemi a Kostelcem. Mladý řidič jel podle policie vysokou rychlostí středem silnice. Když se v protisměru objevilo auto, strhl řízení a čelně narazil do stromu. S vážným zraněním ho do nemocnice přepravoval vrtulník. Středně těžká zranění utrpěli i jeho dva spolujezdci. U Chvalšin u Českého Krumlova se pak srazil motorkář se čtyřkolkou. I pro něj musel letět záchranářský vrtulník. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu, upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dřív řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dneska obloha oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a hlavně k večeru se můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Biozátěž zůstává na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihočeských silnicích je klid, nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 8 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 5. července. Dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček. V naší ranní pravidelné nedělní rubrice Písničky cizí kapsy dnes zaspívá Valdemar Matuška a pak také nabídneme předobraz české verze. Pojďme na to.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. A právě proto vám přeju dobrý den. S velmi letní písničkou, která se ovšem po převleku do českého kabátu zcela oprostila od původního sezónního ukotvení a vyrazila vstříc světu a času. A čas, ten, jak známo, chvátá.

Čas chvátá, volal na nás přes mikrofon Valdemar Matuška. Konkrétně v roce 1969 ze suprafonského singlu, jehož B stranu vyplnila skladba Ten chlap se má. Když si tu malou desku vezmeme do ruky, z její obálky můžeme přečíst i tyto tenkrát otištěné věty. Cituji. Valdemar Matuška je věčně živá historie opravdových českých hitů. Dovede všechno, čím žije a v čem musí žít, vyspívat. Hovoří tak za sebe, ale i za své posluchače. A v tom je jeho největší síla. Konec citace. Jistě je bez debat, že Matuška byl zcela mimořádný úkaz na tuzemské hudební scéně a vlastně nejen vokální, ale když jsme u toho, z čeho se v tomto případě vyspívává, tak klidně patos stranou. Všechnu tu lehce bodrou munici mu bez tak nabíjí textař Zdeněk Borovec. A o opravdových českých hitech nemůže být tentokrát žádná řeč. Valda a spol. Šli najisto, přesněji řečeno do autorského šuplíku populárního italského skladatele, pianisty a zpěváka s výrazným zvučným hlasem Paola Conteho. Abych byl však přesný, skoro až vojenským rytmem ráznou písničku Azzurro napsal Conte spolu s Vito Palavicinim, a to takzvaně na klíč pro dalšího z buldozérů italské populární hudby, zpěváka Adriana Celentana, jinak také úspěšného skladatele, producenta, herce či režiséra. I Celentano má hlas jako zvon a dokonale do zmíněného hudebního marše sází slova, která bychom tam vzhledem k tempu a rytmu úplně nečekali. Totiž slova kroužící kolem lásky a osamělosti s kulisami rozpáleného letního města. A světe div se, ono se to nakonec spojí do perfektně fungující písničky, tak jak to umějí jenom ti nejlepší. Ať je vaše nebe modré, zdraví vás Martin Šustr.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká velká oblačnost se srážkami. Čekejme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami, zejména pak k večeru se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Později večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Ještě se podíváme na SMSky, které posíláte celé ráno. Za všechny zprávy moc děkujeme. Ještě tu mám poslední tři kousky, které přišly za uplynulou hodinu. Jedna z nich je z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je oblačno a 17 stupňů, píše Pavel, který přeje všem hezký den. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu také přejeme hezkou neděli. Pak tu mám zprávu od Luďka z Deňky, ty píší Volary Rafanda, zataženo a 18 stupňů. I za tuto SMSku děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Týna nad Vltavou. Píše Věra, že mají polojasno a slabě fouká a je 18 stupňů. Všechny posluchače a také do studia zdraví právě Věra z Týna nad Vltavou. Věro, i vám děkujeme za zprávu a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5,5 minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít, jak si zpříjemnit dnešní sváteční den. Pokud vás láká výlet, zaměřte do Vyššího Brodu, poštovní muzeum tam otevře v 9 hodin a až do 17 hodin nabídne zvýhodněné vstupné za 100 korun. Vedle historie poštovnictví si děti užijí interaktivní herní sál i letní poštovní detektivku. A když už tedy ve Vyšším Brodě budete, můžete od 10 do 20 hodin zamířit také na náměstí. Street Food Festival přiveze chutě z různých koutů světa. Od burgerů a tacos až po asijské speciality anebo sladké dobroty. Vstup tam bude zdarma. Na hradě Zvíkov vás dnes přenesou do časů rytířů. Spolek historického šermu Rival předvede v hradním parku u Červené věže svá vystoupení, a to v 11 hodin, pak ve 13 hodin a 30 minut a pak ještě v 15 hodin a 30 minut. A chybět nebude ani ukázka historické zbrojnice. Odpoledne bude patřit také divadlu. V Káštelní zahradě v Bechyně začne ve 14 hodin festival Divadlo v trávě, a to pohádkou o bojácném Floriánkovi. Postupně pak přidá další pohádky i komedii a večer ve 20 hodin pak uzavře koncert folkové a bluegrassové kapely Standa Fuka a Kolektiv. Další hudební zastavení může být pozvánka na závěr jubilejního 40. ročníku festivalu komorní hudby v Českém Krumlově. Ten ozdobí od 17 hodin na prvním zámeckém nádvoří koncert jazzbandu Schwarzenberské gardy. Vstup bude zdarma. Součástí jeho českého komorního festivalu bude od 18 hodin také koncert v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, kde zazní Bachovy skladby v podání předních českých violistů. Na Dobré vodě u Českých Budějovic pak v 19 hodin naváže další festivalová nabídka, varhaní půlhodinka s Martinem Kubátem v kostele Panny Marie Bolestné. Pokud máte chuť na rock s výraznou osobností české hudební scény, zamiřte večer do Dačic. Od 20 hodin tam vystoupí Michal Prokop s kapelou Framus 5. Koncert je součástí kulturního programu na zámeckém nádvoří. A ještě jedna pozvánka. Den můžete případně také zakončit přímo u vody, nemyslím tím koupáním, ale festival Muzy na vodě uzavře na soutoku Vltavy a Maše v Českých Budějovicích koncert kapely Flaret, který začne v 21 hodin a 30 minut.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 9:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Spolek tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil letní tábory pro děti z dětských domovů, prověřuje policie. Týká se to i 23 dětí z domova ve Volyni. Dětské domovy za program zaplatily desítky nebo i stovky tisíc korun. Český rozhlas zjistil, že spolek zveřejnil inzerát, ve kterém hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na tábory pro děti z dětských domovů. Na dotazy vedení spolku nereaguje. Lidi už na náhradní program pro děti vybrali přes 2,5 milionu. Korun. Velké obchody v Česku nemusí dneska ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje a na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. V Červené Řečici na Pelhřimovsku začala výstavba solární elektrárny. Město nechává panely instalovat na čistírně odpadních vod a zaplatí za to skoro 3,5 milionu korun. Po dokončení budou generovat 99 kW elektrické energie. Co nespotřebuje čistírna, to využije radnice pro městské budovy. Fotbalisti Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšně proměněné penaltě Mbappého. Mezi 8 nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0. Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Teploty vystoupají ke 24 stupňům, na horách k 20. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 9:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké nedělní ráno. Svést se více než 120 let starým elektrickým motorákem můžou cestující mezi Táborem a Bechyní. Na elektrifikovanou trať se v rámci akce Léto na Bechynce vrátila lokomotiva Elinka vynálezce Františka Křižíka. Na její první prázdninovou jízdu vás vezmeme za chvilku, teď necháme zaspívat Black Milk.

0: Historický vůz Linka se vrátil na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Začalo léto na Bechynce. Prázdninová akce pořádaná Českými drahami. Zájemci se při ní můžou každou sobotu svést historickými vozy. Při včerejší zahajovací jízdě obsadili všechna místa.
1: Dobrý den, jízdenky si prosím, nejlépe nějaké platné.
2: Průvodčí Miroslav Zedník pasažéry upozorňuje na zajímavosti kolem trati.
1: Byla kdysi elektrárna v roce 1903, vozilo se tam uhlí, tím uhlím vyráběli parní stroje elektřinu, napájeli tuhle trať. A bude to za chvilku tady vlevo dole.
2: Polstrovanou první třídu i dřevěné lavice v té druhé plně obsadili rodiny s dětmi a obdivovatelé železničních vozů.
3: Šárka Purchartová. Opravdu mi to přijde jako první republika, i ty světla, nebo vůbec jak to vypadá. A není to úplně jako běžný, jako klasický, že jo, jak byly ty dřívější vlaky. Je to jiné, určitě je to jiné než normální a mně se to teda osobně moc líbí, tenhle styl. A hlavně kvůli synovi Pavlovi Purchartovi jsme tady.
2: A jak se vám to líbí?
4: Je to hodně zajímavý, je to hodně hezký a to je to hodně zážitek.
2: První prázdninovou jízdu Elinkou si nenechala ujít ani Míša Plívová.
5: Já jsem hodně nadšená do techniky a mám ráda vláčky a příležitost jet jednou z nejstarších lokomotiv, který se ještě říká Elinka, je velmi zajímavá. Řekla bych elektrizující.
2: A naproti Míše sedí maminka Jana.
6: My jsme z Českých Budějovic,
2: takže jste si udělali výlet.
6: Výlet vysloveně, který jsme byli v Písku na Křižíkově elektrárně, tak pokračujeme.
2: Takže jedete po stopách Františka Křižíka, dá se
6: říct. Dalo by se tak říct.

0: Historický motorák pro prázdninové jízdy zapůjčilo Národní technické muzeum v čele s ředitelem Karlem Xandrem.
1: Linka je bezesporu jeden z nejcennějších železničních exponátů Národního technického muzea, protože je to vlastně jediný elektrický motorový vůz, který se vlastně v té provozní podobě dochoval do dnešních dnů.
0: Před jízdou musel projít technickou kontrolou.
1: Samozřejmě u takto starého vozidla, že hovoříme o vozidlu, který mu je vlastně 123 let, tak o to je to náročnější, protože samozřejmě spousta komponentů, které je třeba udržovat, tak se dneska už nevyrábí, takže ta udržba je poměrně náročná.
0: Léto na Bechynce potrvá do 29. srpna. Z tábora Eva Rubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme oblačno až zataženo a na jihu kraje, tedy v té jeho jižní polovině kraje, ojediněle s přehánkami. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo. Teplota je rovných 20 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 15,2 stupně Celsia a vítr slabý, západní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude i nadále oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a zejména k večeru se potom ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a později večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A zítra v pondělí ve sváteční den budou také přehánky?
2: Bude vlastně podobné počasí jako dneska. Oblačno až zataženo, místy během zítřejšího dopoledne postupně na většině území s deštěm nebo s přehánkami a večer potom budou srážky ustávat. Minima se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni a maxima mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 18. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na úterý?
2: V úterý stále oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to převážně tedy v severní polovině kraje. Minimální teploty budou kolem 16 a maxima kolem 26 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až jihozápadní, odpoledne přechodně severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A můžeme se ještě podívat na středu?
2: Ve středu přes naše území přejde studená fronta od severu. Zpočátku bude tedy zataženo na většině území s deštěm, během dne bude ale srážek i oblačnosti ubývat a odpoledne budou srážky zcela ustávat. Minima se budou pohybovat kolem 16 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, během dne přechodně až čerstvý severozápadní 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Takže středa bude taková větrná.
1: Kompletní informace o počasí měl pro nás meteorolog Petr Friebauer. Díky za to a přeji klidnou neděli.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: I vám, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Máte na zahradě místo, na které většinu dne praží sluníčko a přemýšlíte, čím ho osázet tak, aby rostliny drsné podmínky přežily? Pak si poslechněte další vydání Zelených světů. Zmíníme i některé prohřešky českých zahrádkářů a vezmeme vás na jednu středomořskou zahradu. Ptáte se kdy? V neděli po 11. dopolední. Hanka Šeberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.

0: Je neděle a tak jsme na dnešní odpoledne, pokud ho budete mít chuť strávit při poslechu našeho vysílání, pro vás připravili povídku. Jmenuje se Pinky a já a napsali českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Je to takový letní příběh o setkání dvou kamarádů, kteří se rozhodli ten nepříliš šťastný čas, který momentálně prožívají, spláchnout několika pívy.
1: Přisedli jsme si ke skupince starších chlapů. Byli hluční a hodně kouřili. Překřikovali jeden druhého a od vedlejšího stolu přicházel také rachot. Hráli tam karty o peníze, bulku nebo mariáš, mince a bankovky házeli doprostřed stolu. Točilo se tu 12-stupňové pivo za 4 koruny 80 haléřů. Pinky objednal další rundu a já už jsem cítil, jak se mi pivo šplhá do hlavy. Pil jsem pomalu. Věděl jsem, že moc nevydržím a Pinky mu bych stejně nestačil.
0: Pinky a já, tak se jmenuje povídka Jiřího Hájíčka, z níž jste právě slyšeli jenom krátkou ukázku. Je to vlastně takové vyprávění o jednom takovém pivním tahu dvou dávných kamarádů, odehrávajícím se v létě roku 1988. Povídku, kde se vypije hodně piv a pronese hodně můder, odvysíláme krátce po 14. hodině. Ale do té doby toho z vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hodně uslyšíte. Za 5¾ minuty to budou zprávy, které připravuje Petra Pitra, a poté jako každé nedělní ráno nabídneme Vltavín, který vás provede Zdeněk Zajíček. No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost, přeji hezký a klidný 7. den v týdnu, hezkou neděli a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Lidi v místech s nedostatkem vody mají hlásit napouštění bazénů. Apelují vodohospodáři. Dneska si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na jihu Čech bude místy občas pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Na letišti v pražských Belích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali třeba zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají skoro 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Jihočeští vodohospodáři varují před napouštěním bazénů z vodovodního řadu bez předchozího ohlášení. Lidi by měli zavolat na havarijní linku, kde se dozví nejvhodnější termín napouštění, aby nedošlo k poklesu tlaku v síti. V některých případech může provozovatel vodovodu zajistit i přímé napouštění vody. Podrobnosti přidá mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.
3: Za mě v tuhle chvíli schudnější varianta si tu dodávku vody do bazénu objednat a nechat si ji zavést. My tuto službu poskytujeme také, ale musím upozornit, že to nefunguje z hodiny na hodinu. Může se stát, že budete muset několik dnů počkat.
2: Česko si dneska připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
2: Divadelní festival Divadlo v trávě dneska zavítá do klášterní zahrady v Bechyni. Přehlídka souborů Pod širým nebem začne ve 14 hodin. Program pro děti a dospělé nabídne pohádky a komedie, a to včetně představení bechyňského ochotnického souboru Lužnice. Večer zahraje kapela Standa Fuka a kolektiv.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně k večeru se pak můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vás vezmu na procházku parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou. Zavítáme do Horních Kněžeklad a svým způsobem i do Pardubic. A připomeneme si dva jihočeské rodáky, Marii Martinkovou a Prokopa Brázdu.

0: Když si uděláte výlet do Jihočeského Boršova nad Vltavou, tak vám doporučím zajet za zdejší kostel a hřbitov do parku, který se jmenuje Hlaholice. To je staroslovenské písmo, které se dnes používá jen výjimečně a které vytvořil Konstantin ze Soluně, tedy člověk, kterého známe hlavně jako svatého Cyrila, bratra svatého Metoděje. A jak se Hlaholice dostala do Boršova? Celý příběh vzniku tohoto parku s hlaholskou abecedou mi vyprávěl jeden z jeho hlavních iniciátorů Jan Zeman, někdejší starosta v Boršově nad Vltavou. A ten příběh začal v nedalekých Zahorčicích velice nenápadně.
1: Tak tam se boural kravín, ten byl vlastně postavený začátkem 50. let, skutečně poctivý beton. No a tohle z ty kusy, co tady jsou, tak ty původně ležely a z těch otvorů čtvercových tak vyrůstaly vlastně takové železobetonové sloupy. No a když už se to bouralo, tak jsme si všimli, že to připomíná trůny, tak jsme se rozhodli to převést sem do Boršova, nechali jsme to sem převést, umístit, aby to měl nějaký for, tak jsme to umístili v ose sever-jih, takže by se podle toho nechalo rovnat, dejme tomu muzola. A zároveň nás prostě napadlo tady udělat tu Hlaholici.
0: Takže to je trůn, předpokládám, muže žena, pro muže pro ženu.
1: Ano, a zároveň vlastně, když jsme to dělali, tak okamžitě nás napadlo, že by to bylo hezké místo, kde by se mohly odhrávat svatby. A těch svadeb tady skutečně už bylo několik. Takže dokonce ta svatba, když padají listy začátkem podzimu, tak je to skoro škýčovitá záležitost. Zažil jsem prostě tady neuvěřitelnou svatbu, kdy slunce svítilo, padaly listy, ženě nevěsta se brodili v listech, do toho tkliví tóny, že jo, na kytaru hraní bezvadný.
0: A tady je tedy napsáno na tom jednom trůnu
1: kníže a na druhém je napsáno kněžna.
0: Začátek července přinesl vzpomínku na Cyrila a Metoděje. Cyril, tedy Konstantin, byl autorem jak historického písma Cyrilice, tak i naší Hlaholice. Ve své době vymyslel skutečně geniální počin.
1: Tak můžeme říct, že to je taková skrumáž řecké abecedy, latinské abecedy a pak samozřejmě potřebovali vyjádřit některé speciální hlásky, které nebyly ani v řecké, ani v té latinské abecedě, nebo tak, jak mluvili staří Římané. Takže museli proto vymyslet speciální znaky. Dneska, když se na tu Hlaholici díváme, tak je to takové, přijde nám to jako velice kaligrafické obrázkové písmo, které samozřejmě dokázalo plně sloužit pro tehdejší vlastně dobu, to znamená byly do toho překládány a nebo převáděny především bohoslužebné texty a Čechy zažili vlastně takový nástup Hlaholice dvakrát. Poprvé, když jsem přišel Konstantina Metoděj a pak znovu vlastně za Karla IV., když založil klášter na Slovanech, tak jsem pozval vlastně takzvané glagoláše, což byly mniši z dnešní Dalmácie, které

0: znovu na těch Slovanech pěstovali tu prastarou řeč Slovanů a to prastaré písmo Slovanů.
1: Dodává Jan Zeman. A je tu další přesah. Hlaholici si tady totiž můžete doslova a do písmene také vyzkoušet.
0: U nás v Boršově to funguje tak, že po celém tom parku jsou rozházeny takové betonové desky. Na té betonové desce se vždycky nachází písmenko v glagolici a proti tomu je dnešní ekvivalent. Takže člověk, kdyby si chtěl třeba napsat své jméno, tak si vlastně tady dokáže vyhledat podle latinky, kterou zná, ty písmenka v glagolici a sestaví si své vlastní jméno.
1: Pojďme si teď zkusit najít si tady v parku Hlaholice jméno napsané jednak naší latinkou, ale především tou starou Hlaholicí. Těmi pro mě v tuto chvíli tedy takřka nesrozumitelnými kliky háky. Tak Zdeněk. Hned třeba tady pojďme od trůnu směrem ke vchodu do parku. A hned je tady E s háčkem a už ho vidím. A to je takový zvláštní domeček, dole dvě části. Vypadá to jako kdyby to bylo A, naše A, ale dole spojené ještě dvěma čarami pohromadě. Tak a už vidím D. Při troše dobré vůle a fantazie se dá říct, že jsou si velmi podobné. Skoro úplně jiné. Ale přimůžte oči a poznáte to sami. Kde je E? A to musíte jít zase dál. Když si uvědomím, že oba dva trůny začínají písmenem K, ty jejich nápisy na tom, čili kníže a kněžna, tak už mám i K. A je to tady. A já se u toho rovnou mohu nechat vyfotit. Takhle vypadá mé jméno, napsané v latince, ale také i v Hlaholici. A vy si to můžete zkusit také.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnešní Vltavína natáčím v Horních Kněžekladech. Přiznám se, že jsem v téhle obci ještě v životě nebyl, ale ten příběh, který vám chci vyprávět, a nejenom já, ale i starosta Josef Drn, ten stojí za to. Stojíme tady totiž u zhruba tak 2,5metrové sochy Jana Husa plus podstavec. A ta socha, ten její vznik, ten se váže přímo tady k obci a k lidem, kteří tady žili. Jak to tehdy bylo?
1: Takže před více než 100 lety byly Horní Kněžeklady za prvé mnohem větší ves než je teď a za druhé velice pokroková ves. A bylo několik studentů v Praze, kteří studovali na Karlově univerzitě, a ty přišli s nápadem v roce 1914, že by k 500. výročí upálení mistra Jana Husa, stejně jako tenkrát celá česká zem, tak i Horní Kněžeklady by se na to nějakým způsobem mohli připravit, a to je udělat mistru Janovi památku. A tak uspořádali veřejnou sbírku mezi místníma občanama, penízky se sešly, místní rodák Václav Švec, akademický malíř, zpracoval návrh a zase místní zedník Matěj Nekola vytvořil podstavec. Jenže v roce 1914 do toho přišla první světová válka, sochař Švec byl povolán do války, bojovat nechtěl a tak utek do Ruska, kde se přidal k československým legiím a vrátil se až po válce. Takže rozdělený památník pana mistra Jana byl dodělán až v roce 20 a slavnostně
0: představen veřejnosti.
1: Představen veřejnosti a odkryt až v roce 1921. A od té doby tvoří vlastně dominantu návse Horní Kněžeklady.
0: Je tady uprostřed a víte, co se mi na té soše líbí? Já ji viděl na fotce a tam to tak nevynikne. To doporučím každému, aby se sem na to jel podívat. Mně se líbí, jak je z toho cítit ta moderní sochařina, že to není ale žádný kubismus, žádná abstrakce, ale zase, že to není ještě taková ta klasická sochařina z toho předminulého století, že mi to trochu připomíná třeba Bílka.
1: Možná máte pravdu, ale jestli chcete ještě něco malinko modernějšího, tak bych vám doporučil ještě jednu naší sochu, kterou máme ne tady, ale vedle, ve Štipoklasech, což je vlastně součást naší obce, protože ještě jsem vám neřekl, že vlastně Horní Kněžeklady se skládají ze tří částí. Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. A ve Štipoklasech máme krásnou dřevořezbu, je to Víla Štipoklaska, kterou zhotovil taktéž místní rodák, samozřejmě stále žijící, je to v podstatě mladý muž, který se jmenuje Jirka Nekola, který se zaobírá dřevořezbama a je to nádherná dominanta, tentokrát zase Štipoklas.
0: Tak na tu vílu se určitě pojedeme podívat, ale nejdřív ze všeho, když už jsme tady v Horních Kněžekladech, tak za prvé zaujal mě váš znak, čili kůň na žlutém poli, a ten kůň, ten je zhruba v takovém tvaru, jako mají Pardubice. Polovička koně, spínajícího se. A potom ten název. Proč se jmenují Kněžeklady? Kněžeklady a proč máte takový znak?
1: Takže možná k tomu názvu. Takže Kněžeklady jsou známí od roku 1318, kdy je o nich první písemná zmínka. A jsou to vlastně knížecí dvory Kněžeklada. A později kvůli poloze těchto dvou dvorů, který se nakonec rozrostly do obcí, se jim začalo říkat Horní a Dolní. Takže to ten název. A teď proč vlastně máme znak takový, jaký máme? Takže to panství v Horních Kněžekladech bylo v držení arcibiskupství České Budějovice, proto ta žlutá barva, protože to je barva arcibiskupství, a černý kůň měl ve znaku Jindřich ze Žimutic, který byl taky částečným vlastníkem. A polovina koně je tam proto, že údajně v nějaké bitvě ujížděl z nějakého hradu, spustili na něj mříž a ten mu přerazil koně vejpůl. Jindřich to přežil, kůň nikoliv, ale od té doby v Žimučicích mají polovinu koně. A pak ve znaku ještě máme tři dubové listy. Dubové je to proto, že mezi Horníma a Dolníma Kněžekladama je chráněný prvek, který se jmenuje Dubová alej. Je to taková úvozová cesta s dubama po obou stranách, takže proto dubový list. A tři jsou proto, protože máme ty tři části. Horní, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy.
0: A těmito slovy by mohla naše krátká reportáž skončit. Jenomže mě to nedalo. Pořád mi v tom povídání něco nesedělo a tak jsem znovu zavolal Josefu Drnovi, zdali majitelem onoho erbu a erbovního příběhu byl skutečně Jindřich ze Žimutic, protože já stoprocentně vím, že shodný příběh se váže k Pardubicím. Tam si totiž erb podle pardubické verze vysloužil jistý Ješek z Pardubic, a to úplně stejným způsobem. Josef Drn mi to potvrdil a tak jsem znova sáhl po telefonu a spojil se s heraldikem Milanem Daňkem. Jak je možné, že mají jihočeské Horní Kněžeklady a středočeské Pardubice takřka shodný znak v erbu?
2: Tak jak je to možné? Je to celkem jednoduché vzhledem k tomu, že jak majitelé Horních Kněžeklad, původní majitelé Horních Kněžeklad, nebo lépe řečeno první písemně doložení majitelé Horních Kněžeklad, měli vlastně, řekl bych, příbuzného předka jako páni z Pardubic. Dozvíme se to hlavně vlastně z děl Bartoloměje Paprockého z Lahol, který napsal jednak Diadochus a jednak Zrcadlo slavného markrabství moravského, mimo jiné tyto dvě hlavní knihy. A v nich jsou uvedeny i erbovní pověsti našich českých rodů. A tam přímo je vlastně napsáno, že právě páni z Pardubic a páni z Malovic měli pravděpodobně stejného předka, který získal ten svůj znak v bitvě u Milána.
0: Takže ale potom, když se zmiňuje na jedné straně, teda i na stránkách Pardubic, je psáno o Ješkovi z Pardubic jakožto hlavním hrdinovi, který to celé způsobil, tak pak se ale tady i traduje o Jindřichovi ze Žimutic, totéž to samé. Ale tím pádem si tedy ten Jindřich ze Žimutic či jeho potomci tak trošku vymýšleli.
2: No tak to už se v současné době asi nedozvíme. Nicméně jako základní vlastně materiál, z kterého můžeme čerpat, je právě ten Paprocký, protože nic staršího není. Takže vlastně tam máme záznam jakési pověsti o tom, že teda předek těchto pánů bojoval v bitvě o Milán a tam svým hrdinstvím vlastně získal ten znak. V pozdějším období se mohly ty dva rody, vzhledem k tomu, že mohli mít poměrně dost potomků, ten Ješek z Pardubic, jo, tak se ty dva rody pravděpodobně asi rozdělily na několik větví a jedna z těch větví vlastně zakotvila nebo se přestěhovala sem do jižních Čech a tady zůstala právě v Malovicích. A podle Malovic se potom začali jmenovat, že to byli páni z Malovic a ty páni ze Žimontic, to byla vlastně odnož právě těchto pánů z Malovic. Takže tam je vlastně jediný rozdíl a to je vlastně barva štítu a barva toho koně. Páni z Pardubic mají stříbrného koně na červeném štítě a páni z Malovic mají zlatého koně na modrém štítě. To je vlastně jediný rozdíl mezi těma obcema, který vlastně získali ten znak. Buď po pánech z Malovic, anebo po pánech z Pardubic.
0: A když jsem si tedy procházel znaky obcí na Českobudějovicku a mezi nimi jsem našel tři takřka shodné znaky, kde byl vždycky ten přepůlený kuň, ale každý patřil k jiné obci. Znamená to tedy, že to patří všechno k těm pánům z Malovic nebo tohle na těch Žimutických a podobně, prostě k téhle větvi?
2: To se vlastně odvíjí hlavně od toho, jakým způsobem se ty znaky obcí vytvářejí. A vzhledem k tomu, že pravděpodobně asi všechny tyhle ty znaky nové teda, jak Žimutice, tak Horní Kněžeklady, tak Dříteň třeba, jsem navrhoval sám, tak vlastně tam jsem vycházel vlastně z toho, že prvním písemně doloženým majitelem té obce byli páni z Malovic nebo jejich příbuzní, který měli stejný znak. Tak proto se tam objevila vlastně ta figura té poloviny koně.
0: No a když se zeptám úplně jako osobním způsobem, myslíte si, že je to reálné, že nějaká mříž spuštěná v nějaké té bráně toho koně mohla přepůlit chudá kůň, teda upřímně řečeno, ale takováhle situace, mohlo to nastat? Já jsem si totiž vzpomněl na Ursíniové a Krumlovští páni na to spojení, které se nezdá také nějak extra příliš reálné.
2: Tak co si budeme povídat, pravděpodobně se to nestalo. Pravděpodobně se to nestalo, nicméně ta pověst takto byla vlastně sestavená. A co se týká těch pověstí, tak vlastně, když si vezmete všechny erbovní pověsti, tak oni mají nějaký, řekl bych, malý reálný základ. A tím, že ta pověst byla vlastně rozšiřována, pamatujete se, když jsme jako děti hráli Tichou poštu. Na začátku bylo něco a na konci bylo něco úplně jiného. To znamená, u těch pověstí je ten reálný základ, ale tím převyprávěním se vždycky něco přidalo nebo něco ubralo, takže ta konečná verze, která byla napsána Paprockým, už vůbec nemusela odpovídat té skutečnosti, která se tenkrát stala.

0: 2. července 1915 se narodil v Kosově u kamenného újezda v jižních Čechách Prokop Brázda. Kdo to byl? Zprvu obyčejný jihočeský kluk, později pak letec 313. stíhací perutě britského královského letectva za druhé světové války, který absolvoval 325 bojových startů. Pojďme si ho připomenout v následující nahrávce, kterou jsem natočil se Zdeňkem Sadeckým z Czech Spitfire Clubu. Měl jsem díky němu totiž možnost usadit se do kokpitu věrné kopie slavného stíhacího Spitfireu, ve kterém Prokop Brázda a další čeští letci té doby létali. Všechno podstatné už se dozvíte v záznamu. Zdeněk Sadecký a Spitfire vedle mne. To vypadá tak reálně, že se mi nechce věřit, že to je maketa.
1: No, je to maketa, bohužel není to letací stroj, ale pro ty účely, které jsme potřebovali a s finančními prostředky, které jsme na to měli, to nešlo jinak.
0: Kde jste to vzali? To se vyrábí pochopitelně doma, jiná možnost není.
1: Tak ta stavba byla dost komplikovaná, protože naše prvotní myšlenka byla udělat Spitfire letacího jako ultralight, ale tu myšlenku jsme potom opustili, protože ta přesnost toho letounu právě z konstrukční důvodu, z toho, aby to letadlo létalo zmenšené, tak by muselo vypadat úplně jinak, byla by to spíš karikatura. Takže místo toho jsme dali přednost letounu, který nelítá, ale který vypadá úplně přesně, jako vypadaly Spitfire za druhé světové války.
0: Pojďme ještě blíž k té mašince. Je to skutečně plech. Jak jste to sem vezli do Velešína? Není to plech? Co to je?
1: Z větší části je to kompozit, i když některé části jsou z hliníku nebo z oceli, ale ta hlavní konstrukce je to kompozit, je to stejný materiál, z kterého jsou dnes vyrábí například větroně nebo ultralehká letadla. Variantu udělat letoun z hliníku jsme vzdali, protože Spitfire je specifické letadlo v tom, že tam není skoro nic rovného, tam je všechno nějakým způsobem zaobleno nebo ohnuto ve více než jedné ose, takže udělat to z plechu by bylo skutečně velice náročné.
0: Já vím, že když se dovnitř sedlo a bylo to na zemi, tak ty letci absolutně nemohli vidět před sebe. Je to tak, teď když to vidím a mám možnost se podívat do kokpitu, tak prosím vás, jak se s tím najížděla na zemi na ty vzletové dráhy?
1: Tak jednak myslím, že si tam potom můžete sednout a sám si to vyzkoušet. Skutečně na zemi ty podmínky pro toho pilota byly jako horší. Až se to potom rozjelo a ten letoun se jakoby zvedl, tak potom už ten pilot viděl lépe, ale ten výhled je špatný, ale jenom pro ilustraci jsem ještě řeknu, že Spitfirey byly i v navalizované verzi, že přistaly i na palubách letadlových lodí. A to už teda bylo mistrovství.
0: To určitě, jako trefit se tam, ale i vystartovat ven. A vy jste do Velešína přijeli na narozeniny Prokopa Brázdy. Toto jméno znám už z dětství, ale upřímně řečeno, kdybych si nepřečetl knížku od pana Fajtla, kdybych neměl příbuzné, kteří ve Velešíně žili za druhé světové války a řekli mi o něm něco, tak jsem se nikdy jinde tohle jméno nedozvěděl. Jak vy?
1: To je právě ten důvod, proč po té republice jezdíme a navštěvujeme obce, vesničky, města a podobně, protože zjišťujeme, že ani rodáci nebo dnešní obyvatelé těchto obcí v podstatě o té historii a o těch svých rodácích vědí minimum. Takže to je právě jeden z těch důvodů, proč takovýmto způsobem navštěvujeme různá setkání rodáků, různé vzpomínkové akce, pietní akce, odhalování pomníků a podobně. Právě proto, aby jsme svojí přítomností tyto akce trošičku vylepšili a aby prostě ta vzpomínka nezůstala někde zaváta, ale aby ty obyvatelé těch obcí, vesniček, městeček, měst prostě si to uvědomili, že tam takovéto lidi měli a doufáme, že nejenom, že se na ně nezapomene nebo nebude zapomínat, ale že třeba ty obyvatelé budou na to i hrdě.
0: Jak se leze dovnitř? Mi to řekněte rovnou a řekněte to všem.
1: Tak nastupování a vystupování do stíhacích letounů ze světové války je samo o sobě dost komplikovaná záležitost, ale vycházíme z toho, že to byli kluci, kterým bylo kolem 20 let. Ty tam je o něco snazší. Takže základ je vlastně chytit se konstrukce kabiny a stoupnout oběma nohama na sedačku. Je to jako v tanku, není to jako dneska u aut, kdy se tam vlastně ten řidič nebo pilot by chtěl rovnou posadit, tady to nejde, tady se prostě musí oběma nohama, když je takhle nekulturní, stoupnout si na sedačku a teda potom se tam rovnat. Vystupuje se stejně, to znamená pilot si stoupne oběma nohama na sedačku a potom vlastně vyleze ven.
0: Tak já si s dovolením zkusím, čili předpokládám, na křídlo můžu stoupnout.
1: Semka, akorát říkám, držet se tady a tady.
0: Ano.
1: A stoupnout si oběma nohama na sedačku.
0: Rozumím, tak já to zkusím.
1: Mikrofon, nebo...
0: No, možná to bude lepší, kdybyste mi ten mikrofon podržel a já zprostředkuju posluchačům, jak se leze do Spitfireu. Tak moment, takže říkal jste chytit se tady.
1: Ano, ano.
0: Mám to. A mám mikrofon. A je to tam. A teď si můžu normálně oběma nohama dolů a už sedím. Mám před sebou knipl. Ano. Je to knipl, říká se tomu knipl.
1: Ano, je to zařízení, kterým se letadlo řídí.
0: A teď vidím plno budíků, jako vždycky v letadle, jak se tomu říká, nespisovně budíky nebo nesprávně, nicméně správně by to mělo být co? Můžeme se podívat takhle zleva ze zhora dolů. Tak, to vypadá na nějaký výškoměr.
1: Výškoměr, horizont, variometr, ten ukazuje stoupání, klesání toho letounu.
0: Tohle to velké pod ním.
1: To je ukazatel zatáčení, to je taková britská specialita, u nás se to řeší jinými přístroji, ale v podstatě je to to tež.
0: A tady?
1: Tam je kompas, takové to čestné místo má otáčkoměr, aby se třeba při letu k zemi nepřekročily otáčky, pak je tam tlak přeplňování a ukazatele, které ukazují, jak je na tom olej a voda a palivo.
0: Takže, teď já mám tady nějaké pedály, takové, vypadá to jako pedál, ale ono to je spíš taková nějaká zvláštní, já nevím, jak to nazvat.
1: Pedály, to jsou pedály směrového řízení, když zkusíte zmáčknout třeba na levý a na pravý a otočil byste se dozadu, tak uvidíte, co to dělá se směrovkou.
0: Takže to zadní, takové to ocasní křídlo se otáčí teď, když hýbu nohama.
1: Možná to budete vidět i v zrcátku.
0: Vidím to v zrcátku, aha. Upřímně řečeno, před sebe vůbec nevidím. Absolutně, vůbec nechápu, jak ty chlapi se dokázali trefit na runway.
1: Ještě vám můžu zprostředkovat ještě lepší zážitek, vám to zavřu, tu kabinu.
0: Teď nevidím vůbec nic už, jenom úzký průzor.
1: Nebudu to úplně zavírat.
0: Klidně to zavřete. A jsem uvnitř Spitfireu, je to neuvěřitelný pocit. Já mám pocit, že jsem v tanku, protože kolem mě je prostě jenom pár skel, jen tak lehonce. Slyšíte, jak se to ozývá, tou ozvěnou? Teď na to zabouchám. Je to malý, neuvěřitelně malý prostor. I vůbec žádné polstrování, prostě jen kovová konstrukce a takřka nulová viditelnost dolů vůbec, nahoru jakž takž. Docela rád si nadechnu čerstvého vzduchu.
1: No tak v létě tam byl jako ve skleníku změna, asi byla zima, no takže.
0: A takhle to bylo v tom skutečném, to znamená takhle ten výklenek, tak žádné polstrování?
1: Žádné polstrování, ale ještě tam bylo řada dalších ovladačů, které postupně děláme. Ještě tam schází ovládání plynu, podvozku, stavění uhlu vrtule, kyslík a další věci, to

0: i to, že shodou nešťastných náhod se gestapu dostali, ať už teda ve Francii, nebo potom i některé údaje od nás a od dvou zrádců z Anglie, kteří potom uletěli, kteří se dostali na kontinent, data těchto našich pilotů a gestapo samozřejmě jejich rodiny tady perzekovalo, řada z nich byla zavřená do koncentračních táborů, řada z nich byla umučena, takže nešlo jenom o to, že oni tam bojovali vlastně za naši svobodu, ale tím, že vlastně pocházeli z protektorátu Čechy a Morava, že byli Německo vždyši považováni za vlastní zrádce, tak vlastně se ta německá msta nebo ta nacistická msta se dotkla jejich rodin. To znamená, jako hodně příbuzných jich tady prostě měli velice těžký osud.
1: Za války i po válce?
0: Za války, potom po válce chvíli to bylo dobré a potom zase to došlo tam, kde to asi oni nechtěli. Když si to člověk uvědomí a čte si třeba některé knihy, skutečně za jakých podmínek tam bojovali a těšili se do republiky, jak se vrátí zpátky. A když si vezmete třeba takové číslo zajímavé, z té 2500 mužů a žen, kteří bojovali v RAF za války, po 48. roku se znovu 200 vrátili do RAF. Jo. Takže muselo by to být šílené, protože vlastně za něco bojovali, umírali, padali, řada z nich byla popálená, těžce zraněná a podobně. A potom museli po 3 letech po návratu zase utéct znovu. No. Takže to je úplně něco nepředstavitelného. Když se to člověk žije do těch osudů, tak je to dost rozdílné.

0: na závěr dnešního Viltavínu zalovíme v rozhlasovém archivu. Pustíme si nahrávku, kterou natočil Ludvík Milštajn. Uslyšíte hlas Marie Martinkové, která se osudovou souhrou okolností stala společnicí pěvkyně Emy Destinové a prožila s ní podstatnou část její kariéry. Později se pak stala ředitelkou zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou a ještě později pak spisovatelkou. A aby ta osudovost byla potvrzena, přidám ještě dvě data. Emma Destinová zemřela 28. ledna 1930. Marie Martinková, přesněji poté už Marie Michálková Martinková, zemřela 28. ledna 1972. A teď už její vzpomínky z roku 1968 na první setkání s Emou Destinovou.
1: Najednou přijela do Prahy Emma Destinová z Berlína a zpívala tam teda jenom pohostinsky. Samozřejmě celá hudební škola, že si vzala dovolenou a jeli tam. Ani se nevyučovalo tenkrát. Takový byl zájem. Přijeli strašně nadšení všichni a teď se horovalo jenom o Destinovej. To bylo v roce 1909. A já je tak poslouchala a teď jsem byla celá nešťastná. Ani spát jsem nemohla. Já hod, kudy jsem chodila, tudy jsem na to myslela a jednou jsem se mamince zmínila, jestli by mě do té Prahy taky pustila. To se ví, tenkrát byly jiné doby, jiné poměry, jiné názory. Máminka mě vynadala, povídala, že by si se nestyděla, kam pak bys tam byla do horoucích pekel kvůli nějaké zpěvačce, maminka byla zvenkova. Tak jsem tak chodila celá nešťastná, nic mě netěšilo. A najednou poslal můj strýček z Prahy, který tam byl úředníkem zemského výboru, dopis mamince a v něm peníze a píše jí, já znám Mařenku, že je tak zaujatá pro zpěv a vím, že maminka je jako na takové věci šetrná, že na to by peníze nedala. Já jí posílám na cestu, ať přijede taky sem do Prahy Destinovou, aby slyšela, to bude pro ní svátek. No tak já ho přešťastná jela. No tak přišli jsme do té Prahy a já rozčílená jdu do té fronty Národnímu divadlu. Stojíme tam hodně dlouho, byla to dlouhá fronta. No a já v napětí, najednou bylo tak ještě asi 50 párů, bylo to po dvou, sklaplo okýnko a vynožila se tam cedula vyprodáno. No to se rozumí, to byla rána pro mě. Tak já co tak jsem se dala do pláče a hlasitě jsem tam plakala. Lidi, tenkrát byla Praha jiná než je dneska, ještě taková sousedská, pomalá. Lidi se zastavovali, co jí tam děláte? A oni nic, jen jděte dál, nic se nestalo. A šli se mnou k tomu strýčkovi. Teď někdo zazvonil u toho strýčka, on šel odevřít na takovou pavlač starou a já slyším v té předsíně moje jméno, že mužský hlas a moje jméno. Jsem si řekla, jak to přijde, mě nikdo v Praze nezná mimo strýčka. A strýček ho vede dál, odevřou se dveře a on tady pan Anatol Provazník. Máte přijít k Destinovej. Tak já jsem se zarazila a myslela jsem si, že si dělá ze mě legraci. Já tomu nevěřím. Jak paní, ona mě nezná a má no, nezná vás, ale znáte zase moji sestru. Ta tam byla dneska jako kápo celé společnosti a znáte ji, jakou ona má veřečnost. Chtěla tam dát něco k lepšímu, tak tam ten váš případ vylíčila tak krásně, že se všichni smáli tomu, ale ona spíš mě zesměšnila, myslím, jak jsem tam brečela po té Praze, jak se lidi otáčeli a tak. A Destinová měla ve zvyku vždycky číst, ať tam byla jakákoliv společnost, to byl její jaksi zlozvyk, čtla. ale nějak, když se slyšela smát tolik, tak zbystřila smysly a poslouchala. Tak Destinová se jenom zeptala najednou, prý, a to je vaše přítelkyně? A ona řekla ano. A Destinová řekla, a Anatolí zná? Ano, zná. Tak prosím vás, Anatole, dojděte pro ní, já bych ji ráda poznala. Tak já jsem šla. No a potom jsme přišli tam do toho domu k Petzoldům. To bylo skutečně jen přes roh pár kroků. Ona tam bydlela v druhém poschodí a já tam tak stojím, očekávám, co bude dál. Najednou vidím, že vyšla tak z těch dveří, jak on tam zašel, bílá postava. To byla Destinová a celá jsem se začala třást, že... A měla ve zvyku, to jsem potom viděla později, ke každému přijít těsně až k člověku a teď se zadívala do očí, povídá mě. Tak vy jste ta Mařenka Martinková? Já jsem povídala jenom ano, nic víc jsem nemohla říct. Ona řekla, a chtěla jste mě slyšet? Já jenom přikejvla. A vrává, tak mě uslyšíte. A pojďte teď mezi nás. A tak ona si mě posadila proti sobě a vyspovídala mě pěkně, co jsem jako zač. No a jsem všecku spravedlivě řekla. A tak ona mě potom řekla, no tak proč se vás na to ptám? Tak vám musím taky říct. Já totiž jsem v cizině stále nešťastná. A já tam musím mít někoho od nás tady, kdo mě jaksi drží. A vy jste, já nevím proč, vy jste na mě udělala takový domácí dojem. A nechtěla byste se mnou do světa. No já byla celá z toho. To bylo jako něco neuvěřitelného pro mě. To se ví, že jsem řekla chtěla, ale hned mě napadla maminka a že bude zlé. Ale přesto jsem si řekla, kdyby bylo, co chtělo, já tohle prosadím. Já jsem jí řekla jednou, proč vy si nevemete některou z těch dám. Ona, já nechci dámu kolem sebe. Já chci mít takovou českou květinku z našich českých luhů kolem sebe. Ty dámy, ty mi nic nedají. Její zásada byla, že člověku stačí 3 hodiny spánku. A taky nespala víc než 3 hodiny vždycky. To se rozumí, že mě to taky vyčerpávalo. Já byla zvyklá pořádnému životu, jak se říká. No, když jsem mi chtěla ve všem vyhovět, tak jsem s ní jaksi seděla až ráno, zase už 6 hodin, jsem musela být u ní. A to ona ještě ležela, ale nespala. A to už jsem jí zase musela referovat různé takové historky, třeba i co se mi zdálo. A ona byla i pověrčivá hodně. A taky si ve mně jaksi vymyslela, že já jí přináším štěstí. Já tomu věřila tedy. No tak já nevím, z čeho tak usuzovala. Ale skutečně teda, já jsem k ní přišla, když její sláva, jak si byla už v zenitu, že jo. No a na ty se udržovala až do té první světové války, když ji potom jaksi tady uvěznili u nás.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu David Novotný a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Hudba, která propojuje menší nenápadná místa a špičkové interpretační umění. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Jihočeský komorní festival, který má za sebou už 20 ročníků. Ten 21. přinese koncerty v průběhu celých letošních prázdnin. A jaké nás čekají? O tom si budu povídat s ředitelkou festivalu Kristinou Fialovou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hygienici varují před koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Při včerejší nehodě u Hluboké nad Vltavou se zranili 3 lidi. Obrazy malířky a spisovatelky Dity Kůtové dneska zaplní kostel v Klení na Českokrumlovsku. Odpolední teploty na jihu Čech budou kolem 22 stupňů a občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak můžou lidi i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a lidi s chronickým onemocněním. Jihočeští záchranáři včera vyjížděli ke dvěma vážným dopravním nehodám. Před 2 hodinou zasahovali u Hluboké nad Vltavou mezi Poněšicemi a Kostelcem. Mladý řidič jel podle policie vysokou rychlostí středem silnice. Když se v protisměru objevilo auto, strhl řízení a čelně narazil do stromu. S vážným zraněním ho do nemocnice přepravoval vrtulník. Středně těžká zranění utrpěli i jeho 2 spolujezdci. U Chvalšin u Českého Krumlova se pak srazil motorkář se 4-kolkou, i pro něj musel letět záchranářský vrtulník. Výstava obrazů a knižních ilustrací Dity Kůtové pomůže obnově kostela v Klení na Českokrumlovsku. Autorka románu Zlá babička poskytla svoje práce k prodejní výstavě. Vernisáž je v kostele v Klení dneska v 15 hodin. Výtěžek půjde na podporu závěrečné fáze obnovy památky, která byla ještě v polovině 90. let ruinou. Podrobnosti o výstavě přidává organizátor akce a spisovatel Jan Štiftr.
4: Obrázky, které jsou na výstavě k vidění, jsou obrazové celky z 2 knih. Jedná se o knihu Zlá babička a kniha Krajina rozstavených zvonů. Jsou to knižní originály, které jsou v místě vystavené a vy si je můžete na místě koupit. Veškerý výnos z výstavy, a to skutečně do koruny, jde na obnovu kostela svatého Vavřince v Klení.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně k večeru se pak můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále bez komplikací a bez nehod se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dla

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
1: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
0: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok. Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
0: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
1: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
0: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
0: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
1: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
0: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
1: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
0: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
0: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
1: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
0: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
0: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy, a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
0: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit. Ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
0: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
1: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
2: Čokoláda, no.
0: Pak s tím uděláme co?
1: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
0: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak, budeme plnit.
0: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
1: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
2: No je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
0: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
1: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
1: Já se moc těším, já si to sem pustím.
0: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomáhá.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí.

0: Jakýkoliv, babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech, už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snad.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
0: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
0: Ty se u nás vařili, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařili se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
0: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom
0: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
0: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
0: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
0: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
0: Takže jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
0: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko si dneska připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bechyně hostí tradiční divadelní festival Divadlo v trávě. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří. Do osmifinále prošly taky Bousková, Nosková a Lehečka. Odpoledne bude na jihu Čech až zatažené s občasným deštěm. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Dneska jeden věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli vlastní nový jazyk staroslovinštinu. K tomu přidali i písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášení za kulturní spolupatrony Evropy.
2: Divadelní festival Divadlo v trávě dneska zavítá do klášterní zahrady v Bechyni. Pro návštěvníky jsou připravené komedie, pohádky nebo koncert. Program začne ve 14 hodin. Podrobnosti přidává Petra Šulcová z Městského kulturního střediska.
4: Na vás čekají dvě pohádky pro menší děti, potom dvě představení pro odrostlejší diváky, to bude Maloměstské klepny a pak místní bechyňský spolek zahraje svoji hru Výročí. Celé odpoledne zakončí Standa Fuka se svými přáteli, což bude koncert takové folk bluegrass. Bude tam připravené i pohoštění, součástí i naše nejmilejší hra, kdy děti sbírají barevné kuličky v trávě, takže si něco i odnesou.
2: Národní technické muzeum si připomíná 118 let od svého založení a při té příležitosti si na dnešek připravilo pro návštěvníky snížené vstupné. Týká se to nejen hlavní budovy v Praze, ale i všech jeho poboček. Jednou je poštovní muzeum ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Otevřené je od 9 do 17 hodin a na návštěvníky čeká expozice dějin poštovnictví, interaktivní herní sál i letní poštovní detektivka pro děti.
1: Sport.
2: Pět českých tenistů si poprvé v éře samostatného Česka zahraje osmifinále Wimbledonu. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 3-1 na sety. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
5: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska oblačný až zatažený, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami, hlavně k večeru se můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni na horách od 17 do 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 155 u Římova na Českobudějovicku. Osobní auto tam srazilo srnu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Začátek prázdnin a období dovolených patří k létu a k němu slunce a odpočinek, třeba i na zahradě v obětí květin. Abychom si rostlin mohli na zahradě užít do sytosti, musíme si je nejdřív vysadit a postarat se o ně. V dnešním vydání Zelený světů budou slunné záhony hrát hlavní roli. Ale jak je naším dobrým zvykem, rádi přidáme i něco navíc. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: My se hlásíme do zelených světů z Holandska. Rozhodli jsme se, že popíšeme a doporučíme rostliny a atmosféru a zařízení takové středomořské zahrady. Pavle, co je typické pro tento typ zahrad?
1: Nejlepší asi by bylo natáčet rozhovory o středomořské zahradě někde ve Středomoři, ale jsme v Nizozemsku, v krajině, která má mnohem mírnější klima než je u nás, a díky tomu mírnějšímu klimatu je možné tu středomořskou zahradu imitovat v tomto prostoru. Teď se zrovna nacházíme v jedné takové imitaci, která je z mého pohledu velmi povedená. Myslím si, že má všechno to, co má středomořská zahrada obsahovat. Jsou tady velké terakotové nádoby, poškozené trošku i zubem času, sem tam vidíme nějakou štěrbinku a rostou tam kalokvety, které v tuto chvíli ještě nekvetou, ale brzy budou. Jsou tam buksusy tvarované do koulí. V trávníku, který je možná zelenější, než ve Středomoři bývá, vyrůstají cipřiše sloupovitého charakteru a ty jsou ještě ve špičce zastřižené, tak aby opravdu imitovali tu takovou tu typickou toskánskou krajinu, kterou jsme kdysi spolu Hanko viděli na vlastní oči, když jsme natáčeli v Itálii. Jsou tady tvarované habry do tvaru krychlí, živý plot, samozřejmě nechybí tady vodní prvek, takový bazén, do kterého ze dvou jakoby antických kohoutů vytéká voda, která vlastně dává té zahradě zvuk. Jsou tady levandule, kvetou kosatce a jsou tu samozřejmě i velké stromy olivovníku.
0: Kdyby si někdo chtěl takovou zahradu vybudovat, na co by si měl dávat pozor, na co by měl klást důraz?
1: No, myslím si, že zejména by každý, kdo by takovouto zahradu chtěl mít, měl zvážit, jestli vlastně má na to podmínky, aby něco podobného vytvořil. Možná, že by to znamenalo přestěhovat se někam jinam, protože naše podmínky úplně k tomu nehrají, ale existují rostliny, které třeba velmi imitují rostliny středomořské, jsou jim velmi podobné a jsou schopné v našich podmínkách růst velmi bezpečně. Ano, já vím, že už se vysazují olivovníky na naše zahrady, já s tím nejsem úplně za dobře s touto myšlenkou, protože zimy u nás jsou pořád střídavé, není to jednoznačné vylepšení těch klimatických podmínek, že by ty zimy byly mírnější. Ale jsou rostliny, které se olivovníkům podobají alespoň svým charakterem vzrůstu nebo barevnosti, jsou to třeba některé hlošiny. A nebo hrušeň vrbolista, ačkoliv se jmenuje hrušeň, tak velmi připomíná svým vzhledem olivovník. Takže pokud by někdo opravdu velmi chtěl, tak bych doporučoval těmto lidem, aby si zaprvé trošku nastudovali atmosféru takovéto mediterální zahrady, aby se třeba vyjeli podívat do některých zemí, kde mohou být opravdické tyto zahrady. A potom, aby si vybrali ten správný sortiment rostlin, který může tu atmosféru dokreslit, může ji vytvořit, ale budou to trošku jiné rostliny, než na které se díváme v tomto případě této zahrady.
0: Hodilo by se třeba i ovoce nějaké do středomořské zahrady?
1: No, patří tam samozřejmě, ovšem není to ovoce to, které bychom zase mohli s čistým svědomím na našich zahradách mít, jsou to třeba rostliny citrusového typu, takže různé citroniky, pomerančovníky, mandarinky, grapefruity. To ve středomořských zahradách je velmi obvyklým doplňkem nebo součástí těchto zahrad. V našich podmínkách se tyto rostliny dají pěstovat v nádobách, pokud je možnost je na zimu někam uklidit. Z hlediska zdrojů nějakých potravin nebo ovoce, tak na středomořských zahradách obvykle nechybí vinná réva na jižních zdích, která prostě tu atmosféru dokresluje, a to nejenom vizuálně, ale i chuťově. No a potom samozřejmě rostliny fíkovníků, kterým se ty podmínky u nás už trošičku přibližují. Už víme, že existují odrůdy fíkovníků, které naše podmínky zvládají relativně dobře. Takže i s tímto bychom mohli při tvorbě imitace středomořské zahrady v našich podmínkách počítat.

0: O záhonech na slunné stanoviště si budeme povídat s Jakubem Kovářem a Kateřinou Čatkovou v Modlešovicích. Tak my jsme se zastavili u takových dvou vašich záhonků. Oba jsou na slunném stanovišti, nicméně každý je trošičku jiný. Pojďme si je popsat. Tak tohle je ten první z nich.
1: Tady teď stojíme u záhonu, který máme leděný do takových jako modro-fialových tónů s tím, že se tu objevují ještě rostliny, které mají stříbrný list. A jsou to rostliny, které vycházejí vyloženě z teplomilných oblastí, dejme tomu jižní Evropy, ale zároveň jsou tu domácí druhy, které rostou i u nás na stepních partiích, ať je to třeba, když si představíme nejsušší části Pálavy na Moravě, tak přesně to, kde vylézají kameny a objeví se tam kosatce, koniklece a jiné druhy od mateří doušek po dobromysl.
0: My jsme si tady povídali celkem nedávno právě naopak o stěném záhonu, kdy Kateřina zmiňovala, že jste to podloží trošičku vlastně jakoby snížili, aby se tam držela voda, vlhkost. Naopak ten stinný záhon se řeší vyvýšením, co jsem si všimla?
1: Neřeší se to tak vždycky, ale my jsme chtěli tady docílit toho, aby opravdu byl vysychavý. Aby si to posluchači představili, máme ho vytvořený v jakési modelaci. To znamená, že v nejvyšším místě je zvedlý třeba o 40 cm a pak se to postupně ztrácí. A v tu chvíli jsme docílili toho, že je to lokalita nebo stanoviště, které je plně osluněné, tady pořád svítí slunce, ale zároveň jsme docílili toho, že když zaprší, tak ta voda částečně steče pryč a není to zavlhčené. Tím pádem opravdu jsme vytvořili stanoviště poměrně jako nízkonákladově, které je ideální pro tyhle ty mediterální druhy.
0: Jaké rostliny tady máte?
1: V tomhletom divoce působícím záhoně to nemůžeme postavit jenom na třech druzích, ale máme tady rostliny, které od jara až do podzimu jsou nějakým způsobem dekorativní. Teď v tuhle chvíli nám tady ještě dokvétají cibuloviny, jsou to narcisy, tulipány, do květů jdou okrasné česneky, které potom jsou fialkové, ale už se začínají objevovat nepety, různé druhy šant, máme tady izopy, které se nám tu zároveň i přesévají na místa, kde se třeba objeví volná plocha. Dále tu jsou echinacei a ty máme v různých kultivarech. Echinacea je třapatka, takže to máme třapatku na chovou, ale máme tady i kultivar, který bíle kvete. To je kultivar Alba. Nádherný držáci jsou taky dobromyslé a v těch nižších partiích tak se objevují tymiány a mateří doušky.
0: My jsme tady rozvířili život, pejsci se nám rozštěkali. Pojďme ještě k mulči. Ten záhon je zamulčovaný takovým drobným štěrkem. Předpokládám, že pod tím nemáte žádnou folii.
1: Folie nebo textilie, která se dříve dávala k jahodám nebo možná ještě dodnes, se do těchto typů záhonů v podstatě nesmí použít. Jde o to, že by ta textilie naprosto bránila tomu přirozenému rozvoji těchto typů záhonů. My se bavíme opravdu o takovém záhonu, který je zdánlivě divoký, žije si svým životem, ale je chytře nakombinovaný. Jsou tam opravdu druhy, které jsou z jednoho původního stanoviště, z nějakého jako ekologického okruhu a díky tomu se mezi sebou do určitý míry perou, ale tak, že se nevytlačí navzájem, ale vytvoří kompaktní porost, který je během roku atraktivní.
0: A ten mulč držíte v ruce?
1: Ano, držím v ruce ostrohraný štěrk. Pro slunná stanoviště je ideální použít ostrohraný štěrk a osvědčilo se nám velikost 4-8. Je to velikost zhruba asi nechtu, tak bych to přirovnal teď, nebo pecičky od třešní. Je to štěrk ve výšce minimálně 7 cm a ten štěrk vlastně udržuje to stanoviště před tím, aby tam nalítnul plevel, ale zároveň nebrání v rozrůstání těch stávajících rostlin. Když bychom tady použili třeba kůru nebo něco, co by nebylo minerálního původu, tak by se nám tady mohlo dít to, že se ta kůra začne sesypat usychat, začne být lehká a začne poletovat všem po zahradě. V tuhle chvíli, kdy tu máme štěrk, tak je na tom místě, kde má být, a navíc i stanovištně si myslím, že se přibližuje těm rostlinám k tomu přirozenému projevu, kde na těch skalách a suchých stanovištích rostou.
0: Tenhle ten záhonek, u kterého stojíme, se nachází v centrální části zahrady. Není nikde strčený u zítky, je skutečně uprostřed. A moc se mi líbí, jak jste tady vyřešili ten keř, kdy je moc fajn, když i v těchto záhonech se vyskytuje nějaká vyšší rostlina, vyšší keř, ale potom by skrz nebylo z určitých částí zahrady vidět. A vy jste to vyřešili moc fikaně.
1: My jsme ten keř, který tady máme použitý, jak ho zmiňujete, vyvětvili. To znamená, že jsme z keře, konkrétně to je dřín obecný, tak jsme z něho udělali vlastně vícekmen typu, co diváci budou znát jako muchovník, Lamarckův a podobně, tak docílíme toho, že vlastně pod tím keřem, tím, že očistíme ty jednotlivé větve, tak se nám vytvoří prostor, v kterém můžou ještě růst rostliny. Ale zároveň, jak říkáte, tak je to tady nějak prostorově členěné a zároveň je tu nějaká v určitých úhlech i průhlednost.
0: Vy jste řekl, že jste ten dřín vyvětvili. Znamená to, že se jednou otrhají ty větvičky a už je to jednou provždy vyřešené? Protože se mi zdá, že místy tam raší ještě lupínky a větvičky.
1: V tomhle období, v kterém se tady u nás na zahradě nacházíme, tak ten dřín začíná obrážet. Ty kmeny, představme si to tak, že je tam asi takových 10 hlavních prutů, které jsou vyvětveny do výšky asi 1,50 m. A teprve nad nimi jakoby dovolujeme, aby se ten keř začal více větvit a tam nám ten dřín kvete, plodí a má listy. A ta spodní část se musí udržovat ten kmen v bezlistém stavu. A to je teď ta fáze, kdy my musíme odštípnout ty rašící výhony a už budeme mít péči hotovou. V tu chvíli už ten keř bude zase průhledně, bude tvořit tu funkci toho vícekmenného keře.
0: A dřín bude kvést a plodit a potom se vybarví a zase opadá.
1: No a ještě k tomu sortimentu, který tady máme, tak tady tenhle záhon, který máme laděný do modro-fialovo-bílá, tak zároveň jsme mu dali ještě za cíl, aby nebyl příliš vysoký. Je to dáno i tím, že je opravdu hodně vysychavý a máme tady rostliny, které dorůstají tak maximálně do 80 cm. Ale určitě je skvělým typem v tom záhoně mít různě vysoké druhy, aby jsme docílili jakési výškové diverzity, aby to nebyl jako jednolitý koberec. Když to ten druhý záhon, ke kterému se přesuneme, tak tam jsme si zase dali za cíl, aby byl poměrně vyšší. Tam jsme chtěli docílit toho, že vlastně tím záhonem máme olemovanou dřevěnou terasu, kde máme jídelní stůl, tak jsme chtěli vytvořit prostor, který bude částečně uzavřený. Takže tam máme použito více okrasných travin a výška těch rostlin je spíše 1,20 m a díky tomu jsme docílili vytvoření toho uzavřenějšího mikrosvěta.
0: A my se k tomu záhonu přesuneme a mezi tím si dáme písničku.

0: My jsme se zatím přesunuli na druhý záhon, který je na krásně slunem stanovišti, ale jak už jsme před písničkou zmínili, ta koncepce je maličko jiná, protože ty rostliny nám tady narostou do poměrně vysokých rozměrů. Takže ideální třeba na olemování terásky?
1: Může to tak být, ale tím, že těch posezení tady v zahradě máme více, tak zrovna jsme chtěli, aby tahle terasa byla více jako olemovaná, aby se tu vytvořil jakýsi mikrosvět, o kterém jsem mluvil. Zároveň nám tady zapadá slunce a celá plocha se probarvuje více jako do oranžová, jak jsme to tu vypozorovali za ty roky, co zahradu budujeme. A tak jsme si dali za úkol vytvořit záhon, který bude laděný více do teplých tónů. Takže tu máme rostliny, které pokvetou více žlutě, světle zeleně, ale taky jsou tu druhy, které jsou až purpurové a červené. Docílili jsme toho, takže jsme tu použili i rostliny dekorativní listem.
0: My se k těm rostlinám konkrétním dostaneme s Kateřinou, protože ta je má všechny pěkně v hlavě. Ten mulč jste použili v podstatě stejný. Tenhle záhon je trošičku, jakoby je ve svahu. Místy poměrně příkrem. Nesesypává se potom ten štěrk?
1: My jsme oproti terénu třeba o metr výš a je to poměrně prudký svah. Ale ty rostliny v tomhle typu divokého trvalkového záhonu jsou použity tak, že se sázejí poměrně blízko sebe. My jsme tím docílili toho, že se ten svah zpevnil a k erozi vůbec nedochází.
0: Pojďme teď tedy k tomu složení rostlinnému. Pokud tedy chcete trvalkový záhon na slunném stanovišti vybarvit do zeleno-oranžovo-žlutých barev, tak nějak tyhle tóny?
2: Ano, jsou to přesně tyhle ty tóny. Použili jsme tu teda nejen trvalky, ale i okrasné traviny, které taky můžou právě tenhle tón podpořit. Je to například Imperata Red Baron, je to taková travina, která opravdu má červené listy, které jsou velmi výrazné. Pak jsou tu různé kultivary prosa, dochanu. Z těch trvalek je to hlavně dlužicha, zase v kultivaru purpura, pak je tady pryšec, červenolistý, pak tady můžeme vidět i různé dráčíky, které jsou taky červené listé po celou dobu vegetace a z těch žlutě kvetoucích, tak jsou tu krásno očka použitá, rudbékie máme hrozně rádi, protože ty kvetou strašně dlouho, ty začnou někdy v létě a skončí až na podzim, takže určitě tam dát i takovéhle držáky. Pak jsou tu kultivary kuklíků, které mají taky opravdu nádherné, teplé, probarvené květy a různé druhy echinacei.
0: Jakub nám přinesl ještě lupen sápy, abychom nezapomněli, je to tak?
1: Je to tak, já jsem přinesl ukázat list sápy, ošahejte si ho, jak je heboučký. Je to zase zajímavé, jak ta zahrada opravdu, jak ji můžeme vnímat všemi smysly. Že to není jenom o té barevnosti, ale i o tom, že se těch rostlin dotkneme.
0: Kdyby ten záhon byl umístěný někde třeba u stěny vyhřívané, tak možná dbát na jednotlivá patra těch rostlin, že dozadu dáváme asi ty vyšší a sestupujeme níž? Je to tak?
1: Tohle je klasický princip, dejme tomu, anglického rabatu, který se v Anglii běžně používá u zdí. Je to ideál, protože vlastně vy máte ty rostliny krásně na očích. Je to tak, jak kdybyste sledovali divadlo, takže se vám jednotlivé kulisy postupně zvedají a vlastně projeví se vám všechny rostliny.

0: Pavle, já mám takový nápad. My se v dnešních zelených světech podíváme na prohřešky nás, českých zahrádkářů. Co bychom mohli dělat trošku jinak? Jsou nějaké takové věci, najdeme?
1: Já jsem se, Hanko, lekl, že to budou moje prohřešky. No, také bych nějaké asi našel, ale možná se mi bude lépe mluvit o těch, které vidím jakoby na vlastní oči, které se dějí na našich zahradách. A řekl bych, že některé věci se dějou špatně nebo nešťastně, že sami kolikrát podnikáme kroky, které vedou víc k trápení, než k tomu radostnému zahradničení. Ano, takové věci jsou.
0: Pojďme na některé upozornit.
1: Tak já bych řekl, že takový první, podle mě i nejsilnější prohřešek, který vnímám při procházce jakýmkoliv satelitním městečkem nebo jakoukoliv vlastně zónou, kde se vyskytují zahrady, tak je to, že zahrady, které jsou vytvářeny vlastní silou toho člověka, bez nějaké pomoci od profesionálu, tak těm zahradům chybí koncept, myšlenka. Mnozí z nás, a já říkám, že z nás, protože také jsem tak někdy se choval, nebo vlastně se mi stane, že se nachytám, že tu chybu udělám taky, že přemýšlíme o rostlinách, které bychom chtěli, ale vůbec nepřemýšlíme o zahradě. Jako příklad udám akci. Je akce v nějakém obchodě, kde se prodává rododendron. Ten rododendron kvete, je úžasný, naprosto je fantastický a je za dobrou cenu. Přijde člověk k tomu rododendronu a neodolá jak kráse té rostliny, tak ceně, protože se to tak dobře sešlo, že je to výhodné. Takže dá si rododendron do toho nákupního košíka a pak přijde domů a bezradně s tím rododendronem chodí po zahradě a říká, no kam bych tě tak asi píchnul. Velmi špatná věc. Na květinách to uděláme, na potravinách také někdy, že si nakoupíme prostě něco, co je výhodné, ale nepotřebujeme nutně k životu, ale nikdy to neuděláme na nábytku. Nikdy si člověk nekoupí postel nebo skříň, že je

0: Možná pojďme i k tomu vzhledu. Jak by měla být ta zahrada koncipována? Měli bychom osazovat celou zahradu nebo jenom okraje, protože mnohdy ta výsadba je třeba jenom po okraji zahrady a tu část centrální si necháváme na nějaký trávník, na něco zeleného. Je to správně? Není to správně?
1: Ako správne je to, co vede k šťastnému zahradničení, podľa mňa. Takže když je niekto, kto potrebuje veľký trávnik na to, aby tam mohli probíhať nejaké aktivity rodinné, setkání, grilování, sporty rôzne, tak si myslím, že to je správne. Ale podľa mňa nejsprávnejší je ten celek vnímať tak, aby byl dobře udržovatelný. V podstate jde o to, aby na té zahrade ten človek byl šťastný a dělal to rád. To znamená, že pokud je v té zahradě trávník, tak ten trávník by měl být dobře udržovatelný. Měl by se sekat prostě souvisle. V trávníku by neměly být jednotlivé body nějaké. Neměly by tam být ovocné keře, které jsou rozházené po celé té zahradě, protože za prvé ten trávník sám o sobě je velkou konkurencí pro ty rostliny. Odebírá vodu, odebírá živiny. A když třeba zaprší a padne třeba 8 nebo 10 litrů na čtvereční metr, tak z těch 10 litrů ten rybíz dostane jenom litr nebo dva. Zbytek si vezme ta tráva, která je tam kolem. Navíc to vysečení toho trávníku kolem těchto jednotlivých keříků je nesmírně pracné. Jezdíme kolem toho sekačkou a stejně se to nevyseče pořádně. Potom se vytáhne strunová sekačka, aby se to dosekalo, což je další práce navíc. A navíc ta strunová sekačka ještě jak šlehá tou strunou, tak poškozuje kůru. Takže třeba jedna z mých rad při založení zahrady, při tom konceptu, je vymýšlet zahradu tak, jako kdybychom věděli, že strunové sekačky neexistují. To, že ji potom vytáhneme z té kolny a pomůžeme si v určitých případech, tak je v pořádku. Ale to zakládání by mělo být myšleno tak, jako že tento stroj prostě neexistuje. Takže v začátku bychom měli myslet na to, aby byl trávník udržovatelný, aby to sečení nezabralo více času, než je doopravdy nutné. A potom, aby ten styl té zahrady měl jeden charakter, aby se nemíchali styly mezi sebou.
0: Jak to, Pavle, myslíte, míchání stylů mezi sebou?
1: To je také velmi časté, protože já jsem kdysi měl jednoho zákazníka, který rád cestoval. A vrátil se z cesty po Anglii a chtěl mít zahradu v anglickém duchu. To je zahrada, která má hodně živých plotů, hodně trvalkových záhonů, hodně barevná, nabízí velké možnosti na zahradničení. Poté se vypravil do Itálie a když se vrátil z Itálie, tak chtěl mi zahradu italského stylu. A v tom roce ještě stihl jednu cestu do Francie a chtěl mi zahradu francouzského stylu. A tam se potom míchá baroko, secese, přírodní styl, prostě různé pohledy na tu zahradu, které všechny o sobě jsou svým způsobem krásné, nebo každý může sám o sobě velmi dobře existovat, ale už je velmi těžké je míchat dohromady. Takže v začátku by člověk měl vědět, co chce. Jestli chce více formální, to znamená, že ta zahrada je tvořena podélnými liniemi, jsou tam pravé úhly, je tam taková ta oficiální formálnost, anebo naopak jsou ty záhony zakřivené, jsou tam ty vlnky, které všichni milují, je tam ta divočina, bujnost, že to více připomíná tu přírodu. Takže v tom začátku je dobré si dát ten cíl a potom si ten cíl na té zahradě plnit. Je možné tu zahradu rozdělit na vícero části, které budou mít nějaký svůj styl. Někde může být ta zahrada přírodní a za živým plotem může být klidně úsek, který je asijský třeba. Ale mělo by to být v tom začátku a ne při nakupování těch rostlin. To už je dost pozdě.
0: Já jsem si všimla, Pavle, že většinou, když tvoříme zahradu, tak spoustu těch rostlin dáváme k plotům. Je to takový nějaký náš zvyk. Je to správně, není to správně? Měli bychom se na to třeba podívat i jiným okem?
1: Já bych řekl, že to není úplně nesprávně, ale to je nám prostě kousek toho potenciálu, který využijeme, co nám ta zahrada nabízí. A dávat si rostliny k plotu, zejména okrasné a husté, je takovým jakoby logickým vyústěním toho, co chceme na té zahradě mít, a to je soukromý pocit klidu a bezpečí. Takže dáváme něco k plotu, abychom byli odděleni od toho druhého prostoru, který se nachází na druhé straně tohoto místa. Ale držet se jenom toho, že máme jenom kolem plotu, tak vlastně přicházíme o 80% plochy té zahrady, ze které se vlastně stane obvykle zatravněná plocha, která vyžaduje tu neustálou práci týden co týden. Takže když neprší, tak trávník zaléváme, aby byl zelený.

když konečně začne být zelený a začne růst, tak ho musíme sekat, aby byl posečený. Takže ten trávník, ačkoliv vlastně je velmi důležitou částí té zahrady, je takovým propojovacím médiem, dává tu zahradu dohromady, tak je vlastně nejnáročnější rostlinou, kdybychom to měli říct tak zjednodušeně, toho všeho, co obvykle máme. Takže z mého pohledu je lepší ubírat trávník a podporovat to zahradničení i v tom vnitřním prostoru zahrady. Nedržet se prostě jenom kolem plotu, ale vytvářet to hezké i v tom prostoru, kde by mohl být ten trávník. Takže abych trávník nerušil, ale ubíral trochu a hledal možnosti, jak se prostě vyžít v tom zahradničení mimo prostoru v blízkosti plotu.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes vysíláme historickou nahrávku souzvuku dvou zvonů H1 a D2 z věže svatováclavského kostela v Dráchově na Táborsku. Jak je roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Zatímco větší zvon svatý Václav z roku 1503 s hlavním tónem H1 se dochoval dodnes, menší zvon Maria s hlavním tónem D2, ulitý Rudolfem Pernerem starším v Českých Budějovicích Suchém Vrbném roku 1925, byl na jaře 1942 rekvírován pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu je jediným svědectvím, jak dva dráchovské zvony, laděné v odstupu molové tercie, zněly společně před válkou. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Lidi v místech, kde je nedostatek vody, mají hlásit napouštění bazénů, apelují vodohospodáři. Jindřichohradeckým kostelem svatého Jana Křtitele dneska bude znít viola. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 12 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Do Prahy se dneska ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhali se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se tentokrát Čechům najít nepodařilo.
2: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
3: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
2: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.
4: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
2: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Jihočeští vodohospodáři varují před napouštěním bazénů z vodovodního řadu bez předchozího ohlášení. Lidi by měli zavolat na havarijní linku, kde se dozví nejvhodnější termín napouštění, aby nedošlo k poklesu tlaku v síti. V některých případech může provozovatel vodovodu zajistit i přímé napouštění vody. Jak řekla mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová, lidi si můžou vodu do bazénu objednat a nechat si ji zavést. Musí ovšem počítat s tím, že to není hned, ale v řádu dnů. Jihočeský komor festival dneska v 18 hodin nabídne koncert s názvem Viola v hlavní roli. V kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci zazní díla Josefa Sebastiana Bacha. Příležitost dostanou mladí interpreti, ale taky violoví virtuózové, dodává jedna z nich Kristýna Fialová.
5: Budeme tam hrát společně s mým bývalým profesorem z Drážďan, Vladimírem Bukačem. Přizvali jsme si k sobě dva mladé violisty, Bohumila Bondarenko, který myslím zrovna pochází tady z Budějovic, a Daniela Macho. A budeme hrát různé právě skladby od Johanna Sebastiana Bacha. Na závěr bude braniborský koncert číslo 6.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se můžou objevit i bouřky, a to hlavně k večeru. Teploty vystoupí ke 24, na horách k 20 stupňům. Mírný vítr bude později večer slábnout. V noci se ochladí na 12 stupňů, místy bude občas pršet. Ani zítra se slunce nedočkáme. Obloha zůstane oblačná až zatažená, na většině území kraje bude občas pršet nebo se vyskytnou přehánky. Večer budou srážky ustávat. Maximální teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách od 16 do 19 stupňů. Vítr bude ze začátku slabý, odpoledne přechodně mírný západních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Tak to máme další vydání písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Všechny vás moc zdraví Martin Hováček. Přeje příjemný poslech, teď přesný čas, 12 hodin 5 a 3 čtvrtě minuty. Tak máme před sebou 10 písní, jestli dobře počítám, kdyby jich náhodou bylo 11, tak to víte, už jsem dlouho ze školy. No Ale předtím ještě také nějakou tu pozvánku, protože i dnes se dějí různé akce, kde budou hrát dechovky. Třeba Doubravanka. Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov Hradiště u Chanovic zve dnes na odpolední posezení s dechovou hudbou Doubravanka. Program začne ve 14 hodin na místní návsi a potrvá až do 20 hodin. Tak to bychom měli tohleto pozvání. A teď už první dnešní gratulace. Slečna Adélka Svačinová z Jarošova nad Nežárkou má dnes krásných 13 let. Milá Adélko, miluj život, miluj svět, vždyť je ti teprve 13 let. Zdravíčko, štěstíčko, ať se ti daří ve škole a i nadále zůstáváš v krajové družině v Jarošově, kde zpíváš a tančíš. Adélko, měj se dobře a díky za vše. To vše ti přejí všichni členové krajovky. A prosím o písničku Ty české panenky. Od Rožmitálské venkovanky. Tak už tuhle tu písničku máme připravenou. Pošleme ji nejenom Adélce do Jarošova, ale také do Skalice paní Janě Coufalové k 50. narozeninám. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenkyni do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Milá redakce, chtěli bychom poprosit o zahrání pro mého přítele, pana Káju Šafránka z Plané u Českých Budějovic, který včera oslavil krásné kulaté 60. narozeniny. Chtěla bych mu popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu, ale především to zdraví. Ať můžeš nadále jezdit na svou oblíbenou, nebo ať můžeš nadále jezdit za svou, ano, oblíbenou kapelou Babouci, tak ještě jednou vše nejnej ti ze srdce a celou rodinu a příbuzní přeje přítelkyně Hanka Sivoková. A prosím, zahrajte Od Babouků, Kováři jsou švarní hoši. Posíláme panu Šafránkovi tuhletu písničku, ale také do Žabovřes k panu Vlastimilu Váchovi. K 65. narozeninám, vážený pane Vácho, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. Teď už tedy Babouci.

Teď máme před sebou opravdu dlouhou gratulaci, kterou jsme mírně, ale opravdu jenom mírně zkrátil. A je pro paní Zdenu Honcovou z Písku, ta slaví 69. narozeniny. Naše milovaná maminko, dnes slavíš 69. narozeniny a to je pro nás s bráchou ta nejkrásnější příležitost, abychom ti z celého srdce poděkovali za všechno, čím pro nás v životě jsi. Když se ohlédneme zpátky, vidíme tvou nekonečnou lásku, tvou obětavost a tvou neuvěřitelnou sílu, se kterou si nás vždy chránila a vedla životem. Poslední doba pro tebe a pro nás všechny s tebou nebyla vůbec lehká. Nemoc, se kterou si musela bojovat, nás znovu utvrdila v tom, jak moc si pro nás důležitá a jak strašně moc tě milujeme. K dnešním narozeninám ti ze všeho nejvíc přejeme plnou náruč zdraví. Také, aby se ti vrátila veškerá síla a energie, aby tě už nic nebolelo a aby každý tvůj další den byl zalitý sluncem, klidem a pohodou. Ze všeho nejvíce si ale přejeme jednu jedinou věc, abys tady s námi byla ještě moc dlouho. Potřebujeme tvůj úsměv, tvoje rady, tvé obětí a tvou přítomnost, která dělá náš svět lepším a bezpečnějším místem. Máme tě hluboko ve svých srdcích a budeme tu pro tebe vždycky v dobrém i ve zlém, stejně jako jsi tu byla ty vždycky pro nás. Krásné narozeniny ti s tou největší láskou a vděčností přejí tvoje dcera Eva a tvůj syn Zdeněk. Obrovské pusinky posílají vnoučátka Sára, Linda, Rozárka, Matěj, Vojta a Filip. Tolik přání paní Zdeně Honcové do Písku. No a písničku, kterou vám pošleme ještě paní Julii Konečné z Horního Záhoří. Ta slaví 70. narozeniny. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A bude to píseň z repertoáru Krajanky, jmenuje se Pro maminku.

No jak jsem slíbil, mám pro vás další tipy, kde budou hrát dechovky, tak ten první tip je na zítřek. Obec Rata je zve v pondělí 6. července na tradiční Husovu hranici do místního sportovního areálu. Od 15 do 19 hodin zahraje hartmanická muzika. No a pak tady máme Drahonickou pouť a dnešní program také nabízí kromě jiného i dechovou kapelu Netoličku, a to od 14.30 do 18 hodin. Samozřejmě program je bohatší, takže Pražírna Drahonice se tam bude prezentovat, taky nějaký fotbálek, tady čtu, nafukovací, skákací hrad, samozřejmě pro děti a kousačka a tak dále. Ale Netolička od 14:30 odpoledne. Tak to bychom měli tohle. A teď už hned dvě gratulace pro jednu oslavenkyni, kterou je paní Blanka Kofroňová z Nových Dvorů u Opařan, slavící 70. narozeniny. Touto cestou jí přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu a radost ze své velké rodiny, o kterou se s láskou a obětavostí stará, za což jí ze srdce děkujeme. Jsme rádi, že tě máme. Celá velká rodina, k této gratulaci si dovoluji připojit i hasiči z Nových Dvorů, kde je paní Blanka Kofroňová dlouholetou aktivní členkou. Hasičky a hasiči přejí všem to dobré do dalších let. No a to druhé přání. Přejeme především stále zdraví, rodinou pohodu, hodně radosti ze všech vnoučat a i malého pravnůčka Matýska. A jenom všechno dobré do dalších let. Srdečně blahopřejí Marta a Josef Máchalovi. Takže to bylo také přání pro paní Blanku Kofroňovou. No a teď už písnička. V té první gratulaci se objevila prosba nejlépe moravskou polku, tak bude boršická. Od Moravanky.

Žádáme o zahrání písničky pro našeho dlouholetého člena sboru dobrovolných hasičů v Nesměni, pana Jaroslava Sýkoru, který dnes slaví 65. narozeniny. Do dalších let mu přejí hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti kamarádi a kamarádky ze sboru dobrovolných hasičů z Nesměně. A včera oslavil můj manžel, pan Josef Máchal z Olší, 80. narozeniny. Přejemu především stále zdraví, pohodu, hodně úspěchů v chovatelství i myslivosti a ještě hodně hezkých zážitků na společných cestách. Také mu přeji, ať mu stále dělají radost všechna vnoučata i pravnoučata a děkuji moc za to, že je mi stále oporou. Srdečně blahopřeje manželka Marta. K přání se také připojují dcera Blanka a syn Jirka s rodinami. Panu inženýru Máchalovi jsme hráli i včera, to vím dobře, to si vzpomínám, takže budeme mu hrát i dnes. A ta píseň bude od Malé muziky na uše Pepíka. Vzpomínka na Šumavu.

Dále přání pro paní Zdeňku Nesporou, rozenou Vlkovou, z Bořetína u Strmilova. Paní Nesporá slaví 75. narozeniny. Emila Babičko, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví a neutuchající elán. Děkuji ti za tvou nekonečnou laskavost, za každé dobré slovo i za to, že jsi pro nás vždycky přístavem klidu. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať je tvůj den stejně krásný, jako jsi ty sama. A ještě gratulace pro paní Ivonu Kolnerovou ze Záhvozdí. Ta slaví 80. narozeniny. Obec Žilnava přeje vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. A písnička o mamince, respektive tahleta se přímo jmenuje Mamince. Hraje jí Iglovanka.

Pan Miroslav Jeníček z Rožmitálu pod Třemšínem slaví 75. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví přeje Pavel. 80. narozeniny má paní Marie Štěpánková, Nové Homole. I milované mamince k 80. narozeninám přejeme pevné zdraví, radost a hodně lásky. Děkujeme za tvé laskavé srdce, péči a domov, který si pro nás vždy s láskou vytvářela. Jsme šťastní, že právě ty jsi naše maminka. Máme tě moc rádi. To vše ti přeje dcera Marcela, Marcelka s Rudíčkem, Kačenka s Martinem a dcera Alena s Deniskou. A prosíme o zahrání písničky Košilenka bílá. Já jenom dodám, že to bude v produkci Budvarky.

Následuje přání pro pana Josefa Diviše z Žabovřesk k 75. narozeninám. Vážený pane Diviši, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší. Pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. A ještě do Jindřichova Hradce zamíříme. Tam žije paní Zdeňka Voborníková, která dnes slaví 80. Pevné zdraví a spoustu životní radosti naší mamince přejí dcery Blanka a Iveta s rodinami. No a od nich paní Voborníková je tady písnička Babí léto od Řečické kapely. Tu posíláme samozřejmě i panu Josefu Divišovi.

5. července, tedy dnes, oslaví naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička Anička Lávičková z Olešnice u Trhových Svinů 87. narozeniny. Naše velká rodina z Budějovic, Srubce, Roudného, Prahy, příbuzní z Plzně a sousedé a známí z Olešnice přejí naší oslavenkyni vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let, strávených s manželem Mirkem na rodné chaloupce v Olešnici. A prosíme o písničku Moje česká vlast. Tady máte.

No a máme před sebou poslední písničku, takže si myslím, že také poslední pozvánku mohu přidat, protože je to ještě na dnešní akci. Sbor dobrovolných hasičů Němčice pořádá tradiční pouťovou zábavu pod Lipami v Sedlovicích dnes, 5. července. Ve 14 hodin vše začne mší svatou a od 15 hodin k tanci k poslechu pod Lipami budou hrát a zpívat samozřejmě Babouci. A teď ještě dvě gratulace pro paní Marii Novotnou z Českých Budějovic, Suchého Vrbného, a také pro paní Zdeňku Koutníkovou z Milevska k 90. Nejdříve tedy paní Marie Novotná, která slaví 87. narozeniny. Milá maminko, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, klid, radost z každého dne a ještě mnoho hezkých chvil v kruhu lidí, kteří tě mají rádi. Děkuji ti za všechno dobré, co jsi pro nás v životě udělala a za každý den, kdy nás obohacuješ svou láskou a starostlivostí. S láskou tvůj syn Zdeněk. No a rádi bychom dnes nechali zahrát naší milované mamince, babičce a prababičce Zdeničce Koutníkové z Milevska. Milá babičko Zdeničko, z celého srdce ti přejeme k tvým krásným 90. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jsme moc vděční za všechnu lásku, péči a radost, kterou nám celý život dáváš. Ať ti to napořád kvete a roste na tvé zahrádce, slepičky ať dobře nesou a každý den ti přinese úsměv na tváři jako odměnu za tvůj neuvěřitelný elán. Přejeme ti, ať jsi stále čilá jako doposud. Přejeme mnoho radosti do dalších let a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Z lásky ti přejí tví synové Jiří a Zdeněk, snacha Libuše, vnoučata Lukáš s Míšou, Lucka s Tomášem a Filip, pravnučky Alžbětka, Majda, Lilinka a Zojinka. Pro paní Koutníkovou a pro paní Novotnou teď tu máme jednu hašlerku. Asi tu nejznámější. Ta naše písnička česká, Hrají božáci.

Tahle ta orchestrální skladba, kterou hraje mistřiňanka, se jmenuje Darinka. Tou také zakončujeme dnešní vydání písniček pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. Za 4,5 minuty bude 13 hodin a vy si můžete poslechnout další zprávy Českého rozhlasu České Budějovice. Martin Hlaváček vám přeje hezké odpoledne.

0: křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Kvalita vody v nádrži Jordán v Táboře se zlepšuje, dokládají to měření povodí Vltavy. Kostel v Klení zaplní obrazy od malířky a spisovatelky Dity Kůtové. Zítřek bude oblačný až zatažený s možností srážek a teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
2: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
1: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomněli například slavnostními bohoslužbami v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Průhlednost nádrže Jordán v Táboře byla loni nejlepší za 10 let, vyplývá to z měření povodí Vltavy. Celkově se kvalita vody rok od roku zlepšuje. Vliv na to má taky srážecí stanice fosforu, která je v provozu od roku 2023. Jak informoval místostarosta Radoslav Kacerovský z hnutí Tábor 2020, město plánuje i další opatření na povodí Jordánu. Jde třeba o budování vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě a revitalizaci Svrabovského a Radimovického potoka. V plánu jsou taky úpravy na Malém Jordánu. Výstava obrazů a knižních ilustrací Dity Kůtové pomůže obnově kostela v Klení na Českokrumlovsku. Autorka románu Zlá babička poskytla svá díla k prodejní výstavě. Vernisáž je v kostele svatého Vavřince dnes v 15 hodin. Výtěžek půjde na podporu závěrečné fáze obnovy památky, která byla ještě v polovině 90. let ruinou. Podrobnosti o výstavě přidává organizátor akce a spisovatel Jan Štiftr.
3: Obrázky, které jsou na výstavě k vidění, jsou obrazové celky z dvou knih. Jedná se o knihu Zlá babička a kniha Krajina rozstavených zvonů. Jsou to knižní originály, které jsou v místě vystavené a vy si je můžete na místě koupit. Veškerý výnos z výstavy, a to skutečně do koruny, jde na obnovu kostela svatého Vavřince v Klení.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, a to hlavně k večeru. Teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude později večer slábnout. V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů, místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor v Horním Třebonině na Českokrumlovsku na silnici 2. třídy číslo 155. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Varník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavili do dnešní podoby, no a přistavili k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením?

0: Co je největším, prostorově největším exponátem?
1: Asi ty kamna v tom velkém sále.
0: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
1: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
0: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
1: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
0: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
1: V ní teďka sedíme.
0: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
1: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je to televize i velká.
1: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
0: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
1: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
0: Co tomu říkají rodiče?
1: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
0: Nedožili?
1: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
0: Usvítlí to, ne? Měl by radost asi.
1: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
0: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
1: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
0: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
1: Já taky. Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Správa železnic přestaví viadukt v Lubech u Klatov. Landštejnské legendy v kostele v Pomezí dnes přivítají sezónu koncertem. Večer se na jihu Čech můžou vytvořit bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné sváteční odpoledne. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje třeba schválit znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
2: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
3: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
2: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
4: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
3: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Správa železnic začne v srpnu s rekonstrukcí viaduktu v Lubech u Klatov. Často pod ním uvízly kamiony, když jejich řidiči nerespektovali značku o výšce. Nový most bude vyšší a širší. Po dobu rekonstrukce bude uzavřená silnice na Železnou Rudu. Město o úpravu viaduktu usiluje už několik let, říká starosta Rudolf Salvetr z ODS.
5: Díky dlouholeté debatě se správou železnic se nám podařilo dosáhnout toho, že tento most se bude měnit. V měsíci srpnu započnou práce. Taková rekonstrukce znamená také stavební ruch, přerušení dopravy. Nicméně z pohledu bezpečnosti dopravy tuto věc považujeme za velmi důležitou.
1: Největší tragédie se u viaduktu v Lubech stala před dvěma lety. Z uvízlého kamionu tehdy odpadla část návěsu a spadla naproti jedoucí osobní vůz, ve kterém zemřel spolujezdec. Letošní ročník Landštejnských legend v Pomezí na Jindřichohradecku odstartuje koncertem. Festival nabídne během léta další koncerty, divadelní čtení, cyklojízdu nebo výstavu ilustrací. Program propojuje české a rakouské příhraničí a připomíná místní legendy i společnou historii regionu. O prvním koncertě letošní sezóny informuje zakladatel Landštejnských legend Josef Guschelbauer.
6: Swingový koncert, hrát bude Swing Trio v tom krásném románském prostoru v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí přímo pod hradem Landštejn. Začínáme v 21 hodin večer. Sport.
1: Cyklistická Tour de France pokračuje druhou etapou. Závodníky čeká necelých 170 kilometrů s cílem znovu v Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Vingegaar. Obhájce prvního místa z minulého roku, Slovinec Pogačar, ztrácí 12 sekund. Počasí. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, a to hlavně k večeru. Teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude později večer slábnout. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů a místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na kolem 17. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihu Čech teď nemáme informaci o žádné dopravní nehodě. Částečná uzavírka platí na silnici z Bavorova do Vodňan. Kvůli opravě propustku tam provoz u Svinětic řídí semafory a tvoří se kratší kolony. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Pokračuje prodloužený víkend a pro dnešní den jsme si pro vás jako vždy připravili čtení na neděli. Také soutěž o hezkou knížku a nesmí chybět ani knižní hlídka Filipa Černého. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: I na první červencovou neděli jsme pro vás připravili povídku. Vybrali jsme pro vás letní příběh z pera českobudějovického spisovatele Jiřího Hájíčka s názvem Pinky a já. Je to příběh o setkání dvou dávných kamarádů, kteří se prolévají pivem, protože nejsou úplně tak spokojeni se životy, které žijí. Je léto roku 1988. Všechny hospody, restaurace, bistra, bufety a jídelní automaty patří pod národní podnik restaurace a jídelny. A mladší muži stále chodí na vojnu.
2: Pinky a já jsme se měli sejít zase po půl roce a léto zrovna dohořívalo. Vystoupil jsem z vagónu s rancem přes rameno, ještě jsem očima přejel celý vlak ubíhající dopředu a prošel jsem nádražní halou. Zahlédl jsem Pinkyho na protější straně silnice. Zvednul ruku na pozdrav a chvíli ještě byla mezi námi auta projíždějící sem a tam. Zelená otlučená Škoda 100 zaparkovaná u obrubníku vypadala o poznání hůř, než jsem si ji pamatoval z loňského prosince. Za to Pinky byl zase o něco tlustší a snad i menší. Umaštěné vlasy rovné jako hřebíky měl ulíznuté k čelu a na krku svých 33 kristových. Nazdar, starý plesnivče, vypadáš rok od roku blbějc, jak to děláš? Tak radši nasedej, promovaná hlavo. Jak se cítíš po té slávě? Máš ještě zborcený krystaly, ne? Vypadáš nějak povadlé, strachoval se Pinky. Když jsi mi volal, říkal jsi, že dáváš auto do generálky. Rozmyslel jsem si to. Už to nemá cenu s tímhle pekáčem něco dělat. Ale mám v pácu něco fajnovýho. Fakt, budeš čumět. Cizí značka. Trochu je ta, ale dobrá. Jen mi prostě ještě chybí pár tisíc korun, no. Pár desítek tisíc, chtěl si říct. Opravil jsem ho. Jo, tak nějak. Jenže teď, co se nám narodil kluk, to víš, to je konec. A vůbec domácnost, co toho sežere, nemáš ponětí. Rozmysli se dobře, než si něco takového pořídíš. Ale dobrou zprávu pro tebe mám. Odklidil jsem na tyhle dva dny Markétu i s malým Michálkem ke tchýni. Byt je volnej. To jako mám mít radost, jo. Vždyť ty dva roky, co seš ženatý, mi slibuješ, že mě seznámíš s manželkou a nakonec ji vždycky pošleš pryč nebo ji nevezmeš sebou, když jdeš k nám. Ukážu ti na fotce. Ale budeme na ní v hospodě vzpomínat. Neboj, nechala mi tu něco, za co budem pít. Dala ti kapesní do knajpy? To máš dobrý. Ne prachy, ale stravenky. Kupóny, co fasujou v práci. Chodí za to občas na obědy. Jsou to lístky ráj, víš? Jaký lístky? Ráj? R a J, vole. Nevíš, co je ráj? Restaurace a jídelny, státní podnik přece. Jo, máš pravdu. A kam půjdeme? Jako minulé?
3: Můžem kamkoliv. Mám těch kupónů celý aršík. To ani neprochlastáme.
2: Máš hlad? Manželka nám navařila guláš na celý dva dny. Vymotávali jsme se složitě z centra, potom širokou silnicí do sídliště. Bílé hradby panelových domů nám svítily naproti. Pinky jel, co to dalo, až se plechy staré škodovky roztřásly a drnčely tak, že zaléhalo v uších. Proč jedeš jako blázen, tady neměřej?
3: Klid, docente.
2: Neříkej mi, docente.
3: Radši se drž, teď budu zatáčet.
2: Hele, víš, jak mi říkají kamarádi z práce, pokud jde o řízení auta?
3: No nevím, jak to můžu vědět.
2: Říkaj mi měsíční jezdec. Měsíční jezdec?
3: Jo.
2: A víš proč?
3: Proč?
2: Jakože se při jízdě úplně vznášíš?
3: Pinky se smál a přece jen zpomalil. Spolklo nás sídliště. Beton, schody, okna, chodníky, čísla popisná.
2: Tak proto, že to tvoje auto vypadá jako lunochod?
3: No dovol, předtím jsi byl blíž.
2: Říkaj mi měsíční jezdec proto, že mi prorokujou, že se na silnici do měsíce zabiju.
3: Jenže to už mi říkají pěkných pár let a nic. Nechali jsme auto u chodníku a vešli do 12-poschodového domu. Výtah nás vytáhl do 10. patra a Pinky odemkl dveře.
2: Proč sebou táhneš ten spacák? Budeš spát na Markéty půlce postele normálně v ložnici.
3: Na manželský posteli vedle tebe?
2: No a co, vadí ti na tom něco? My se denně mejem, nebo o co ti jde?
3: Já se taky denně meju. Pinky vyndal z chladničky kastrol s gulášem a postavil ho na sporák. Míchal naběračkou a plamínek modře hořel. Civil jsem z okna do stěny protějšího paneláku. Nikam jinam se koukat nedalo. Nebylo odsud vidět ani kousek nebe.
2: Tady máš lžíci a tady je chleba.
4: Budem to jíst rovnou z toho hrnce, aby jsme zbytečně neumazali nádobí.
3: Pinky a já jsme si vykračovali ulicí vedoucí k náměstí. Den zlátnul na kopuli nějakého otlučeného chrámu. Můj den v cizím městě pomalu se zášel. Pinky se plácal na zadní kapsu svých džínů.
2: Každá stravenka má hodnotu 10 korun. Za to máš 2 12 nebo 4 10, to už je jedno. Osobně bych navrhoval jít někam na 10.
3: Chceš, mě je to jedno. Hlavně, ať nejdem dlouho.
2: Tak můžem třeba sem. Tady zrovna mají 10.
3: Míjeli jsme okna hospody, doléhal k nám šum a větrák vydechoval ten nezaměnitelný pach českých pivnic a výčepů. Pinky už držel ruku na klice, ale já jsem si všimnul zažloutlé cedulky za jedním z oken.
2: Stůj, tohle není ráj. Tohle patří pod hár, hotely a restaurace, státní podniky, je to tu napsaný. Fakt?
4: To je škoda, pivo tu mají celkem dobrý.
3: Tak půjdem jiná, no.
2: Ale ne, zajdem sem na jedno a pak budem chlastat někde jinde za lístky, jo?
3: Hospoda byla obsazená. Stěží jsme našli 2 místa u stolu. Politý ubrus, ale lepší než nic. Pivo roznášela ženská tak škaredá, že škaredější jsem si ani nedokázal představit. Měla umouněný bílý plášť a kovovou sponku ve vlasech. Sedli jsme si a Pinky mi vyprávěl o fabrice a jak ho to všechno sere. Ani jsme si nenechali napsat účtenku a zaplatili jsme rovnou, jen co hostinská položila 0,5 litru před nás. Poslouchal jsem Pinkyho stesky a čekal, až ho pustí jeho existenční témata a začneme se bavit o kravinách. Jenže nějak to nepřicházelo. Už jsme měli dávno dopito a on pořád mluvil. Když jsme se konečně zvedli a vyšli před hospodu, nadechnul jsem nějaký stesk, který mi úplně zmáčknul srdce. Nevěděl jsem, kde se vzal, a tak jsem musel říct nahlas pár sprostých slov, abych to nějak zahnal. Zamířili jsme s Pinkym na náměstí a sedli jsme si do celkem dobrého lokálu. Čisté ubrusy, jen namodralá clona cigaretového kouře ležela na celém sále. Vzal jsem do ruky jídelní lístek zasunutý v průhledné folii a uviděl jsem ten samý znak, stejnou hlavičku, HAR, hotely a restaurace. Nastavil jsem to Pinkymu před oči.
4: To se na to vykašlu.
2: Kde je nějaká hospoda Podraj? Vždyť jich musí být plný město, no ne?
3: Ty tvoje lístky jsou pěkně na hovno. Radši si to normálně zaplatíme a zůstaneme tady.
4: Blbost!
2: Dáme si tu pivo, když už tu sedíme, ale pak najdem hospodu, kde tyhle lístky berou.
4: To by byla škoda. Mám jich plnou kapsu.
3: Hospodský nám donesl 2 plné sklenice a já jsem raději začal mluvit první, aby Pinky ho náhodou zase nenapadlo bavit se o fabrice a nočních šichtách. Restaurace se zaplnila už docela. K nám ke stolu si přisedl kluk s holkou, pili víno. Pinky vykládal o autech, to bylo jeho. Dopíjeli jsme pivo. Nechtělo se mi odsud, býval bych tam seděl celý večer.
2: Pořádný silný auták, to je můj sen číslo 1, člověče. Jel jsi někdy s nějakým takovým autem? Řídil jsi ho?
4: To je pocit jako bejk, ty vole.
2: Jenom polechtáš plyn a cítíš, jak to vystřelí, jak je ta síla táhne dopředu.
4: Ty kobily podhoubnou, cítíš ten odpich v rukách, na volantu, v zádech, v koulích, rozumíš? Když to rozjedeš na rovině, na 180.
3: Motor jde tiše jako šicí stroj, jen tak šumí a ty prostě jedeš.
4: A v zatáčkách to dřepí, vnímáš, že se to nehne, drží na silnici jako přisátý. V takovém autě už se cítíš jako svéprávný člověk, jako dospělej chlap.
3: Než jsem dopil sklenici, Pinky vypil ještě jedno pivo navíc a vstával od stolu. Chtěl jsem zůstat, ale Pinky už platil u výčepu a tak jsme znovu vypadli na ulici. Už bylo šero a podél domů se ploužily šelestící stíny lidí. Dál jsme pročesávali město. Další restaurace, na kterou jsme narazili, byla trochu dál od náměstí, jenže byla taky har. Ale Pinky mu se tam líbilo. Přisedli jsme si ke skupince starších chlapů. Byli hluční a hodně kouřili. Překřikovali jeden druhého a od vedlejšího stolu přicházel také rachot. Hráli tam karty o peníze, bulku nebo mariáš, mince a bankovky házeli doprostřed stolu. Točilo se tu 12-stupňové pivo za 4,80 koruny. Pinky objednal další rundu a já už jsem cítil, jak se mi pivo šplhá do hlavy. Pil jsem pomalu. Věděl jsem, že moc nevydržím a Pinky mu bych stejně nestačil. Řvali jsme si do ucha, abychom se slyšeli a abychom překřičeli ty ostatní kolem nás. Pinky, ještě se musíme stavit tam, co pracuje ta servírka, jak jsi mi psal, že mi ukážeš. Kde to je?
4: Kousek odtud, ale mají tam nejhorší pivo.
3: Ale třeba to spadá pod ráj, tak bychom tam mohli udat ty tvoje lístky.
4: To je možný. Dáme si tady ještě jedno a půjdeme.
3: Já už nechci. Podíval jsem se vedle sebe na účtenku našich sousedů, která hustotou záznamu připomínala čárkový kód. Strejc s ohromným břichem, kvůli kterému musel sedět dál od stolu, takže vlastně neseděl vedle mě, ale za mnou, se na mě usmál a zamrkal.
4: To je teda výkon.
3: Kývnul jsem uznale při pohledu na počet čárek na podlouhém lístku.
4: To nic není, tlustý pán mávnul rukou. Kdyby tu dneska seděl s náma Franta, to by skoukal mladej.
3: Pánové, něco vám teď povím, poslouchejte dobře, spustil plešatý starý pán naproti. Pamatuju, když jsem byl mladý kluk, nějakýho Foršta. On dělával kočího u statku tady kousek za městem. Vážil něco přes metrák a kočíroval těžký tažný valachy. Takový, co stahujou klády v lese nebo tahají velký těžký kočáry. Tak tenhle Forst, břicho měl jak lejtu a ruce v zápěstí silný, asi tak, jako má tady mladej stehna, se jednou vsadil s chlapama ze statku, že vypije 50 piv v kuse a nepůjde se vychcat. Nikdo mu to nechtěl věřit. A tak se vsadili. Ustavili sekundanta, který měl na všechno dohlížet a dělat čárky na futro za vypitý piva. A ta sázka zněla tak, že když Forst ty piva vypije a vydrží během toho nejít na záchod, ty chlapi, co prohrajou, zaplatí všechny ty piva, telecí párky pro sekundanta a uzený skřenem pro Forsta, aby mohl zajíst těch 25 litrů piva. Tak to rozjeli. Díval se celý dvůr. Z celého hospodářství se sjeli lidi, aby to na vlastní oči viděli. Forst měl krizi po 17. pivu. Ale pak se zatáhl a lil to do sebe. Mezitím odpočíval a procházel se a trochu zajídal tím uzeným a dva dny starým chlebem. A těsně před koncem byl už tak oteklej a rudej, že to vypadalo, že normálně praskne. Jako když se ovce na pastvě přežere mladý na mokrý trávě a nafoukne se a rupnej bachor. Nakonec do sebe nalil Forst i to 50. pivo. Oči mu lezly z důlku, držku měl celou fialovou, už vůbec nemohl chodit, mluvit ani hejbat rukama. Jenom seděl celý rozteklej, otevřenou hubu a bečel jako tele. Fakt, nekecám. Viděl jsem to tenkrát na vlastní oči. Tak k němu přiskočili dva chlapy. Postavili ho na nohy a rozepli mu kalhoty. Forst se jen tak břichem převalil přes voje u žebřiňáku a chcál 3/4 hodiny. Uteklo to z něj jak z hydrantu. Přes dvůr a po pěšině dolů ze stráně. Normální potok. A úplně to vyplavilo maštal s mladým dobytkem. Jalovice se v tom brodily po kotníky a přespat museli na pastvě, než to druhý den hovno cucem odčerpali. Polovina našeho stolu se po tom strašném příběhu začala podivně kroutit a okamžitě musela na záchod. Strejcové, co zůstali v klidu sedět, se smáli, až se jim pivní pupky natřásely. Nakonec jsme se s nimi rozloučili a vyrazili jsme s Pinkym do hospody, kde roznášela servírka, se kterou by si starou Špinky hrozně rád něco začal. Jenže nešlo to. Byl už ženatý a měl 2letého syna. A navíc sám byl malý, zavalitý, s prošedivělými vlasy na skráních. A servírce bylo 19. Vlasy zlaté a nebezpečně zelené oči. Jenže když jsme tam přišli, nevšímala si ta holka nejen Pinkyho, ale ani mě. Seděli jsme u stolu v koutě a piva jsme se nedočkali. Pinky byl dotčený a došel po půl hodině pro 2,5 litry kvíčepu sám. Na parapetu ležely noviny, Pinky je vzal a přistrčil přede mne. Čti mi, vole. A co? Stačí jen titulky, to zbylý už si domyslím. Otevřel jsem tedy noviny a přelétl očima stránky. Kronika osvobození. Zasedání RVHP v Moskvě. Pro intenzifikaci výroby krmiv. Orientovat se podle potřeb zákazníka. Žádná katastrofa, žádný atentát, zemětřesení, předstíral Pinky zájem. Jo, počkej, hladomor někde v Africe. To znám. Miloš jim tam pošle letadlo sušenýho mlíka. Cože? Sušený mlíko jim pošle. Jako když tam někde v Etiopii nebo kde přišlo to sucho a vyschly oázy a artéský studně, tak Miloš jim poslal sušený mlíko jako bratrskou pomoc ze socialistického tábora. Chápeš to, vole? Sušený mlíko do pouště. Do čeho si ho asi tak mohli rozdělat, když neměli vodu? Pokrčil jsem rameny. Pinky seděl trochu schlíple s lokty na stole. Snad si prohlížel svůj odraz v zrzavé hladince polovypitého piva. Po chvíli zívnul a podíval se na mě zastřeným pohledem. Víš, co je mý životní přání číslo 2? Mlčel jsem a pozoroval servírku, jak kolem nás zvedá židle a pokládá je na stoli nohama vzhůru. Bylo 5 minut před 10. hodinou. Chtěl bych mít jednou hospodu. Svoji hospodu. Jako úplně svoji, aby ti patřila? Jo. Tak to ses měl narodit jinde. Tady jsou všechny státní. Ráj, ahár a tak, znáš to, ne? Co je tohle za skurvený systém? To ať mi někdo vysvětlí. Státní hospody, to jsem nežral. Har a jar. Ráj, opravil jsem Pinkyho. A je to hovadina. Já bych jim ukázal debilům, jak má vypadat pořádná hospoda. Tloukl se pěstí do čela a druhou rukou šmátral v kapse kalhot a hodil na stůl pomačkané stravenky. Prohlížel jsem si je. Bílé, potištěné lístky. A pak jsem vyprsknul smíchy. A jak jsem měl plnou pusu piva, bylo to všechno na ubruse. Co děláš, vole? Podívej se, co je na těch stravenkách napsáno. Pinky si vzal ode mne aršík bílých kuponů a brejlil na ně. Napadlo mě, jestli vůbec ještě vidí. Ty nevidíš, co je tam za písmena?
5: No, je tam 10 kč.
3: To jsou číslice, ale nad tím, co je napsáno?
5: Nad tím je har. Ty vole, jak to? Jak to har? Já měl za to, že mám ráj. To snad ne. Jak jsem to mohl splést?
3: No, to znamená, že všude, kde jsme byli, jsme mohli platit těmahle lístkama a nemuseli jsme se trmácet od hospody k hospodě.
5: No, teď seš chytrej, veď. To jak je to možný?
3: Pinky bědoval. Odešel jsem na záchod. Nad umyvadlem jsem se díval do svých zarudlých očí. Opřel jsem si spocené čelo. Všechno kolem trochu hučelo. Vrátil jsem se do prázdného lokálu s lesem zvednutých židlí. Pinky taky vstal a šli jsme po dlaždicích ke dveřím.
5: Víš, co mi řekl vrchní? Ptal jsem se ho na ty stravenky, když jsi byl na hajzlu.
3: No, co ti řekl?
5: Že ráj, rozumíš, jo? Ráj, restaurace a jídelny už neexistují. Že už je ten podnik zrušený.
3: Na chodníku na nás spadla vlhká osvěžující noc. Vydali jsme se do sídliště pěšky přes celé město. Na začátku sídliště na prvním paneláku u silnice byl černou sprejovou barvou nastříkán velký nápis: Nepodléhejte naději. Pinky a já jsme chrápali až do 10 hodin dopoledne. Otevřel jsem oči jako první. Vstal jsem a pustil oknem do ložnice čerstvý ranní vzduch. Když jsem se obrátil zpátky, udiveně jsem zůstal stát. Na Pinkyho polovině manželského letiště, na polštáři, na přikrývce, na prostěradle, na Pinkyho hlavě, v jeho vlasech a všude kolem bylo rozmatlaného něco mastného nebo lepkavého, hnědé a světlé skvrny, béžové bláto. Hlasitě jsem zakřičel a Pinky ani nemohl otevřít oči, protože měl tím vším přilepená víčka. Posadil se na posteli a rozhlížel se kolem sebe. Nechápal nic stejně jako já. Pak odněkud spod pokrývky vytáhl umělohmotnou krabičku od nanukového dortu. Ještě v ní byly zbytky čokolády a rozehřátého smetanového krému. Pinky vyskočil z postele, zavrávoral a přidržel se nočního stolku.
5: Chudobo Ježíšova.
3: Dal si hlavu do dlaní a jenom si tak ještě víc rozmazal po tvářích zbytky polárky a hořké čokolády.
5: Markéta mě zabije. Až tohle uvidí, tak to s ní šmejkne.
3: Pinky klesl na koberec před postelí a v tureckém sedu lamentoval a probíral si prsty slepené vlasy. S takhle natuženým účesem vypadal jako punker. Začal jsem se smát, až jsem se musel chytat záclon, abych neupadl. Svíjel jsem se u radiátoru a vyl na bílý strop. Když jsem se uklidnil, slyšel jsem sprchu a šplouchání vody z koupelny. Pinky za chvíli vyšel s mokrými vlasy a v županu. Vypadal jako Balzak. Sedl si do křesla a dlouze oddechoval. Co jsi dělal s tím nanukáčem, Pinky?
5: Co? Když už jsi spal, tak jsem se vzbudil hlady. To se mi stává, víš, když se takhle v noci od někud vrátím, hrnu se vždycky do ledničky a sežeru, na co přijdu. Jenže včera tam moc nic nebylo, jen ten polárkový dort v mrazáku. Vzal jsem si ho do postele a jedl jsem, no a pak jsem asi usnul.
3: Pinky vstal z křesla a odešel do ložnice. Pomalu stahoval prostěradlo z postele a povlečení z polštáře a z přikrývky. Sledoval jsem ho a cukalo mi v koucích úst.
5: Nečum tak blbě a napusť vodu do vany.
3: Už se ti tohle někdy stalo, Pinky?
5: S nanukáčem ne. Ale už jsem jednou spal se štanglí salámu, taky s papírem od sušenek a jednou jsem se celou noc válel v solených arašídech.
3: A proč jsi v noci nedal ten guláš?
5: Nebyl v ledničce. Asi jsem ho zapomněl na sporáku, když jsme odcházeli.
3: Za okny ty samé stejné betonové stěny jen víc svítily, když na ně dopadaly sluneční paprsky. Nadspali jsme s Pinkym do napuštěné vany umazané prostěradlo a povlečení. Potom jsme seděli v obývacím pokoji a hrála televize. Dojedli jsme z kastrolu guláš od včerejška. Snažili jsme se s Pinkym přemoci ospalost a pokládali jsme na podlahu v poloprázdném dětském pokoji koberec, do té doby stál srolovaný v koutě. Potom mi Pinky ukazoval fotografie ze své svatby, byly naházené v krabici od bomboniéry. Ženich v černém vypadal jako vosková figurína. Dost jsem se nasmál. A nakonec jsem přehodil batoh přes rameno a vyrazili jsme pěšky přes město k nádraží. Pinky se celou cestu kabonil. Koutkem oka jsem ho sledoval. A když se mi zdálo, že zachmuřeněji už vypadat nemůže, najednou se mě zeptal, co se tak mračíš? Trochu mě to zaskočilo, ale jeho nálada na mě asi přecházela, aniž jsem si to uvědomoval. Za měsíc jdu na vojnu.
5: No a co? Rok to tam vydržíš, čeho se bojíš?
3: Já se nebojím. Mě můžou všichni políbit prdel. Šli jsme dál. Pinky se trochu nervózně usmál. Neznělo to ode mne příliš věrohodně. Kopal do šutrů a zmačkaných plechovek.
5: To já mám strach.
3: Podíval jsem se na něj. Ty, z čeho? Zvedl oči nahoru k obloze.
5: Z toho nahoře.
3: Ty myslíš, to jako Boha? Pinky se na mě soucitně zadíval, zašklebil se a nevěřícně nade mnou zakroutil hlavou. Z nebe kouká Lenin, vole.
5: Jdi do hajzlu. To si piš. Aspoň z naší půlky nebe. Žil, vole, žije a bude žít, vole. Čet jsem to u nás ve fabrice na nástěnce.
3: Nech toho. Procházeli jsme tou nejzoufalejší městskou čtvrtí, které se tu říkalo Bronx. Plesnivé stěny starých domů, zaprášená skla, papírky a odpadky v roztřískaných výkladech. Pinky se kolébal vedle mě. Čím déle jsme kráčeli, tím víc jsem cítil, že už oba myslíme na to, až zase budeme každý sám u svých záležitostí a věcí, co nás čekají. Už nebylo co povídat. Nemělo už cenu o ničem začínat na těch pár minut. Nádraží už z dálky tlouklo a vyzvánělo. Zastavil jsem se před špinavými prosklenými dveřmi nádražního bufé. Měl jsem sucho v krku, ale Pinky už nechtěl jít se mnou dál. Stáli jsme na chodníku.
5: Tak se opatruj u těch zelených a až se tam trochu zabydlíš, tak dej vědět.
3: Plesknul jsem svou úzkou dlaní do Pinkyho nastavené pracky s bachratými prsty. Potom jsem ho viděl ještě chvíli z restaurace přes okenní skla. Zhrzeného milovníka silných vozů a hoteliéra zkrachovalého ještě předtím, než mohl začít s hotelierstvím. Stál jsem u stolu nádražního bufé a pil žlutou lepkavou limonádu. Tam venku za sklem chodili lidé, svítilo slunce. Poslední srpnový den roku 1988. Mrknul jsem na hodiny nade dveřmi. Byly zaprášené i uvnitř, rafičky i ciferník. Ještě jsem měl čas, ale už to ve mně trochu škubalo. Nějaký neklid nade mnou, všude kolem a hluboko ve všech věcech, které jsem vnímal. Dal jsem si hlavu do dlaní a usilovně jsem se pokoušel přemýšlet o tom, co zabíjí Pinkyho a co je to ksakru se mnou.

Tak to byl návrat v čase do léta roku 1988 a to díky povídce Jiřího Hájíčka Pinky a já. V režii Vladimíra Ruska ji v roce 2000 načetl herec Aleš Procházka. A teď nás jako obvykle čeká soutěž. Vyhrát můžete román Ivana Fíly Tisíc očí. Knížku vydalo nakladatelství Jota, které nám ji do soutěže také věnovalo. Připravte si telefony, už po písničce soutěžíme.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde nás nyní čeká soutěž. Volejte teď hned telefon 221 55 44 11. A soutěžní otázka, tak pro pamětníky bude určitě jednoduchá, takže to zkusíme dneska bez nápovědy. Co znamenala před rokem 1989 zkratka RAJ, tedy raj? Několikrát byla zmíněna i v povíce, která před chvílí dozněla. Tak schválně, kdo pak to bude vědět? Tady je Český rozhlas. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
1: Nela Paráčková.
0: Tak říkal jsem soutěžní otázku, ale dal jsem to bez nápovědy. Jaká je správná odpověď? Co znamená zkrátka RAJ?
1: Myslím si, že asi restaurace a jednoty.
0: Restaurace a jednoty. Restaurace tam jsou, jednoty to nejsou. Tak zkuste jiné slovo. Zaznělo to v té povídce, kterou jsme slyšeli před chviličkou. Trošičku napovím, dneska se to slovo používá také a také se tam chodíte najíst. Restaurace a kde vám dávají jídlo? Tak bohužel, musíme dát přednost někomu jinému, tak snad někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak to mě hrozně mrzí, nápovědu jsem dal opravdu velkorysou, ale už jsem nemohl pokračovat dál, tak snad to bude vědět ten další posluchač nebo posluchačka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jitka z Trakonice, byly to restaurace a jídelny.
0: Naprosto přesně. I fanfára zazněla. Restaurace a jídelny, tak to byl název pro národní podnik, který v tehdejším Československu od 50. let až do roku 1989 združoval všechny stravovací zařízení bez rozdílu. Nic nebylo soukromé, protože všechno bylo státní. Takže gratuluji, připomínám, že vyhráváte knížku Tisíc očí, kterou vydalo nakladatelství Jota. Jaká je radost?
2: Děkuju, veliká.
0: Veliké, nemáte zač. Hlavně ať se líbí, zůstaňte mi prosím na telefonu a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, děkuju.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

odskočí od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Hezký den všem, za tichem Česká Kanada. Tohohle vydařeného knižního průvodce mám právě před sebou. Vedle mě sedí jeho autorka Alena Binterová. Ledva kniha vyšla, už se na srpen připravuje její dotisk, tak z toho musíš mít velkou radost.
2: Je to velká radost a velké překvapení, protože knížka vyšla v březnu a vlastně říkám si, ta sezóna v České Kanadě teprve začíná teď s létem a s podzimem, kdy je tam spousta hub, takže jsem opravdu za ten dotisk ráda, protože věřím, že lidé, kteří tam přijedou, že najdou zase něco nového. Není to klasický bedekr, je to osobní průvodce, dokonce se tam, myslím, píše velmi osobní průvodce místy, kde se duše může nadechnout. Taky proto jsem na tu nabídku nakladatelství Moto kývla, protože je to už šestý díl pořadí této edice, která je krásná. Jsou to knížky tak akorát do batohu, nejsou těžké, nejsou drahé, jsou tam souřadnice, mapky, ale zároveň není to právě ten klasický bedekr. Vlastně tam se píše o těch místech obvykle všude stejně, stručně. Tady mi bylo dáno, nebo nám autorům je umožněno napsat to právě osobně se svým příběhem, se svými vzpomínkami, s tím, jak se tam cítíme a pořád hlavně jdeme za tichem, to znamená hledáme i místa, která tak známa nejsou.
1: Knížku doprovází ne černobílé, ale správně bych měl říct to mavomodro bílé fotografie. To si fotila ty nebo kdo?
2: Ne, to je druhý důvod, neméně závažný, proč jsem na tu nabídku kývla při svém zaměstnání, protože není to úplně tak snadné napsat knihu, i když je malá, ale ten důvod byl, že fotografie pořídil můj syn, se kterým vlastně jsem Českou Kanadu objevovala poprvé, když byl ještě malý, jezdili jsme tam k prarodičům Binterovým na chalupu. Samozřejmě jsme nějaké výlety už tehdy podnikali a našla jsem úplně nové, krásné území, které jsem předtím neznala. A pak jsem se tam ještě mnohokrát vracela i za kamarády u Slavonic v Modleticích. Tam vlastně chalupaří kapela Cymbal Classic, to jsou vlastně lídři Štruncovi, to jsou prostě lidi, kteří tu duši České Kanady a i muzikantskou duši mi otevřeli a za to jsem nesmírně vděčná.
1: Otevřenou duši České Kanady si můžete nalistovat v bedekru Aleny Binterové, který vyšel letos a jehož rovněž letošní dotisk se připravuje. Tak a pojďme ještě na pár dalších novinek. Nakladatelství Větrné mlýny vydalo esej Nejdelší z cest od ukrajinské spisovatelky Oksany Zabuško. Knihu přeložila dvorní překladatelka Oksany Zabuško Rita Kindlerová. Takhle promluvila o knize a spisovatelce pro Českou televizi.
3: Tu knihu psala ve velmi krátké době a na objednávku italského nakladatele, který chtěl vlastně ve velmi stručné formě osvětlit jako západní čtenář, v čem vlastně spočívá ta válka Ruska proti Ukrajině.
1: Ukrajina, píše Oksana Zabuško, se rozhodla existovat bez ohledu na jméno vůdce země. Turčinov, Porošenko, Zelenský nebo kdokoliv, kdo v budoucnu přijde. Nikdo nebude moci toto rozhodnutí zpochybnit, protože by neměl tu moc. Teď ale trochu odlehčíme a změníme žánr do zábavna. Foodblogerka Dagmar Heštová po tříleté pauze přichází s druhým dílem své fejetonovito vařící knihy Vidličkou po mapě. V knize najdete jak zajímavosti ze světové gastronomie, tak jednoduché recepty. Dagmar Heštové se o jídle píše snadno, protože její maminka dbala na zásady stolování, tatínek byl vyučený cukrář a babička ta jí ovlivnila.
4: Karel Koucký je fotograf černobílé fotky. Jeho fotky jsou výjimečné. Když vidím třeba, že Karel vyfotí obyčejné okno a udělá z toho prostě unikátní fotku, která, dovoluji si říci, že má duši ta fotka a že to opravdu na vás tak promlouvá.
1: To byl malý exkurs ke kořenům Dagmar Heštové, autorky knihy Vidličkou po mapě. No ale nejste náhodou už příliš znaveni ze čtení? Pokud ano, tak doporučuji fotografickou publikaci Karel Koucký Reminiscence. Karel Koucký je zakladatel ateliéru Fotorenesance. Kniha obsahuje jeho fotografie rozčleněné do cyklů z pražských dvorků a zahrad, nalezená zátěší, New York a příroda. V publikaci je také rozsáhlý rozhovor Karla Kouckého s kunsthistoričkou Gabrielou Kumar Šarmou.
5: Babička byla vídeňská Češka, vystudovala gastronomii ve Vídni. Byla to dáma, která uměla úplně perfektně tu vídeňskou kuchyni. Co se týče těch chutí, tak vždycky ona vařila naprosto skvěle a jak máme tu chuťovou paměť, tak já si to prostě pořád pamatuju.
1: Takhle vidí tvorbu fotografa Karla Kautského Gabriela Kumar-Sharma působící na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Karlu Kautskému vyšla fotografická monografie Reminiscence, to jsem ale už říkal, tak abych se necyklil, pro dnešek končíme, ale nebojte, další knihy si představíme zase za týden. Mějte se a čtěte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pelhřimovská nemocnice nabírá nové lékaře, dostanou statisícové příspěvky. Včerejší referendum na Slovensku je kvůli nízké účasti neplatné. Husovy slavnosti v Husinci na Prachaticku nabídnou trhy, koncerty i ekumenickou bohoslužbu. Na jihu Čech bude zítra oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Pelhřimovská nemocnice postupně získává nové lékaře. Vedení kraje Vysočina aktuálně schválilo náborové příspěvky pro 3 doktory na chirurgické a dětské oddělení i na oddělení dlouhodobě nemocných. Dohromady získají 800 tisíc korun. Kraj se tak snaží stabilizovat personální situaci v nemocnici, aby mohla dál fungovat, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Ten trend je takový, na 100 000 obyvatel jedna nemocnice, akorát do budoucna budeme centralizovat určité služby, ať to jsou nákupy, ať to je učednictví a další.
2: Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun. Dvoudenní Husovy slavnosti ode dneška oživí Husinec na Prachaticku. Večerní pietu zahájí v 21 hodin lampionový průvod. Vyjde od autobusového nádraží do centra mistra Jana Husa, kde účastníci uctí reformátorovu památku. Pondělní program v Dolním parku nabídne trhy, koncerty a divadelní vystoupení.
4: Oba dny bude otevřený rodný dům mistra Jana Husa. Výstavu s názvem Josef Krejza 130 si prohlédnou návštěvníci zázemí církve bratrské. Ta zároveň hostí pondělní ekumenickou bohoslužbu od 10 hodin. Večerním vše v Husově kapli pak začne v 17.30. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
2: Mezinárodní festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska se na plátna kin vrací skoro po 40 letech. Film se natáčel v Karlových Varech, vzpomíná na to producent Jaroslav Bouček.
5: Ve francouzské restauraci v hotelu Pup, tak mě Věra řekla, hele, bude tady jenom kaskadérovi hořet jenom jedna ruka, nic, taková normální scéna. Kdy hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala, Jardo, zničil se mi celý film.
2: Kultovní film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam můžou diváci v Karlových Varech vidět ještě příští sobotu. Jaroslav Bouček dnes večer na festivalu vstoupí do producentské síně slávy.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, a to hlavně k večeru. Teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude později večer slábnout. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů a místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území s deštěm. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 22 u Strakonic pokračuje oprava stoupacích pruhů směrem na Vodňany. Aktuálně se jezdí zuženými pruhy a Kyvadlově u Modlešovic a u Nebřehovic. Počítejte tam se zdržením a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Co pro nás v červenci připravila obloha a kde se právě nachází slunce, tak o tom si budeme povídat už za chvíli v jeho českém nebi. Také vás pozveme na projížďku 120 let starým elektrickým motorákem. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá Lenka Filipová. Od mikrofonu vám hezkou sváteční neděli přeje Michal Hovorka.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde následuje pravidelný nedělní seriál Jihočeské nebe.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké sváteční nedělní odpoledne přeje vedle astronomky Jany Tiché i redaktor Filip Černý. A pojďme hned teď bez okolků si říct něco k astronomickým úkazům v červenci.
3: Červenec je prázdninový měsíc a je to měsíc, který je jeden z těch dvou asi nejteplejších u nás, nebo tří. Je to vlastně nedlouho po slunovratu, 21. června, takže ještě jsou stále dlouhé letní dny a jenom velmi krátké noci, které navíc ještě v první půlce července jsou velmi světlé, protože nezapadá slunce vůbec tak hluboko pod obzor, aby byla ta poctivá astronomická tma. A k tomu patří jeden úkaz týkající se slunce. 6. července bude Země nejdále od slunce z celého roku. Řeklo by se, že když je Země nejdále od slunce, tak by naopak měla být zima, ale to je věc, která se vysvětluje už dětem ve vlastivědě ve 4., 5. třídě, že možná ještě dřív, že roční doby jsou ovlivňovány příklonem té dané polokoule ke slunci nebo od slunce, což souvisí se sklonem zemské osy a nesouvisí to s tím, jak na té elipse Země dál nebo blíž ke slunci. Takže Země nejblíž ke slunci v lednu a nejdál od něj je v červenci. Je to na 152,1 milionů kilometrů, zatímco to nejblíže nějakých 148 a něco milionů kilometrů.
2: A jak to bude s měsícem během těch červencových světlých nocí?
3: Pokud jde o měsíc, nejviditelnější těleso na noční obloze, tak ten doputuje 7. července do poslední čtvrti, 14. července nastane nov, 21. července doroste do první čtvrti a 29. před koncem července nastane úplněk.
2: A jakými planetami se budeme moci pokochat?
3: Pokud jde o planety, tak večer se stále ještě můžeme kochat Venuši nad západním obzorem. Ona je ještě stále natolik vysoko, že pokud máme nějaký dobrý výhled a nestíní nám ten obzor les, kopec nebo budovy, tak je hezky vidět. Teď v těch ještě červnových horkách jsem vždycky chodila na procházku kolem Vltavy až večer a už jsem tu Venuši viděla. A 17. července se ocne v měsíc v konjunkci s nejasnější hvězdou Velvu s Regulem a poté s Venuší a budeme moci pozorovat uskupení měsíce, měsíčního srpku tedy, Venuše a té jasné hvězdy Regulus. To bude večer. Ve druhé polovině noci potom se objeví nad obzorem planeta Saturn a jeho viditelnost se bude v dalších měsících ještě zlepšovat. Saturn vlastně putuje mezi těmi obrazci souhvězdí od ryb k velrybě. A pokud si počkáme nebo naopak vstaneme brzy ráno, tak můžeme vidět Mars nad východo-severovýchodním obzorem souhvězdí Býka. A 11. července bude měsíc v konjunkci právě s Marsem a ráno pak budeme moc vidět seskupení v tom souhvězdí Býka měsíce Plejád, Marsu a pokud budeme mít nějaký dalekohled, tak i Uranu, který už není okem viditelný. Jupiter se naopak octne 29. července v konjunkci se Sluncem, to znamená, že nebude pozorovatelný, protože je na té straně oblohy, kde Slunce, takže Jupiterů si neužijeme v červenci a též Merkur nebude pozorovatelný. A jenom pro zajímavost, trpasličí planeta Pluto se v červenci octne nejblíže Zemi z celého letošního roku. Pluto se nachází v souhvězdí Kozoroha, ale také už to je trpasličí planeta, která je viditelná pouze dalekohledem. Takže to je k tomu, co můžeme očekávat na obloze A přidám ještě jednou výročí, které patří do konce června, 29. června před 110 lety, čili v roce 1916 se narodila slovenská astronomka Ludmila Pajdušáková, která se k jižním Čechám vztahuje tím, že po ní pojmenovaná planetka, kterou objevil na kladě Antonín Mrkos a která má pořadové číslo 3636, jmenuje se Pajdušáka. Pajdušáková byla Mrkosova první manželka ještě z dob, kdy oba působili na slovenských observatořích v Tatrách. A jsou spoluobjevitelé komety Honda Mrkos Pajdušáková. Je to periodická kometa s pořadovým číslem 45P Honda Mrkos Pajdušáková, která také byla objevena ještě v Tatrách, nikoli v nákladi. Mrkos si říkával Honda Tonda Lída. Možná bychom se mohli o Pajdušákové někdy udělat celý ten příspěvek.
2: No a já připojím ještě jedno výročí, když máme dneska 5. července. Dneska slaví 80. narozeniny nizozemský vědec, nositel Nobelovy ceny za fyziku Gerhardus et Hooft. Mimo jiné se zajímal o kvantovou gravitaci černých děr a i po něm je pojmenována jedna planetka. Tolik pro dnešek. Naslyšenou u jihočeského nebe zase za týden.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 24 minut. Historický vůz Elinka se vrátil na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Začalo léto na Bechyňce, prázdninová akce pořádaná Českými dráhami. Zájemci se při ní můžou každou sobotu svést historickými vozy. Při včerejší zahajovací jízdě obsadili všechna místa.
1: Dobrý den, jízdenky si prosím, nejlépe nějaké platné.
2: Průvodčí Miroslav Zedník pasažéry upozorňuje na zajímavosti kolem trati.
1: Byla kdysi elektrárna v roce 1903, vozilo se tam uhlí, tím uhlím vyráběli parní stroje elektřinu, napájeli tuhle trať. A bude to za chvilku tady vlevo dole.
2: Polstrovanou první třídu i dřevěné lavice v té druhé plně obsadili rodiny s dětmi a obdivovatelé železničních vozů.
3: Šárka Purchartová. Pravdu mi to přijde jako první republika, i ty světla, nebo vůbec jak to vypadá. A není to úplně jako běžný, jako klasický, že jo, jak byly ty dřívější vlaky, je to jiné. Určitě je to jiné než normální a mně se to teda osobně moc líbí, tenhle styl. A hlavně kvůli synovi Pavlovi Purchartovi jsme tady.
2: A jak se vám to líbí?
4: Je to hodně zajímavý, je to hodně hezký a to je to hodně zahájitek.
2: První prázdninovou jízdu Elinkou si nenechala ujít ani Míša Plívová.
5: Já jsem hodně nadšená do techniky a mám ráda vláčky a příležitost jet jednou z nejstarších lokomotiv, který se ještě říká Elinka, je velmi zajímavá, řekla bych elektrizující.
2: A naproti Míše sedí maminka Jana.
6: My jsme z Českých Budějovic,
2: takže jste si udělali výlet.
6: Výlet vysloveně, v který jsme byli v Písku na Křižíkově elektrárně, tak pokračujeme.
2: Takže jedete po stopách Františka Křižíka, dá
6: se by se tak říct.
2: Historický motorák pro prázdninové jízdy zapůjčilo Národní technické muzeum v čele s ředitelem Karlem Xandrem.
7: Elinka je bezesporu jeden z nejcennějších železničních exponátů Národního technického muzea, protože je to vlastně jediný elektrický motorový vůz, který se vlastně v té provozní podobě dochoval do dnešních dnů.
2: Před jízdou musel projít technickou kontrolou.
7: Samozřejmě u takto starého vozidla, že hovoříme o vozidlu, kterým je vlastně 123 let, tak o to je to náročnější, protože samozřejmě spousta komponentů, které je třeba udržovat, tak se dneska už nevyrábí, takže ta udržba je poměrně náročná.
2: Léto na Bechyňce potrvá do 29. srpna. Z Tábora Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
8: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
8: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
11: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
12: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo?

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 2:02. Nyní je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 165. výročí narození operní pěvkyně a klavíristky Zdenky Kendíkové z Písku.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 6. července. Příjemný poslech. Července je státní svátek. Připomíná den upálení mistra Jana Husa. Církevní reformátor a kazatel byl roku 1415 upálen na hranici v německé Kostnici poté, co odmítl odvolat své učení kritizující tehdejší církev. 6. července uplyne 115 let od úmrtí Ignáce Josefa Šechtla, původně pražského, pak cestujícího fotografa, působícího mimo jiné v Prachaticích, později trvale usazeného v Táboře a průkopníka kinematografie. Července 7. by se 85 let dožil rodák z Třeboně Karel Bazal, veterinární lékař, etnograf či autor publikací o Sedlčansku. 8. července by se 85 let dožil česko-německý malíř, keramik a výtvarný pedagog Peter Adler, který pocházel z Českých Budějovic. V Hluboké nad Vltavou se 9. července před 120 lety narodil prozaik, básník a humorista Václav Lacina. V letech 1948 až 1952 byl tiskovým referentem Ministerstva spravedlnosti. Jako spolehlivého novináře ho tehdejší komunistická strana vybrala, aby psal o větších politických procesech. Informoval tedy nejen o procesu se skupinou Milady Horákové, kde podporoval vynesení vysokých trestů, ale figuroval i v jiných mediálních kampaních. Zdenka Kendíková se narodila 10. července před 165 lety v Písku. Svůj život prožila jako operní pěvkyně, skladatelka a klavíristka. Hudební vzdělání získala v Jindřichově Hradci a v Praze u Karla ze Slavkovských a hru na klavír a skladbu studovala u Zdeňka Fibicha. Upravila několik Fibichových skladeb pro klavír, spolupracovala s ním a s Janem Malátem na velké teoreticko-praktické škole pro piano. Července se před 55 lety otevřel první zhruba 23-kilometrový úsek dálnice D1 u nás z Prahy do Mirošovic. Pořad Rozhlasové noviny tehdy k události odvysílal.
3: Na prvním úseku československé dálnice v délce 23 kilometrů mezi Prahou a Mirošovicemi byl dnes slavnostně zahájen provoz. Malé slavnosti v místech provizorního napojení na pražskou komunikační síť na Spořilově se zúčastnil kandidát předsednictva ústředního výboru KSČ a místopředseda federální vlády inženýr Václav Hůla, místopředseda federální vlády inženýr Jan Gregor, minister dopravy doktor inženýr Štefan Šupka, český minister stavebnictví inženýr František Šrámek a další představitelé federální a národních vlád, ředitelství dálnic, budovatelů dálnic a dalších organizací. Slavnostnímu zahájení byl přítomen i náš redaktor Lambert Ježek, který požádal o krátký rozhovor ředitele dálnic inženýra Josefa Kopeckého a prvního zástupce náčelníka hlavního velitele veřejné bezpečnosti, plukovníka doktora Jiřího Poupěte.
4: Soudru Kopecký, před malou chvílí jsme projeli prvními kilometry nové první československé dálnice. Já bych vám nejdříve blahopřál k dokončení této stavby a k slavnostnímu otevření prvního úseku. A zároveň bych se zeptal, v čem vidíte hlavní význam otevření tohoto prvního úseku československé dálnice?
5: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 13 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna.
2: Připomenu, že D1 je nejdelší dálnice na území Česka a historicky první budovaná dálnice Československa. Spojuje tři největší česká města, Prahu, Brno a Ostravu, a vede na českopolskou hranici, kde na ní navazuje polská A1. Celková délka dálničního tahu D1 je 371 kilometrů. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu. Ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už další nocleh nesehnali. A tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit 200 lidí. Podvodník zřejmě vydělal na tom, že podle zájmu postupně zvyšoval cenu a apartmán pronajal tomu, kdo byl ochotný zaplatit nejvíc.
1: Na skupinovém chatě psali ženský, že sedějí na dálnici, jde jich 8.
2: Pak nějaký 4, že jsou na cestě tam, že jim to zrušili cestou. Nám to zrušili vlastně ráno. No a ještě jsem potkala ty, co stály před tím ubytováním. Tím to zrušili u dveří.
3: Michaela přijela ze Slaného a Lucie přijela z Loun.
2: My si myslíme, že oni to prostě prodají, když jim někdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
3: Takže takhle šponuje cenu.
2: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
4: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
5: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedem celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMSka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
4: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
5: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
3: Na adrese Kolmá 40 v kopci, kousek nad Karlovarským Vřídlem, je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
4: Provozovatel Fakhreddin Mirzojev.
3: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
6: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
4: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
7: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
3: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
7: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat. Ale já... Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
4: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
1: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
2: Ale aspoň něco, no.
3: Takže už jste neskoušeli ubytovat se někde za městem.
2: Boží dár byl, že jsme z božáku.
3: Ale berete to s humorem.
8: No nic jiného nám nezbývalo.
4: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Víkend nám ještě nekončí, tentokrát je prodloužený. A co nás čeká zítra a potom i v dalších dnech?
1: Počasí.
0: To už nám prozradí Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra, to znamená ve sváteční pondělí?
2: To počasí bude dost podobné tomu deštnímu, bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami a zítra večer potom budou srážky ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia a maxima mezi 20 až 23 stupni na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Co nás čeká v úterý?
2: V úterý bude i nadále oblačno až zataženo, přehánky nebo občasný déšť se budou vyskytovat ale pouze ojediněle. Minima se budou pohybovat kolem 16 a maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr bude mírný, západní až jihozápadní, odpoledne přechodně až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říkal jste, Petře, že to počasí bude mít obdobný ráz, co ta středa, tam to také bude vypadat stejně?
2: Ve středu nás od severu přejde studená fronta. Zpočátku bude tedy zataženo místy s deštěm a během dne potom budou srážky i oblačnost ubývat, odpoledne potom budou srážky zcela ustávat. Minima budou kolem 16 a maxima budou trošku nižší než v úterý, za tou studenou frontou kolem 24 stupňů Celsia. A rozfouká se nám i vítr, který bude mírný, během dne přechodně až čerstvý severozápadní, 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu.
0: Ve čtvrtek také bude foukat?
2: Ve čtvrtek ten vítr bude stále mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a večer se potom bude měnit na severní a slábnout. Bude oblačno až polojasno a v první polovině dne pouze ojediněle se slabými přehánkami. Minima budou kolem 11 a maxima potom kolem 25 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dávat pozor na kvalitu vody. Ministerstvo kultury ukončilo akci volných vstupů do muzeí a galerií každou první neděli v měsíci. Jindřichohradeckým kostelem svatého Jana Křtitele dnes bude znít viola. Během noci se ochladí na 12 stupňů a občas zaprší. Příjemné sváteční odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dávat pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky, pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
2: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
1: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu, teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Jihočeský komorní festival dnes v 18 hodin nabídne koncert s názvem Viola v hlavní roli. V kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci zazní díla Johanna Sebastiana Bacha. Příležitost dostanou mladí interpreti, ale taky violoví virtuózové, dodává jedna z nich Kristina Fialová.
3: Budeme tam hrát společně s mým bývalým profesorem z Drážďan, Vladimírem Bukačem. Přizvali jsme si k sobě dva mladé violisty, Bohumila Bondarenko, který myslím zrovna pochází tady z Budějovic, a Daniela Macho. A budeme hrát různé právě skladby od Johanna Sebastiana Bacha. Na závěr bude Braniborský koncert číslo 6.
1: V Jihlavě o víkendech jezdí speciální autobusová linka pro turisty. Od hlavního nádraží je vozí po turistických cílech, jako je zoologická zahrada, jihlavské podzemí nebo akvapark Vodní ráj. Jízda těmito spoji je pro cestující zdarma.
4: Autobus bude po turistické trase jezdit pouze po dobu letních prázdnin, každou sobotu a neděli. Spoje budou vyjíždět vždy ve 9:45 dopoledne a poslední jízda končí po 17:30 večer. Jízdní řád lidé najdou v aplikaci dopravního podniku nebo přímo na zastávkách, které turistický spoj obsluhuje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
1: V 80 letech zemřel bývalý veslař Jiří Pták, který se zúčastnil 6 olympijských her. O jeho úmrtí informoval veslařský svaz na sociálních sítích. Počasí. Odpoledne je na jihu Čech oblačné až zatažené s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Týká se to hlavně večeru. Teploty jsou maximálně u 24 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr bude později večer slábnout. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Semafory řídí až do 3. srpna provoz kyvadlově na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte do 3. srpna. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude? ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
7: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
7: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
7: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To bývaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci
6: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty jsi jasný.
5: Dobrý večer, dáte si tak. taky buchty ke kafi, slečno Blaničko.
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se ses?
0: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
0: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
0: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli za pitom?
5: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
0: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
0: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Seš ty vůbec normální?
6: Já jsem...
5: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem se...
0: Katinka,
5: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
0: Nežaj mi našli!
5: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
6: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
0: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
6: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No, Ludva, no.
6: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
5: No, můj Ludva. No,
6: ty mě chceš vyprovokovat?
5: Ale
6: moment, vyprovokovat, moment, buchty, prosím, ty si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
0: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
0: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
6: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
0: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
6: Kačko,
5: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Čestné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? A tak, vy myslíte naši dceru?
5: No, to pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našido, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, co se mluví?
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
3: Za 10 let? Co? Pánové!
6: Ano?
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hroznýho, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demétria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
7: Pojďte dál. Uvolněte se.
8: Děkuju.
7: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
8: Ano.
7: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
8: Vážně? To bych ani nečekal.
7: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
8: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat. Poslat.
7: O čem
8: chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
7: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
8: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
7: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
8: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
7: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
8: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
7: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
8: V tom hrobu?
7: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
8: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
7: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
8: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
7: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
8: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
7: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
8: Rozdíly? Jaké rozdíly?
7: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
8: Ani tak zcela moc nepřesně.
7: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
8: Jakože je černoch?
7: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
8: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
7: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
8: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
7: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
8: No, jestli to jde, tak...
7: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
8: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
7: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
8: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
7: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
8: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
7: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
9: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavlata do toho tam tchýně, Pavlata do toho řekla: zemřeš, a ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
2: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
3: Vy jste princ?
2: Ovšem.
3: Opravdu princ?
2: Vaším službám. Zachránila jste mne?
3: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní hraběnky.
0: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
4: Miloň jméno mé a... A jo.
5: Vážně se ti tolik líbí?
4: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
5: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
4: Jo, vážně, jo.
5: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
4: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
5: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
4: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
0: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako prince, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtili chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kuň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáh po té zadnici, tak se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, na hnoje, takovej myšmač. A já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co, a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kopky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
5: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
5: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
5: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
5: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptore?

Já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kuň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Orlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, normálně. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně... Tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není.

0: to dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
2: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
3: No, s tímhle ne.
2: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
4: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
3: Co to bude večer za film, otče?
4: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
2: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
5: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
6: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
5: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
6: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
5: Nedojedl si maso.
6: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
5: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
6: No, to můžete jim to poslat.
7: To tady máš za problém, Barnes.
5: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
7: No, to všichni ví.
5: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
7: To je pro tebe překvapení.
5: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
7: Tak bychom vyhráli.

0: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet, strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 180 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že ho to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak, musí to vypadat strašně samozřejmě lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak, takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to, no ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: čelo do rukávu.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči na jihu Evropy bojují s lesními požáry. Landštejnské legendy dnes přivítají sezónu v kostele v Pomezí na Jindřichohradecku koncertem. Tereza Kneblová se na šampionátu v Polsku rozloučila s kategorií do 23 let titulem v kajak krosu. Zítra počítejte s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
3: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojín, Český rozhlas.
2: Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11 miliard 300 milionů korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc, uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů, což podle asociace může snížit budoucí objem zakázek. Letošní ročník Landštejnských legend v Pomezí na Jindřichohradecku odstartuje koncertem. Festival nabídne během léta další koncerty, divadelní čtení, cyklojízdu nebo výstavu ilustrací. Program propojuje české a rakouské příhraničí a připomíná místní legendy i společnou historii regionu. O prvním koncertě letošní sezóny informuje zakladatel Landštejnských legend Josef Guschlbauer.
4: Swingový koncert, hrát bude swing trio v tom krásném románském prostoru v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí. Přímo pod hradem Landštejn. Začínáme v 21 hodin večer.
2: S environmentální výchovou dětí z mateřské školy v Černovicích na Pelhřimovsku pomůže nová přírodní zahrada. Zastupitelé už odsouhlasili její výstavbu. Chtějí do ní investovat víc než 250 000 korun. Polovinu peněz se ale podařilo zajistit mimo městský rozpočet. Kromě klasických herních prvků tam budou i některé netradiční, jako je například vrbové bludiště nebo hmyzí hotel, říká lidovecký starosta Jan Brožek.
5: Týká se to prostoru těsně před vchodem do mateřské školy. Měla by tam vzniknout nějaká přírodní učebna, nějaký takový ten chodník na bosonohý chození, nějaký místo na posezení. Drobná věc, kterou zase kousek prostředí té školy vylepšíme. Sport.
2: Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistrně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově ovládla všechny vyřazovací jízdy. Pro českou výpravu získala Kneblová v Polsku 20. medaili. Počasí. K večeru se ojediněle budou tvořit bouřky, v noci se ochladí na 15 až 12 stupňů a místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Zachranáři jsou u nehody cyklisty v Dráchově na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
6: Hudba, která
0: která propojuje menší nenápadná místa a špičkové interpretační umění. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Jihočeský komorní festival, který má za sebou už 20 ročníků. Ten 21. zahájili houslista Jiří Vodička a kytarista Pavel Štajdl včera večer v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech. Jaké koncerty nás v průběhu letošních prázdnin čekají, o tom si dnes budu povídat s ředitelkou festivalu Kristýnou Fialovou. Inspirativní poslech kavárny přeje Pavla Kuchtová.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnešní kavárnu věnujeme Jihočeskému komornímu festivalu, který už má za sebou 20 let trvání. A mě moc těší, že můžu přivítat ředitelku tohoto festivalu, Kristýnu Fialovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Stojíme na prahu 21. ročníku. Pojďme se ohlédnout za těmi 20 lety, protože to je opravdu už úctyhodné číslo a velká tradice. Připomeňme, jak vás vlastně napadlo festival udělat a proč zrovna v jižních Čechách.
2: Tak ten začátek toho festivalu byl takový rodinný. Já jsem ho nezakládala, byl to můj manžel Petr Nouzovský, který má tady k jižním Čechám krásný vztah, protože měl, tedy bohužel už měl, babičku s dědou v Kunžaku. A protože za nimi celé mládí jezdil, tak tady ten kraj velmi dobře znal. Takže se rozhodl, že když už sem tady jezdí za tou babičkou a dědou, tak si tady ještě udělá nějakou hudební práci. Vlastně v roce 2005 založil festival. A zpočátku to bylo jenom pár koncertů, opravdu v okolí Kunžaku, Jindřichova Hradce. A potom asi v roce 2012, tedy když jsme se my dva potkali, tak mi říkal, hele, buď to musím skončit, protože už to nezvládám časově, ten festival, anebo si to vezmeš ty a budeš se tím zabývat. Tak mě bylo líto takovou tradici už několika letou zrušit, takže jsem to vlastně vzala pod sebe a od té doby se snažím právě naplňovat ten název toho festivalu, Jihočeský komorní festival, že opravdu jsme se tak nějak rozprostřeli po celém kraji a každý rok se snažíme objevovat nová místa, krásná místa a to se nám, myslím, daří, protože tady v tom kraji jsou opravdu nádherné prostory, nádherné kostely, které třeba já sama jsem vůbec neznala. A vždycky, když tam máme koncert, tak je to, myslím si, že ideální spojení té hudby s tím duchovním prostorem.
1: Je to pravda, v tom je váš festival opravdu výjimečný, protože víme, že jsou tady velké festivaly, soustředí se do turistických center a tak dále, ale dělat vlastně hudbu v takových malých, někdy i venkovských kostelících v odlehlých místech, to je velmi objevné a taky vám za to moc děkujeme. Když se dívám právě na dramaturgii toho 21. ročníku, před kterým tedy stojíme, tak mi přijde, že jste krásně navázali na tu tradici objevování nových míst a takových skrytých zákoutí.
2: Je to tak, nebo aspoň se o to snažíme. Letos vlastně poprvé budeme v Trhových Svinech, respektive v kostele Nejsvětější Trojice. Tam se moc těším, protože jsme vlastně zase v loňském roce se na jednom z koncertů potkali s panem starostou z Trhových Svin, který byl velmi otevřený spolupráci, takže jsme se letos spojili a vymysleli právě společný koncert. Takže tam já se moc těším. Přiznám se, že jsem tam také nikdy nebyla v tomhletom kostele, ale máme také místa, které jsme třeba objevili už loni, například poutní kostel v Lomci, což je takový hodně specifický kostel, který má půdorys do kruhu a oltáře uprostřed, což samozřejmě trošku je komplikovanější na sestavení koncertu, ale loni tam hrál Jiří Bárta solové svity Johanna Sebastiana Bacha, takže v podstatě to bylo takové, že si sednul tam, kam to šlo a akorát jsme tak nějak ty židle namířili právě směrem na něj a vlastně to vyšlo krásně. Takže i tam letos bude koncert. Myslím si, že je to určitě nejen hudebně, ale i právě skrz ty prostory zajímavá událost.
1: Takže je to krásný duchovní i kulturní zážitek a to je vždycky fajn, když se to takhle krásně propojí. Jak jsme říkali, v tom 21. ročníku se to propojí hned několikrát. Myslím, že jste přichystali 10 koncertů na 10 různých místech. Jak jste přemýšleli tedy o té dramaturgii, koho přizvat, koho jste chtěli představit?
2: My máme každý rok několik takových linií dramaturgických. Každý rok se věnujeme mladým umělcům. Letos si myslím, že toho prostoru dostali relativně hodně a vlastně každý ten koncert má nějaký smysl. Ty mladí umělci se představí v Jindřichově Hradci, kde je koncert s názvem Viola v hlavní roli, což je vlastně koncert na téma toho, že já teďka mám před sebou takovou trošku, řekněme, misi, že se snažím tu violu propagovat samozřejmě nejen jako ten solový nástroj, ale i jako ten nástroj, který by měl být zajímavý třeba i pro menší děti, protože u nás je dost často brán tento nástroj jako takový, že když třeba někomu teda v 15 letech nevíde konzervatoř na housle, tak si ho tam vezmou na violu a řeknou si, tak na violu to stačí. A právě mám pocit, že se trošku dostáváme do bodu, kdy zjišťujeme, že to nestačí, protože jednak si myslím, že i na tu violu je potřeba ten talent, ale především si myslím, že z psychologického hlediska, když dítěti řeknete, tohle ti nejde, ale na tohle to stačí, tak vlastně ten vztah k tomu nástroji nikdy nemůže být založen na tom, že to jsem si vybral a to chci dělat a je to super. Takže myslím si, že je právě potřeba už třeba těm mladším dětem, protože například v zahraničí se na violu začíná hrát normálně v 6 letech. Protože to je braný jako samostatný nástroj, jsou ty malé violy, stejně jako malé housle a jednoduše to funguje a myslím si, že to funguje moc dobře. Takže vlastně i tenhle ten koncert jsem tak nějak pojala právě tak, abychom tam představili i nějaké mladé violisty, takže vlastně budeme tam hrát společně s mým bývalým profesorem z Drážďan, což je zase takové generační propojení, Vladimírem Bukačem. Přizvali jsme si k sobě dva mladé violisty, Bohumila Bondarenko, který myslím zrovna pochází tady z Budějovic, a Daniela Macho. A budeme hrát různé právě skladby od Johanna Sebastiana Bacha. Na závěr bude Braniborský koncert číslo 6. Takže si myslím, že to bude krásný koncert.
1: Dneska si povídáme v kavárně s Kristýnou Fialovou. Já musím dodat, že vy jste sama právě přední evropská hráčka na violu. Věnujete se tomuto nástroji dlouhá léta a je krásné, že máte touhu předávat svoje umění dál. To je vždycky moc fajn. Povězte, když jste říkal, že jste převzala festival, jak se vám vlastně daří kloubit ta vaše kariéra solová, hráčská, a jak se vám daří kloubit ještě organizace festivalu? To přece musí být docela náročné.
2: Náročné to je, na druhou stranu mám určitě velkou výhodu v tom, že mám ten svůj čas naplánován tak, jak si sama řeknu a určím. Takže jednoduše ten festival se plánuje po nocích, po večerech, když je možnost, když je čas. A je to vlastně celoroční činnost. Není to tak, že vlastně by se to muselo všechno stihnout za měsíc. Takže jednoduše, jako taky matka malého dítěte, jako to všechny ostatní matky znají, pracuje se v noci.
1: Klobouk dolů před vámi, protože to je opravdu náročné tohle všechno skloubit. Vraťme se tedy k těm mladým talentům, které představíte na letošním ročníku festivalu. Který koncert byste ještě zmínila?
2: Potom určitě bych ještě ráda mluvila o koncertě Václav Hudeček a jeho laureáti. Vlastně vy jste říkala, že je fajn, když člověk takhle se snaží podporovat ty mladé umělce. A vlastně moje inspirace v tomhletom je dlouhá léta právě Václav Hudeček s Evičkou Hudečkovou, kteří dělají dlouhé roky opravdu krásnou akademii houslovou pro nejlepší houslisty. A to je opravdu jediná akademie u nás, která nejen, že to jsou jakoby takové kurzy, kde ty hudebníci mají hodiny, mají koncerty, ale získávají neskutečnou podporu. Ty nejlepší můžou vyhrát mistrovské housle. Václav Hudeček ty nejlepší účastníky zve na svoje koncerty, takže opravdu získávají to nejcennější, co my potřebujeme, a to jsou ty pódiové zkušenosti. A ještě k tomu, když stojíte na pódium s Václavem Hudečkem, tak to je ta nejlepší škola, co si můžete přát. A tento koncert vlastně bude trošku také speciální v tom, že tam budou hned 3 laureáti Akademie Václava Hudečka, Jan Novák, Klára Klánská a Vilém Jirsa. A je to zase z naší strany takový malý dárek Václavu Hudečkovi, protože oni letos slaví 30 let Akademie, což si myslím, že je krásné.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si povídáme s Kristýnou Fialovou, violistkou, která je zároveň ale ředitelkou Jihočeského komorního festivalu, který už má 20 let za sebou a 21. ročník před sebou. My už jsme mnohé z programu nastínili, ale říkala jste, že jste letos změnili trošku ten model, že máte vždycky koncert sobota, neděle a pak je 14 dní pauza.
2: My jsme vlastně dřív mívali koncerty každý víkend v sobotu a po těch prvních dvou koncertech budou následovat koncerty v Kunžaku a právě v Nejsvětější Trojici. V Kunžaku se představí právě Petr Nouzovský s Ladislavem Horákem, akordeonistou. Tam mě trošku poprosili, jestli by se tam mohlo po letech objevit právě ten jejich skoro rodák, můj muž, který právě tam dlouhé roky jezdil za prarodiči. A v Nejsvětější Trojici jsme dali dohromady krásný takový speciální program, kde se mnou zaspívá Barbora Perná, sopranistka, a zahraje Dominika Spuzilová na harfu. A je to takový opravdu speciálně sestavený program skladeb pro toto trio. A já jsem objevila dokonce dílo od Gaetana Donizettiho, který napsal právě skladbu pro violu, soprán a tedy klavír, ale hrává se to právě s tou harfou.
1: Máme radost, že se představíte také jako interpretka rovnou i na dvou koncertech. Takže pokud byste, vážení posluchači, chtěli slyšet Kristýnu Fialovou, jak hraje skvěle na violu, navštivte Jihočeský komorní festival, najděte si podrobný program a vyberte si některý z koncertů. My se dostáváme na konec července, kdy bude právě koncert Václava Hudečka a jeho žáků, jestli to tak můžu říct, ale pak už stojíme na začátku srpna.
2: Ano, v srpnu máme opět zase v sobotu v neděli koncerty. První koncert bude v Dráchově, kde se představí Český filharmonický sbor Brno, respektive jeho komorní sbor, což jsme moc rádi, že opět máme na festivalu, myslím si, že po třech letech. A tentokrát představí krásný program duchovních skladeb, ale budou tam na závěr také tedy na moje přání, tam budou spirituály.
1: My musíme prozradit, pokud by to posluchači nevěděli, že právě Český filharmonický sbor vede váš otec Petr Fiala.
2: Je to tak. A další koncert bude hned den poté v Bechyni, který bude takový, řekněme, odlehčený, nebude to úplně ryzí klasika. Představí se tam klarinetové kvarteto, Kantarína klarinet, což jsou čtyři úžasné hráčky na klarinet a právě hrají i různé takové úpravy Jaroslava Ježka, Bernsteinovy skladby a je to taková opravdu jakoby odlehčenější verze koncertu, ale v pořád v té nejvyšší kvalitě.
1: Myslím, že to je hezké oživení vašeho festivalu a že v Bechyni se určitě mají na co těšit. Kam se vydáme potom?
2: Tak za 14 dní potom budeme opět v Jindřichově Hradci, ale tentokrát to bude kaple svaté Marie Magdalény. A tam se představí recitálem právě další představitelka mladé generace, klavíristka Eliška Tkadlčíková, která teď vlastně jako jediná zástupkyně České klavírní školy se představila na soutěži Pražského jara. Ona bude hrát koncert, který je již tradičně k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise, kteří jsou velmi pevně spjati právě s Jindřichovým Hradcem a každoročně tam tento tematický koncert pořádáme. A Eliška Tkadlčíková je jednou z držitelek ceny právě Viktora Kalabise, která se uděluje na HAMU těm nejlepším studentům.
1: Takže opravdu znovu mladý talent, je to krásná, úžasná bytost na prahu právě své profesionální kariéry, takže kdo by chtěl Elišku zažít a vyslechnout si, tak myslím, že by si to neměl nechat v Jindřichově Hradci ujít. No a v zápětí zase bude takový zajímavý koncert Duo Kůn, to kombinuje tradiční středověkou hudbu se současnými postupy, bude tomu tak i 16. srpna?
2: Určitě ano, je to vlastně koncert, který bude právě v tom poutním kostele v Lomci. A už právě jsme trošku připravovali interprety na to, že to není ten standardní kostel, kde je oltář vepředu, ale že budeme muset trošku improvizovat, abychom to nějak poskládali. Tak muzikanti říkali, že to nějak zvládnou, že to vymyslí. Představí se tady Duo Kůn, což je Martin Prokeš, tenorista, a Jaromír Nosek, basista. A společně s nimi zahraje také Eduard Šístek na violončelo a oni mají velmi specifický program, kde se vlastně prolínají skladby Johanna Sebastiana Bacha, Hildegard von Bingen a právě zahrají dílo Stabat Mater, což je i název koncertu, italského autora Marco Rossano, což je opravdu skladba psaná přímo pro ně na míru, právě pro tenor, bariton a violončelo. Takže na to já se tedy opravdu těším, protože myslím si, že to bude velmi speciální koncert.
1: Já myslím, že právě v kostele na Lomci to ještě vyzní dvojnásob. No a čím festival uzavřete? Chystáte se do Slavonic, jmenuje se koncert Chrámové rezonance. Kdo vystoupí?
2: To je takový koncert, který jsem tak jakoby skládala po částech. Já se vždycky snažím, aby na tom festivalu opravdu byla široká paleta všech možných umělců, nástrojů a i takové kombinace, které nejsou úplně obvyklé. A právě jsem si říkala, že mi tam trošičku ještě chybí nějaké dechové nástroje, respektive ty žesťové. A protože Zuzana Rozounková je skvělá hornistka, která opravdu právě často hrává třeba i z varhany, tak jsem je propojila právě s Pavlem Svobodou, s varhaníkem výborným. A k tomu, aby to nebylo jen takové v uvozovkách, jen duo, tak mě právě napadlo oslovit Romana Janála, což je úžasný solový zpěvák, baritonista. A právě ten program bude taky velmi specifický, komponovaný právě pro ten večer ve Slavonicích a zazní krásná díla Johanna Sebastiana Bacha nebo Mozartovi či Dvořákovi árie.
1: Mimořádný zážitek bude i ten poslední závěrečný koncert 21. ročníku Jihočeského komorního festivalu. Ptát se dramaturgyně a ředitelky, na co se asi nejvíc těší, to se asi nedá vybrat. To je jako, když se ptáte, které dítě máte nejraději. Ale už jsme říkali, že Lomec, mimořádný zážitek, ale de facto všechna místa, která jste zmínila, jsou nádherná. Přemýšlíte o tom tak, že se snažíte tu dramaturgii ušít na míru právě i tomu danému prostoru, tomu kostelu, když si ho dojdete prohlédnout, tak vám napoví, co by tam sedělo?
2: Určitě, samozřejmě spousta míst mají nějaká specifická, řekněme, v uvozovkách omezení, takže ten program se musí vytvořit tak, aby se tam všichni vešli, případně akusticky, aby to vlastně pojmulo ten zvuk třeba toho tělesa, nebo když někam takhle dáme třeba sborové těleso, tak zase to nemůže být ten kostelíček úplně malý, aby tam ty lidi z toho neuhluchli. Takže to všechno musíme brát v potaz, ale myslím si, že už ty prostory právě, nebo většinu z nich znám natolik, kdy opravdu vím, co tam bude dobře znít. A máme opravdu velké štěstí, že v těch kostelích, ve kterých pravidelně hráváme, ta akustika je nádherná. Takže to opravdu vždycky spíš umocní ten zážitek.
1: Tak věřím, že to byla ta nejlepší pozvánka na 21. ročník Jihočeského komorního festivalu. Odkážeme na vaše webové stránky, kde určitě posluchači najdou všechny podrobnosti. No a já v tuhle chvíli moc děkuji, že jste si našla čas na kavárnu. Mým hostem byla Kristýna Fialová, ředitelka tohoto festivalu a zároveň violistka. Ať se daří, těšíme se na setkání s hudbou.
2: Já moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: Hezký den přeje od mikrofonu i Pavla Kuchtová.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hezký večer, přátelé, vám přeje z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Zvolna se rozsvěcují světla ram, která budou dnes do jisté míry medová, což má svůj důvod v tom, že se nacházíme v čase letního medobraní, které bývá nejvydatnější a obsahuje smíšené nektary nebo medovici, jak jsem se nechal poučit. V této době, která přináší pro včelaře sklizeň a zhodnocení jejich práce, bych rád vybral hrst písniček tak říkajíc medových. Navíc mám med velmi rád a jistě v tom nejsem sám.

Na zahradě budu zpívat Zuzano, budu svoji písní tklivou lákat včelu meduchtivou, aby slétla na tvé jméno Zuzano. Ten med, který z tvého jména vysaje, na medařské soutěži to vyhraje. Valdemar Matuška tato medová slova zpíval doprovázen orchestrem Fernanda Havlíka ve velkém semaforském hitu dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý z roku 1962 a myslím, že byla dobrým začátkem pro dnešní medařská světla ramp. Ořech v medu je jistě oblíbená a velmi výživná pochoutka, která přináší zdraví a dodává energii a může jít o ořechy vlašské, lískové, kešu či mandle. A velkou sílu ořechu v medu přisoudil nedávný jubilant Zdeněk Svěrák, když vlastně dokázal upoutat madlu a také přemoci gaunery. Hudba je dílem Jaroslava Uhlíře, který také v roce 1994 spolu s dětským sborem Sedmihlásek zaspíval a natočil Ořech v medu. Když

Ořech v medu a písnička z autorské dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Nejspíše nejznámějším medovým světovým evergreenem je písnička A Taste of Honey, chuť medu. Její autorství nás přivede ke znamenitému občas zpívajícímu jazzovému pianistovi a vibrafonistovi Bobbymu Scottovi a Ricku Marlowovi, jinak herci a také zpěvákovi. Skladba vznikla pro stejnojmenný broadwayský muzikál, který byl později sfilmován. Rick Marlow později zavzpomínal. S Bobbym jsme tuhle písničku dali dohromady za 5 minut a spěchali jsme s ní do divadla. Nikdy by mě nenapadlo, že se s ní stane takový hit. A ten byl opravdu velký. Až do současnosti vzniklo mnoho verzí A Taste of Honey v nejrozmanitějších aranžích a zpívali tento song Tony Bennett, Peggy Lee, Lenny Welch nebo Beatles. Původně však šlo o instrumentálku, která poprvé vyšla na desce Bobbyho Scotta, potom přinesla jistý úspěch muzikantům Viktoru Feldmanovi, Martinu Denimu a na britských ostrovech Mr. Arthur Bilkovi. Ovšem velký hit z ní ve zcela jiné hudební náladě a rytmu udělal až trumpetista Herb Alpert se svým souborem Tijuana Brass v roce 1965. Té se pod světly ramp dočkáte, ale nejdříve je tady instrumentální originál Bobbyho Scotta A Taste of Honey.

A Taste of Honey po medu chutnal také Grammy před 60 roky oceněný instrumentální hit slavného trumpetisty Herba Alperta a kapely Tijuana Brass. O něco později po svém originálním instrumentálním provedení byla skladba A Taste of Honey opatřená též textem a jako první natočil v roce 1961 zpívající herec, spisovatel i malíř tmavé barvy pleti Billy Dee Williams. Ale větší publicitu měla verze zpěváka hedvábného hlasu Lennyho Welche a právě díky ní si oblíbil Paul McCartney, jemuž také patří hlavní vokál. Beatles ji v produkci George Martina zařadili na své debutové album Please Please Me z roku 1963 a je mezi 6 převzatými na tomto albu. Beatles si text tohoto songu mírně opravili. Chuť medu je mnohem sladší než víno. Sním o tvém prvním polibku a pak ho znovu cítím na svých rtech. Ano, vrátím se pro med a pro tebe. Beatles a Taste of Honey, chuť medu. A taste-

Tuto skladbu přespívala také výborná slovenská zpěvačka Marcela Lajferová a natočila na konci 60. let s orchestrem Karla Vlacha jako Vůň medu. Marcela Lajferová, bujnová rodačka z obce Petrovice blízko Žiliny, se na scéně pohybovala už od 60. let. Celý svůj život dělila Marcela mezi dva vážné zájmy, kterými byly písničky a lékařství. Její první manžel byl lékař doktor Jaroslav Lajfer, který bohužel záhy zemřel ve stejném roce, kdy Marcela Lajferová vyhrála bratislavskou liru a sama vystudovala medicínu a stala se lékařkou, ovšem zároveň hvězdou slovenské pop music. V tomto ohledu Marcela Lajferová nejvíce zářila v 70. letech. Na jejich konci vznikla nahrávka písničky autorů Ivana Horváta a Tomáše Janovice, která už svým názvem náleží do tohoto pořadu. Jmenuje se totiž Kvapka medu a Marcela Lajferová.

No tak to byla maličká medová sonda do slovenské pop music s Marcelou Lajferovou a Kvapkou medu. Ve 20. století se v míře odlišné proslavili dva nositelé jména Jimmy Rodgers, shodující se v něm foneticky i pravopisně. Ten mnohem starší proslul jako otec hudby country and western, ten mladší si získal přechodnou popularitu jako zpěvák popfolkových písniček. Tento Jimmy Rodgers jako dobrovolník vstoupil do amerického letectva a bojoval v korejské válce. V jihokorejském soulu se naučil hrát na kytaru a také uplatnil vokální schopnosti a měl rovněž kapelu Rhythm Kings. Po návratu z Dálného východu pobýval na základně v Nashville, kde si přivydělával jako zpěvák $10 za večer v tamních klubech. Vyhrál Jimmy Rodgers soutěž talentů a pak následovala malá šňůra velkých hitů. Jako první to byla Honeycomb, plástev medu, písnička autora Boba Merrilla, která Jimmyho Rodgersa přivedla na 2 týdny na čelo americké hitparády. No je to zatraceně dobrý život a je to trochu legrační, jak stvořil pán včelu a včela udělala med. A včela medonosná hledala domov a ten nazvali pláství. A toulali se po světě a dali dohromady všechny plástve do jedné sladké koule. A plást z milionu cest tvořila rty mého zlatíčka, Jimmy Rodgers a Honeycomb.

Jimmy F. Rogers a včelí písnička Honeycomb. Tento muž uspěl nejen jako zpěvák, ale také jako herec a hrál v několika filmech, a to i s mladým Jackem Nicholsonem. Život Jimmyho Rogersa, naplněný úspěchy, ale také velmi těžkým zraněním, dnes nescela vyjasněným, došel dokonce před 5 roky. Medonosná včela zalétne také do poslední skladby dnešních světel ramp autorů Petra Bendera a Pavly Milcové v podání Marie Rotrové z roku 2009. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň, a to i za mistra zvuku Michala Koláře, dlouholetého zkušeného včelaře, který mě mimochodem k dnešnímu tématu výběru písniček inspiroval. Ať je váš život opravdu medový.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Pavlem. V Českých Budějovicích odpoledne hořelo na střeše jednoho z obchodů. Husovy slavnosti v Husinci na Prachaticku nabídnou trhy, koncerty i ekumenickou bohoslužbu. Noční teploty klesnou na jihu Čech 12 stupňům a bude místy pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Hasiči dnes odpoledne zlikvidovali požár na střeše jednoho z obchodů v Českých Budějovicích. Jak na síti X informuje jejich jihočeský mluvčí Roman Krčmář, na střeše hořel fotovoltaický panel. Z obchodu policie evakuovala 20 lidí, nikdo se nezranil. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli vlastní nový jazyk staroslověnštinu, k tomu přidali i písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
5: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášeni za kulturní spolupatrony Evropy.
3: Na dnešní svátek Cyrila a Metoděje naváže zítřejší výročí upálení mistra Jana Husa. Dvoudenní Husovy slavnosti už ode dneška oživí Husinec na Prachaticku. Večerní pietu zahájí v 21 hodin lampionový průvod. Vyjde od autobusového nádraží do centra mistra Jana Husa, kde účastníci uctí reformátorovu památku. Pondělní program v Dolním parku nabídne trhy, koncerty a divadelní vystoupení.
6: Oba dny bude otevřený rodný dům mistra Jana Husa. Výstavu s názvem Josef Krejza 130 si prohlédnou návštěvníci zázemí církve bratrské. Ta zároveň hostí pondělní ekumenickou bohoslužbu od 10 hodin. Večerním vše v Husově kapli pak začne v 17.30. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém duelu porazila v Londýně Barboru Krejčíkovou ve třech setech 7-5, 5-7 a 6-3.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území budou přehánky, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje i dál jedničku, tedy mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Žádná nehoda by teď neměla komplikovat provoz po jeho českých silnicích. Na Strakonicku počítejte s omezením v Česticemi. Opravují tam průtah obcí. Osobní auta jezdí po místních komunikacích, nákladní musí objíždět přes Voliny a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Příjemný nedělní a zároveň sváteční podvečer jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a také písemná a telefonická přání. Melodie podvečera vysíláme během léta pouze o víkendu. Ve všední den na vás čeká letní čtení na pokračování. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

A tohle je Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Prosím o zahrání písničky od Marcela Zmoška, Panenka z Kouta pro moji maminku Alenku Černou z Liboře k úterním 62. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, to ti přeje Hanička z Liboře a kamarád milovaný pejsek Boreček.

0: Melodích pod večera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nyní dostává prostor telefonické přání. Volá pan Štěpán. Já vám přeji krásný podvečer.
1: Já vám taky krásný podvečer. A já bych chtěl zahrát všem dobrým lidem i se svým švagrem Peťou, co Květonově bydlí.
0: Jen tak pro radost.
1: Jen tak pro radost.
0: Dobře.
1: No, já bydlím na Květonově, no.
0: Dobře, no. Tak snad vás všichni poslouchají. A vybrali jste společně se svým švagrem písničku Šenkýřka od Jardy Hypochondra. Tak posíláme a mějte se tam moc hezky, naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju, naschledanou.

0: A v Melodích podvečera je na řadě další telefonické přání. Volá paní Renata. Krásný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát Ivance a Jarušce, potom vám a všem hodním lidem.
0: Jakou písničku jste?
1: Posluchačka Renata.
0: Renata Skájová. Mimochodem, přes Skájov jsem já nedávno projížděl, takže jsem si hned podíval, jak tam hezky bydlíte. A dneska jste vybrala písničku jakou, paní Renato?
1: Od Hanky Zágorový, Proč nejsi větší.
0: No úplně bezvadně jste si to hezky uvedla. Tak posíláme a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc a nashledanou.

0: zimě neustálá tma, v létě zase pořád světlo. To je jedna ze strastí, kterou přináší život na arktickém souostroví Svalbard. Více než dobře to zná Oleg Dittrich, který v Centru polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity na Špicberkách působí už několik let. Jak se arktická krajina proměňuje a jaké dezinformace o parazitech aktuálně mezi lidmi kolují, nejen o tom jsme si s Olegem Dittrichem popovídali letos v únoru. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pondělí 6. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
4: Nyní tu máme další písemné přání. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Hanku Lomičovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

melodích pro večera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme nyní hrát k významnému životnímu jubileu. Rádi bychom dnes nechali zahrát naší milované mamince, babičce a prababičce Zdeničce Koutníkové z Milevska. Milá babičko Zdeničko, z celého srdce ti přejeme k tvým krásným 90. narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jsme moc vděční za všechnu lásku, péči a radost, kterou nám celý život dáváš. Ať ti to napořád kvete a roste na tvé zahrádce. Slepičky ať dobře nesou. A každý den ti přinese úsměv na tváři jako odměnu za tvůj neuvěřitelný elán. Přejeme ti, ať si stále čilá jako doposud. Přejeme mnoho radosti do dalších let a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Z lásky ti přejí tvoji synové Jiří a Zdeněk, snacha Libuše, vnoučata Lukáš s Míšou, Lucka s Tomášem a Filip, pravnučky Alžbětka, Majda, Lilinka a Zojinka.

Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A je tu dnešní poslední přání, je od Petra a je pro všechny dobré lidi v Benešově nad Černou. Touto cestou bych jim rád poslal písničku s názvem Zahrada ticha. Melodie podvečera končí a Michal Hovorka se loučí. Brzy opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jeden člověk zahynul a 11 bylo zraněných při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Izium. Prohlídkový okruh Kuchyně na zámku Hluboká je nově návštěvníkům přístupný bez průvodce. Turisti v Jihlavě jezdí bezplatným autobusem do zoo i do akvaparku. Zítřejší den bude většinou zatažený s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemný večer. Rusko dnes několikrát drony útočilo na ukrajinský Charkov. V Iziumu v charkovské oblasti při raketovém útoku zahynul jeden člověk a 11 bylo zraněných, oznámila oblastní vojenská zpráva.
2: Cílem ruských úderů se staly také čerpací stanice v sumské oblasti. Na jedné z nich byli zraněni 3 lidé, uvedly sumské úřady. Ukrajinci mezitím pokračovali v útocích na anektovaný Krym, kde zemřel jeden člověk, oznámil šéf okupační zprávy Sergej Aksionov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko tento týden vyslalo na Ukrajinu téměř 2200 útočných dronů, svrhlo více než 1730 leteckých bomb a odpálilo 106 raket různých typů. Nejhorším byl čtvrteční masivní útok na Kyjev, při kterém podle nejnovějších informací zahynulo 31 lidí a asi 100 bylo zraněno. Z Donbasu Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vinné sklepy, cukrárnu nebo prostory teplé kuchyně na zámku Hluboká si nově návštěvníci prohlédnou bez průvodce. Upravený režim okruhu reaguje na rostoucí zájem návštěvníků o takzvané free flow prohlídky. Víc doplnil kastelán Martin Slaba.
3: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
0: V Jihlavě o víkendech jezdí speciální autobusová linka pro turisty. Od hlavního nádraží je vozí po turistických cílech, jako je zoologická zahrada, jihlavské podzemí nebo akvapark Vodní ráj. Jízda těmito spoji je pro cestující zdarma.
4: Autobus bude po turistické trase jezdit pouze po dobu letních prázdnin, každou sobotu a neděli. Spoje budou vyjíždět vždy ve 9:45 dopoledne a poslední jízda končí po 17:30 večer. Jízdní řád lidé najdou v aplikaci dopravního podniku nebo přímo na zastávkách, které turistický spoj obsluhuje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Druhou etapu Tour de France vyhrál Mexičan Isaac del Toro. Za ním skončil obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar, který tak stáhl náskok lídra Tour Dana Jonase Vingegaarda na 6 sekund. Počasí. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, místy bude slabě pršet. V pondělí zůstane oblačno až zataženo, na většině území budou přehánky, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biopředpověď ukazuje i dál jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Oprava propustku komplikuje cestu z Bavorova do Vodňan. U Svinětic se jezdí kyvadlově a provoz tam řídí semafory. Až do poloviny srpna tam proto počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak, takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD,
1: ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuju s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrela pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi, protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, že to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak a naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem v té poslední době, vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakým částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má

0: a mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice, a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
0: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk s rekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny stejně jako ostatní památky po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesela oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesela chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesela k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do 2 týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších 2 týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například smalováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, zpoždění, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit a máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně k gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Osvítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
3: Ano.
2: No to chtělo

0: Co silnějšího přes sebe možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor?
1: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
0: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
1: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
0: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
1: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
0: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
1: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
0: Kolik to má kousku?
1: V dnešní době už přes 400.
0: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
0: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
0: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
0: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
0: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
0: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
0: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
0: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
0: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
0: To je norimberský lustr. Jo?
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
0: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejte s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě, co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: Moje křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problému chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařili, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařili se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to
2: taky
3: je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No, Mirek je úžasný kuchař. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudy.

0: výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 890.

319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.
0: Počasí.
2: Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan, a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za z těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý bába. A když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout, no a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte? To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dykl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bílé Butě, do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře,
5: ale to je rutin, to já tady mám celý život. To už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kuchyň, aby se nažral. A mně nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, to ty to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se komáry, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Ale aspoň, že to zdání zůstane.
7: A co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho ruženu, jo. Hladu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pocem to děláte pro celý semily nebo pro okres, celý vám povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový
7: řekl. To není mecký
5: salám. No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždy něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to co cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího, vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německé jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, pán, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byly třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr,

0: se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
4: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takovej potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
5: To je krásný potles.
6: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
4: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pohřebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jelo se počerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud hospoda nezavřela. Tak nás hospodský vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tmák, a šlo se do ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, no, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kůzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jedně jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo
1: já
0: kde
1: jsem
0: jste
1: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny. Aha. Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být. Takových 15 metrů.
0: No,
1: panečku. No. No, takže jeden les pode mnou dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrhla ještě to jedno sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem, potrženo sečtenou, příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: no, tak,
1: paní
0: to je
1: Počirákem
0: dobře.
1: Není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a zrovna
1: ráno
0: Nelly
1: to
0: a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo při jiný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych mi ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od poděvrat. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou, ano. Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jestli tam neděláme nějaký hloupost jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás dospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí. No tak jsme spali, jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já.
0: Mm-hmm.
1: A pak mám další příběh před 4 rokama.
0: Mm-hmm.
1: Mě říkala praneter, hele, Jardu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši, a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně pranteře babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky po autě, protože to bylo obsazený. Je druhý den jela k ním třetí neteř. A já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme spali v autě, tak jsme se uslali v autě. V 11.
0: lehli
1: a já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plakla, jak vyšla ven, co tady děláš, já jdu tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky, no jo.
1: Ano, že to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: a tak.
1: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne? No.
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo.
0: Mm-hmm.
1: A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Mm-hmm. Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. Mm-hmm. Asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně, mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužníci, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku a je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Nějaký takový jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě jsme tam odjeli a měli jsme
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak, já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem? No.
1: Pod Stanem, paní Jituško, jsem spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Námlachovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal v Řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci, třeba partia, a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl tenkrát. Převozník a ten nás převážel do Řeže, jo? Jedině poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede nad ránem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se, ano.
1: Převážel, jo? No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zřímli, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka před tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zastavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli...
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na Širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si...
1: Kopce.
0: Krásně jste si schrupli.
1: No. Takže tak to bylo, no. Někteří kluci si odtady vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
0: Jo.
1: To byli starší, takový si už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný no, vzpomínky, no. Krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když no. Převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom ještě u té lásky to vodný asi jenom 0,5 kilometra popojí ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka.
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla. Ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou... Ty jsou teď v Chorvatsku.
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
1: No, takže tak.
0: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, kde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme

0: nějak na zadní kolečka. No, tak jsem jí tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No, tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic jsme s ničím se nesetkali, tak jsme, až byli to myšli, došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
1: No je, je.
0: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník, pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden, takže a ještě jsem si vzpomněla ten kamarád, co jsme s nima byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou
1: kdyby něco, upežít.
0: To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky.
1: Ale dobře, to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
0: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
1: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
0: Vám taky všem a dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Mm-hmm. 15. léta jsem jel stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Mm-hmm.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan.
0: Mm-hmm.
1: To se dalo do stanu. No a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo.
0: Jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva. Jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal. Já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: mm-hmm.
1: A jednou jsem vám chytil stopa. Já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedebra Pionýr,
0: mm-hmm.
1: a on to vzal na červenou vodu.
0: Ano.
1: No, pak brácha byl na vojně v Liberci, tak mm-hmm. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam, já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: A já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku. No, tříkola.
0: Tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopice já, jako já, tak říkám, paráda. Tady se spím. Tenkrát se dalo přespat při kopě, já nevím, uhresá na kraji, jako já.
0: Hmm.
1: Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají. To byste musela chytnout nějakého soukromníka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako,
0: uh-huh.
1: já. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu jako já.
0: Mm-hmm.
1: A přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu pomně. To ano. Je docela dlouhá túra, 30 km. To
1: vám řekl. Kluci, Olek. Vynikající nálada, každý řekl něco jako a rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou
0: uh-huh.
1: v pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zazděl.
0: Jo, zase no. Znovu, zkrátka, krásné, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji. A přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně. Naslyšenou, zdravíme do Šternberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky, a pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte, a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku. Krásnou
1: ano.
0: Noc, paní Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu. Kluci posekali větve jehličí. Dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili lidi na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, že jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak je to úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: V Javorníku, to patřilo pod Wrocław, Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečná, to není jako výmysl. No. A cizařovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Dianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem
0: tak
1: se, což mě strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradět na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct.
0: Stačí
1: říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a spaní počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravskoslovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z Aše, z Prahy a tak dále, tak dále. A já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme si zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli, teda stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam
0: jo.
1: Byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co to vyřešilo. Ale potom, jak jsem byl na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, jste, jak se říká, na horách. Kousek od mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dále. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten Fazol se jmenoval, ten šerif, a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsme se ráno probudili a opravdu pod tím sněh bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to, takže ve 3 hodiny jsme, měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem a ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká, takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z tebe si se porostlím, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná. Bylo
1: 4-5 dní, na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme přespali taky.
0: Koupání, spaní.
1: To bylo takový... Nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do
1: určitě,
0: přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spát.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: Jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: To.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplou do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: A bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že jo, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme sjížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potmě. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta AVI je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tam ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus.
0: Bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa. Mm-hmm. No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano, děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný. Mm-hmm. Tak jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za to vaše povídání. Jo, jsem ráda, že jste si ten výlet užili.
1: Dobře domů, takže
0: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju, naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Děritinka, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formuli 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, jo, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam našafali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesměl, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, která tam byla, ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam... No a ten start... na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písnička dneska, nebo písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tam všem, nebo tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři, no a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše, krásný večer přeju všem, dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko, do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let, no a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Terka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Já bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka večer.
3: Co to Jana mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí
3: Pání, tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do čtvrtna sedm?
4: Co je na to? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového to. Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Nazdar. Prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrkot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: tě? Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě.
10: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeče.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
6: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati, dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej, tady je bujon, hovězí. No,
4: když myslíš, ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve, nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
7: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
7: Jak to?
5: Jo, posínkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
7: Nějak to znáš, Bráško.
5: Z literatury, sestro.
7: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
7: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdem, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšela vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšela vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. A nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
1: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
1: Po koncertě.
3: A u holiče byla. A
1: šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
1: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
1: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
1: Co je? Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
1: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
1: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
1: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
1: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
5: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
6: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
6: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
6: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už Bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: Louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog,

0: A věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od...
1: Od 70.
0: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky tady, po posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali,
1: platil jste?
0: No ne, že jsme o tom mluvili na koncert.
1: Jo, jo.
0: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
1: A začal jste jezdit víc tramvají?
0: Jezdím hodně.
1: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
0: ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem dřív, nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
2: Na parté, jo?
0: A řekli byste si, že to přece... Není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže... Není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
1: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
0: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
2: On vás ale, ujistí teda. Jako.
0: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
1: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
0: No to takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
2: No, jak to, že nejezdí autem.
1: Jo.
0: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už je no. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.